podívej se na sebe. Oni na první pohled jsou poctiví, dobří občani a jistě i spořádaní otcí svých rodin. A ty, když se na ten křicht podívám, padouk, tak jdeme!

0: Co pak, Ajengo, vás tady zapomněli?
1: Ne, nezapomněli.
0: No proto, panš, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy... Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od růže jíteli pamatuju takhle malinký, jo. Vy na mě tady čekáte?
1: Ne, ale já mám přání.
0: No proto, pač to by bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
1: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
0: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď... Víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
1: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
0: No to já jsem právě slyšel, já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
1: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
0: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli o co jde a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás. Takže... Vy chcete, aby zpěváci dělali křoví. A kdo bude zpívat?
1: No já.
0: Na to si troufnete?
1: Když oni si troufnou tancovat, tak já si troufnu zpívat.
0: No dobře, no ale my jsme měli jako takovou představu, že ten Silvestr bude spíš veselý než napínavej. Že... No prosím. Nakonec. Pane Hitchcock, koukejte teď. Křováci! Matuška, Neckář, Korn. No, no, co pak, Karlíku? No, tak pojď taky.

0: Podívejte se třeba tamhle na Valinku Čižmárovou. Valinko, prosím tě, pojď se na okamžik. Tady už jen, když se podíváte, já mám mindrák, že šiju u normálního krejčího. Co pak bys chtěla, Valerie Čižmárová?
1: Já bych chtěla zpívat rock.
0: No jo, to nejsi sama, kdo by si nejradši tu televizi pronajal, ale... ale musíme se prostřídat, Valinko, víš? Stačí 2 minutky. 2 minutky, když to bude pěkný, úplně stačí. A co, jako bys tedy zpívala?
1: No, já bych chtěla zpívat rock and roll.
0: Jo, rock je jako zkrátka od rock and rollu. A jaký rock and roll?
1: Maďarský rock and roll.
0: Maďarský rock and roll. To je překvapení, tedy pro ty, co neznají maďarsky tady. Protože ne všichni plynně mluvíme maďarsky. Já bych si pro ty, kteří to jistě doženou, dovolil volně, pochopitelně, velmi volně přeložit text toho rock'n'rollu. Byla bys tak hodná, já se vám přiznám, co, nebudeme šidit. Už při zkouškách, abych tady nezdržoval, protože některé výrazy mi tam zdály naprosto stejné, tak když jsem vlastně říkal pořád jenom jedno slovo, tak já jsem si to přeložil a napsal. Prosím, Borovec, koukej.
1: Hi rock and roll, let kapatnik, egesna pro roleznik.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hi rock and roll, let kapatnik, egesna pro roleznik.
0: Kdybych já rock and roll dostala?
1: Elmenik jen teho zát, elájul na amamát.
0: Celý den rol bych rolovala.
1: Da rock and roll, na John Draga.
0: Tralala, tralala, rock bych rolovala.
1: Nem kapni a mi ucángba.
0: Ať v durči v mol. Jen rock and roll, taky zvláštní, co krok to rock and roll a skok. Táta se zhroutil, máma má šok, tohle to způsobil roháč a šmok.

dívčí slovenštině a co může být krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takovou. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí, já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, ale takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? Pám, a dva cizinci, ty mi dali, já pám, kde jsou jaký? On pám, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupů, no to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je, musíš je tam někdy vzít, že jo, tohleto Česko. A my končíme na záchytce a oni v izbičce pro opilcou.

já tady někde viděl jubilanta, Oldo Hlaváčka. Oldo, Oldo, prosím tě, pojď se. Já bych si to k jinému nedovolil, protože ty ovládáš tuhle tu profesi perfektně. Ty jsi takzvaný univerzál. Já bych si to k jinému nedovolil, protože ty ovládáš tuhle tu profesi perfektně. Ty jsi takzvaný univerzál.

0: soudruhu majore Jirsáku, bych teď bejt váma mohl jedině za chvílku dělat. Federální ústředna hledá, pátra, ale oznamuje, to by musel být někdo jiný. Co si asi tak může přát zástupce redakce armády bezpečnosti a brannosti? Nějaký horor, něco napínavého, že ano?
1: No, to vůbec ne.
0: A co?
1: No víte, já tak nejradši s mojí malou dcerou se dívám na pohádky.
0: No, to my všichni, akorát ty děti nás u toho rušejí, že? Jak běhají para. A jakou například pohádku?
1: No víte, mně se líbí třeba od Václava Čtvrtka o Víle a Málce.
0: O Víle a Málce. No, to je velice pěkné. Teď se neobracejte. Vy máte štěstí. Tady za váma sedí jeden známý pražský herec. No tak herec, jeden známý pražský. Který má s tou Vilou a Málkou dost společného. Neobracejte se. Uhodnete, kdo to je?
1: Není to ten známý Jiří Herzáně?
0: Ne! Opatrně. To je známý rod a na tohle jméno hrdej. Jiří Herzán. Herzán. On je mstivej. No já ti nemusím nic povídat, protože jsi slyšel Mario Jirsáka, co by si přál. Můžeš nám vyhovět.
2: No to mě trochu zaskočil. Já jsem rád, že nepátrá po mně. Ale já jsem právě si myslel, že bych něco takového tvrdého chlapáckého, my trpaslíci. Radši takový ty chlapáky.
0: Ale počkej, nemusíme, to
2: já bych radši jako hlásil tu kriminální ústředu, že pátrá.
0: To nespojí, tohle to. Jiřinko, podívej se. Uděláš Vilu a Málku, vydrž chvilku mluvit slušně. Udělej nám to, jako když Víla a Málka, vy pořád říkáte Vila, to nejde o stav. Víla a Málka hledá, pátrá a oznamuje.

děti. Jsou ještě mezi námi takoví jednotlivci nebo skupinky, které chtějí utéci před otcovou vyživovací povinností. Dětská federální kriminální ústředna Večerníček vyhlašuje pátrání po čtyřletém nezletilém Milanovi Lípovi z Lípy, okres Lípa, ulice pod Lípou 4. Tohle to nedělejte, děti. Jmenovaný B. Lípa byl odebrán odborem sociální péče z rozvrácené rodiny svých rodičů a předán do péče bezdětné rodiny Je Duba a Je Dubové. I tuto rodinu se mu v krátkosti podařilo rozvrátit. Od té doby se pohybuje po celém území naší republiky, vysedávajíc po nádražních restauracích a vyhledávajíc společnost osob jakéhokoliv původu, ale nejlépe opačného pohlaví. Od takto vzniklé děti ani on po vzoru svých otců nepečuje. Kdo by kdokoliv věděl o Lípovi podat jakoukoliv informaci, nech tak učiní ve kterémkoliv okresním nádražním restauračním zařízení. Děkuji. Milé děti, právě jsem dostala velice milou zprávu, že pomocí vašich rodičů byl J. Lípa zadržen. Nejde sice o I. Lípu, ale o mužatku V. Borovičkovou. Zvanou též občas René. Ale co si budeme povídat? Lepší vrabčáček v hrsti, nežli holoubek na střeše. A teď, milé dětičky, pěkně do postýlky. A přeji vám pěkného pan... No, noc. Čau.

0: Já, když jsme tak učinkovávali s těma lidovýma kapelama, tak jsem si vždycky říkal, pro Krista Pána, že třeba neprotestuje ten, co má, jak se jmenuje takový ten nástroj, Mařenko?
1: Myslíš basu?
0: Ale basu ne. Ne, ne, dechovej, velikánský, dlouhý.
1: Aha, to je fujara.
0: Fujara. Já jsem si říkal, když za ty samé peníze, ten je udřený, když tam dojde. Že jo? Tohle to bychom udělali na cokoliv menšího, oni povídají. Byly doby, že se přímo rvali o to, kdo bude pískat fujaru. Já pán, proč mu pán tenkrát ty zábavy končily rvačkou? To se hodilo, povídá. S pístorkou by to nešlo. Mařenko, já tě vítám v Praze. Buď tak hodná, přivítej mě, já za 14 dní budu v Ostravě. Nemusí tam být tolik lidí, samozřejmě. Já bych si zbral z tohohle vzor. Já bych ti velice rád, protože tě mám rád jako zpěvačku, jako holčičku, já chlapeček menšíček. Já bych ti rád něco splnil. Nějaký přání. Jakýkoliv přání.
1: A já přání mám.
0: A jaký?
1: Já už si to strašně dávno přeju a teď je k tomu výborná příležitost. Já bych si hrozně ráda přála vidět Františka Filipovského v práci, když dabuje Finese.
0: Je to možný tohle? Podívejte, důchodce, jakou má kliku! Důchodce, Františku!
2: Já jsem velice šťastný, že vás poznávám a vaše přáním samozřejmě, že jste to vy, tak vám ho splním, ale jinak velice nerad, víte.
1: A proč?
2: No, my se s tím pánem za celý rok, víte, máme se zkrátka plný zuby.
0: No, no. Celkem. Spíš naopak, já myslím, že už by jeden bez druhého nemohli být, víte? Podívejte se, ano? Luji! Dokouřit! Lujčo do studia!
3: Já hlupák, já idiot, já stonásobný blbec. Já čistokrvný Francouz, jehož otec pocházel z Normandie, matka z Bretaně, dědek ze Savojska a babka z Provence. Kde jsem nechal rozum, když jsem podepisoval tu smlouvu
4: no,
3: s
4: pražskou
3: televizí, že budu v tomhle filmu mluvit česky.
4: Ale proč?
3: Teď já neumím česky ani cekrat.
4: Ale no to neříkejte.
3: Musel jsem to hned říct slovo o slova po rocích. Skoro jsem si vykloubil jazyk.
4: No to chám.
3: Si představte, že vás manželka ráno vzbudí, políbí a řekne bonjour.
4: Jo.
3: A vy na to odpovíte 333 stříbrných cepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech Monterey.
4: No, to vám
3: a když vám večer Milenka zešeptá, že ten vyletí z vás, zaletujete-li by to nebo nezaletujete-li
4: to. No výborný.
3: Měli jste vidět, jak se moje Žanet zatvářila.
4: No to chápu.
3: Vůbec proč se vzrušu? No. Český je hezký, ale těžký. Já to nemám moc zapotřebí. Stejně to dělám jenom kvůli synovi, který chce vidět Hradčany a hospodu u Fleku. Ruším všechny smlouvy s pražskou televizí s filmem, dál už nemůžu. Na to pole podleskal, zelený mužík zatleskal. A jim ukážu, dobrá hospodinka jí propírko přes plot skočí.
4: Babička!
3: Krč, prst, krč, krč, březen za kapna vlezem, duben, ještě tam budem, nesnese se sestrou, osm, polivce, pozor, nevíte, co mám vlastně. Ale pozor, víte?
4: Kšos přece, samozřejmě. Ale víte, že vy jste tady slavný jenom díky mně?
3: Což to dovolujete, vy mladíku. Já jsem byl slavný, když vy jste ještě chodil do mateřské školky, rozumíte, jo?
4: Počkejte, já jenom jako mladík vypadám. Víte, kolik mě je let, pane Fines? 70. A moc neříkejte, vy byste beze mě v tomhle státě ani hubu nebo.
3: Co to povídáte? Já přece mluvím česky jako kulomet.
4: Jo, jo, jo,
3: já mám češtinu maličku, pane. Já bych mohl na vaší herecké škole vyučovat jevištní řeč.
4: Hele, já jevištní řeč nevyučuju na škole, víte, ale češtinu mám ne v jednom maličku, ale ve dvou, pane Fides.
3: Tak pozor, říkejte po mně.
4: Prosím, prosím.
3: 333 přeletělo
4: počkejte, počkejte, pane Fines. Tohle ještě není žádná čeština, chápejte, to jsou jenom.
3: To máte z toho, že nepocházíte z Normandie. Protože vás mám rád, tak abyste věděl, zařídil jsem vám,
4: jo,
3: že můžete namluvit do franštiny všechny díly majora Zemana.
4: No to je výborný, to budu dělat ještě v penzi. Viva France! Haha! Viva major Zeman! Mám těšen, Hertinec, mám těšen.

0: A my jsme na to šli jednou s kostelkou a tam šla mateřská školka. Ty děti, dobrý den, pane herec. No, dobrý den, a kostka. Dobrý den, dětičky, dobrý den, dětičky, dobrý den. Dětičky, na schránu, pojď se. Já pán, co tady tak poskakuje, že on pán. Je jim 5 let. My ještě dočkáme, než jim bude 18. Dneska si pamatujou, povídá. Tímhletím nebudu dělat žádný caviky, protože trošku závidím, tak bych se chtěl zeptat, jak je to možný, Felixi Slováčku?
1: Tady.
0: Jak je to možný? Jak je to možný? Já jsem si koupil za svý peníze docela seriózní noviny a tam jsem se o tobě dočet, že jsi žijícím klasikem.
1: To zase musel napsat ty sám.
0: Houby s otcem, já nemůžu o sobě žádný žádný prosadit a budu psát o tobě. Já... Co pak mě to je jasný u Edisona, že ano? Jak začíná genius, protože žádný jen tak z nebe nespadne.
1: Tak.
0: Čistí si boty, to já dělám celý život furt nic. Ale jak začíná takovýhle normální prostě genius, když ještě geniem nebyl? Kde jsi začínal, jak jsi začínal?
1: Já nevím, jak začíná genius, ale já začínal v hospodě.
0: No moment, tam já budu i končit a nic furt.
1: To zmá si každý v té hospodě dělali něco jiného.
0: No, asi jo. Mohl bys mi ukázat, co v té hospodě dělá, že je z tebe genius, že je z tebe klasik, žijící klasik. Buď tak laskav, jo?
1: Dobře.

0: Já jsem se tady omlouval, že nemůžu dělat konferenciéra, pak jsem se ovšem holedbal, že můžu dělat hostitele. A podívejte se, na co se mi to smrsklo. Normální vyvolávač. Kdo má ještě nějaký, prosím, přání? Přistupte, brýle, no. Ale ono to odpovídá přesně mým hlasovým možnostem. Už jsme tady měli herce, jejich napodobitele, zpěváky, tanečnice, tanečníky, hráli orchestry, já se marně snažil. Chlapci popojíždějí, jak můžou tady. Kopak jsme tady ještě neměli.
1: No a co my dřevění herci, my jsme vosk.
0: Já tě vidím, sluníčková. Já tě vidím.
1: To jsem byl.
0: Ale já vlastně, když by... Ale kdo
1: to
0: jsem tady?
1: To jsem byl já, Hurvíne.
0: A co pak, dřeváčkovi mají nějaký přání taky?
2: No pokud se dívají na televizi, pak určitě.
0: A na co se díváte, Hurvínku?
1: No tak já se nejradši dívám na pořady s Hvězdičkou.
0: A pane Špej byl ví?
2: Já na Večerníčky.
0: No taky, no tak oba dohromady na něco.
2: Oba dohromady, no já bych řekl.
1: Já taky.
2: No počkej, no musíme to říct, ne?
1: No, na dopisy diváků.
0: Jestli jsem tomu správně rozuměl, tak vy byste nám tady převedli takovou scénku jako na dopisy diváků.
2: Ale ne.
1: Ale ano, taťuldo. Hele, já budu Božena Jirku a ty budeš šéfredaktor.
2: Prosím tebe, čeho já můžu být šéfredaktor?
1: Čehokoliv.
2: To mě musíš blíž vysvětlit, jak to čehokoliv.
1: Teď oni odpovídají všichni stejně.
0: Já bych vás chtěl jenom upozornit. Soudru Kirchner, vlastně ne vás, ale tady chlapce, dřevěný, vzkazuje vám produční tohoto pořadu Eva Kubátová, abyste pak nechodili hlavním vchodem, že tam na vás čeká rozhlasový režisér Hoblík, pozor.
2: No tak si toho konečně ujmi, Jirko.
1: Jirku?
2: No dobře.
1: A vykejni laskavě.
2: No, ty mě taky.
1: Tak, tadyhle mám. Ano, dovolte vážení milí přátelé, abych mezi námi uvítal soudra šéfredaktora čehokoliv. Soudru šéfredaktor je připraven odpovědět na vaše dopisy, že soudru šéfredaktore?
2: Ano, samozřejmě, pokud bude v mých silách.
1: Ano, děkuji. Tak přišel nám dopis Andělské lhoty. Pisatelka se ptá, proč vysíláte tak málo pořadů, které by zajímaly všechny.
2: Ano, samozřejmě. No, divačka z Andělské lhoty má naprostou pravdu. A nás samotné to mrzí nejvíce, věřte mi. Doufám, že nové schéma, které je na obzoru... ...nám umožní tento dluh vyrovnat. Ovšem na druhé straně bych chtěl pisatelce říct, že naším úkolem jsou nejen přenosy, které by zajímaly všechny, ale i přenosy, které nezajímají takřka nikoho. O to více jsou cennější a rozšiřují divácký obzor.
1: To je velice zajímavé, co jste právě řekl, soudru šéfredaktore. A mohl byste některé jmenovat, které to jsou, ty přenosy?
2: No to jsou takřka všechny, které vysíláme. Přece, co to děláš? Co si hýňáš? To mě nemůžeš takhle vypadnout z role. Jako dřevěnej herec, ještě mě nakonec vypadneš z obrazovky a co já tady sám samotinkej šéfredaktor, že jo? Pokračuj.
1: No další dopis přišel od babičky nádvorníkové. Spacířova okres není uveden. 26letá stařenka by ráda viděla některé staré, dnes už klasické pořady z minulosti a těch, že je málo. Odpusťte staré bábě, cituji doslova.
2: Ano, samozřejmě. Babice nádvorníkové, musím říci, že není třeba odpouštět. Její názor je naprosto správný. Většina našich televizních diváků volá po klasických pořadech a tak jsme celý jejich cyklus zařadili na dopolední vysílání. V příštím roce uvedeme hned dva a v každém následujícím roce po jednom. Chtěl bych dodat v každém lichém roce. No co zas koukáš, jako když utne pníčka u chodníčka?
1: Hele, já se divím. Já žasnu. Takhle mluví šéfredaktor s redaktorkou.
2: Prosím vás, pane Šulc, ať ten kluk už zase neprovokuje, jo? A hledí si došlý pošty, bože, na jeden. No takhle já nestihnu ty dopisy odpovědět. Jo.
1: Tak dále zde máme dopis přímo rozhněvaný. Nemáte strach, soudruhu šéfredaktore?
2: Strach? To by svou funkci vůbec nemohl vykonávat. Tak co pak se tam píše?
1: To se ptáš v roli.
2: To už se ptám zase v roli, jo.
1: Tak já vám hned odpovím, soudruhu šéfredaktore.
2: Buďte tak laskav, soudruhu redaktore.
1: Redaktorko,
2: tak.
1: 28letá Alena Žáková z Ostravy nám píše, že pořad, který jste vysílali na sklonku školního roku, jí pobouřil, a nejen jí, ale kolektiv dílny, připojeny asi 4 podpisy. Dostali jste taky takové dopisy?
2: Ano, i takové dopisy přišly na ten pořad.
1: A můžete mě říct, kolik jich bylo?
2: No tak přesně to nevím. Asi 30 000. Ale přišly i zcela opačné, které pořad velice chválili. Že ano?
1: Ano, rozumím. Ty všechny dva tady mám před sebou. V jednom se píše, okamžik, tadyhle to je. Pokud se pořad někomu nelíbil, mohl si televizor vypnout. Zejména mladá herečka Klárka Bochořáková byla skvělá a měli byste ji v televizi více využívat. Podepsána rodina Klímečková. Nevíte, jak se jmenovala Bochořáková za Svobodná?
2: To nevím a taky mi do toho nic není. A tobě taky ne.
1: To já vím taky, já to mám ale ve scénáři.
2: Ale neoupej se tady.
1: To já ne, to pan Šulc.
2: No, tak mě aspoň ty rozumíš, ho nemá pan Šulc, a pokračuj.
1: Pokračovat máš ty.
2: Jo, tak. Nevím, jak se jmenovala za Svobodná, ale tady z toho vidíte, soudružko...
1: Redaktorko,
2: že ano, jak je obtížné zavděčit se všem. Jedni pořady chválí, druzí pořady proklínají, ale my se nezlobíme ani na ty jedny, ani na ty druhé.

0: stojí. Takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už jsou dávno zpátky. Pěkné je to. Totiž tohle všecko je vata, protože já, nezlobte se na mě, ale pochopte v přemíře těch čísel, tak jednou můžu zapomenout. Já vím, že teď byla Helenka Vondráčková a teď se mi tam pletou tři věci, ale všechny ty tři věci už byly, takže ty nemůžou být. Nakonec jsem se přiznal, tak se zeptám tamhle asistentky. Panenko Pavlínko, kdo jde, tam je... Kdo jde po Vondráčkový?
1: Já. Ovšem marně.
0: Prosím tě, Mirku, můžu já mít přání? No. Dokončí to tady. Hroznit se všema pěkně. Nebo ty máš přání?
1: To bych nesvěděl, já mám přání.
0: A jaký? Je já splnitelný?
1: Mám... No těžko, těžko. Já mám přání, abych jednou v životě byl Milošem Kopeckým.
0: A proč?
1: Abych si mohl jednou zahrát s Horníčkem.
2: Tak, ty bys si chtěl rád zahrát s Horníčkem.
0: Rád. Já vás opustím, vy už si budete stačit. Teď vás bude chvilku místo mě bavit Miroslav Horníček, zasloužený umělec a Miloš Kopecký. A Miloš Kopecký.
2: Ty jsi si rád zahrát s Horníčkem?
3: Jo, strašně rád, hochu.
4: No to nemáš velký ambice teda.
3: To nejde o ambice, já jsem spíš fajnšmekr.
1: Ale že je to let, jsi... člověče, co?
4: To je let, co?
1: No ne, to je let, co jsme se nesetkali.
4: Ty na jeviště.
1: Na jeviště, jinak.
4: Jo, jinak tě já potkávám často, tě vídám.
1: Ale jako umělecký.
4: Vídávám tě často v knihovně po muzeích. Tě vydávám.
1: Víc spaný, jo?
4: Ne. Nedávno jsem tě viděl v jednom filmu pro pamětníky.
1: Ty se díváš na filmy pro pamětníky?
4: No.
1: Ty ze svou pamětí?
4: Klidně. Hrál si... Ty jsi tam hrál... doktora?
1: Doktora, no
4: jo. Tedy perfektně, naprosto perfektně. Vzdělance.
1: No.
4: Já jsem si ještě říkal, jak ten chlapec to dělá, že umí zahrát, že má vzdělání.
1: Co máš vzdělání, to se hraje snadno. Nejen ve filmu, i na fakultě, ale... Já jsem tě viděl v roli Petra Voka, řekl jsem si, jak tenhle chlapec zahraje, že ho zajímají ženský.
4: My bychom měli teď tady předvíst něco...
1: Něco jiného, než normální.
4: Normální.
1: To aspoň doufám u tebe. Hele.
4: Co by to bylo?
1: Takhle, my jsme hrávali když si spolu takový představení, to je... Čověče, to je 15.
4: Ani od... Nemluv o
1: tom. 15.
4: Ani ne, nemluv o tom.
1: Jmenovalo se to
4: Tvrďák, krásný dovinost.
1: To bylo představení pro dva lidi.
4: Tedy na jevišti pro
1: dva. Jo, v letišti. Tam bývalo víc.
4: Jo, jednou bylo i plno.
1: Ano, jo. No, jo. A tam jsme v tom Tvrďáku, vzpomínáš na to?
4: No bo teď. Nemyslím na nic jiného.
1: Jo.
4: Dobrý.
1: to by se to hrálo, člověče, ty jsi měl fajn partnera, ale já co mě tady? To bylo dřív.
4: Tam jsme tančili.
1: Tam se tančili. Hele, byl bys si schopen po těch letech ještě ten taneček, jak si předvést?
4: Já myslím, že jo.
1: Jo?
4: Já myslím, že klidně, no. Ale s kým to budu tančit?
1: No s kým? Jsi měl partnera, ne? Máš partnera tady. Tak.
4: Někdo přijde? Jo, tak s tebou!
1: No, ne, tak... Počkej, zopakujeme se, napřed...
4: Bylo to nějak, počkej, bylo to nějak tak.
1: Počkej, hlavně to bylo s hudbou.
4: Ještě, to bylo s hudbou.
1: To se neslyšel?
4: To víš určitě, to bylo. To bylo s hudbou. To bylo s hudbou, to je jiná. Tak počkej, bylo to nějak...
1: Počkej, pobědne hudba.
4: Ty musíš začít současně se mnou, ty jsi začal pozdě.
1: Promiň, promiň. 15 let.
4: Stop! Ty jsi začal dřív. Ty musíš začít současně se mnou. V tom je ten vtip. Vizuální, že to je synchronní a že to je to.
1: Teď to bylo dobře, víš? Člověče, já... Já když se sapnu, to je nadání, člověče, to je nadání. Já miluju balet. Miluju balet, čiže to je můj život. Dědeček miloval balet. Já po dědečku.
4: Jsi měl dědečka?
1: No samozřejmě, ty ne.
4: No já měl dva dědečky.
1: Ty dva?
4: Jo. No každý má dva dědečky, ne?
1: Každý?
4: No každý, samozřejmě.
1: To tedy znamená, že dvakrát tolik dědečku než lidi. Člověče, já miluji balet. Já jsem jednou... já jsem byl jednou v divadle.
4: Já taky jednou byl. Jenom jednou.
1: Naposled?
4: Naposled.
1: Tak to bylo opravdu naposled, že teď tam maluju, než to domaluju, ty už tady nebudeš.
4: Kde bych měl bejt?
1: No, kde bys měl bejt? To já neřeknu. Řeknu, kde budeš potom.
4: Tak to neříkej. To jde ven.
1: Ne, budeš v Hollywoodu. Jak tě tak pozoruju.
4: Ne, potom. volali, abych nejezdil.
1: Ne. Tak. Ne, ale já jsem divil v tom divadle, to bylo nádherný, veliký divadlo takový.
4: Ano, já už vím, tam jsem taky byl nádherný.
1: Nádherný.
4: No, seriózní. Důstojnej stánek, no. Celý to bylo ve zlatě všechno.
1: Pliš,
4: pravej, štukatura. Pliš,
1: ano.
4: No už to foaje.
1: Co to?
4: Foaje.
1: Prosím?
4: Foaje.
1: To bude nejlíp.
4: No. Nádherný foaje, překrásnej vestibul, opravdu.
1: Prosím?
4: Nádherný vestibul.
1: Počkej, to říkají u vás na Chodsku, u nás vestibul.
4: Samá bysta,
1: bysty.
4: Jedna bysta, tady slavný člověk, tady bylo zrcadlo, pardon. Ale co mě vůbec? Co mě nejvíc vůbec imponovalo,
1: no,
4: bylo
1: no,
4: to,
1: no.
4: Taková, řekl bych, právě ta serióznost.
1: Prostředí,
4: no to mílí je, tam ta no, atmosféra, to mílí je.
1: Tak vidíš, tam jsem se nedostal, tam bylo narváno.
4: Prosím, no, přijdeš k šatně, šatnářky, starší yeah. Vážné dámy, pak jdeš dál u vadičky, starší vážné dámy, pak se hraje, přijde balet, starší vážné dámy.
1: A právě to, co já viděl, tam to bylo celý balet. To bylo všecko...
4: Bezeslov. Nikdo ani necekl?
1: Nikdo. Tedy na jevišti, v hledišti se cekalo, ale... Na jevišti ticho, všecko pohybama dělali, všecko pohybama.
4: Grimasama
1: taky. Grimasama taky. A to mělo děj. To mělo děj.
4: To bylo krásný kus,
1: to bylo, co?
4: Krásný kus.
1: Ne, to bylo celý.
2: A kde se to odehrávalo?
1: To se odehrávalo celý v drůbežárně.
2: Ksaverov!
1: Ne. To byla speciální drůbežárna chov labutí.
2: Labutě v drůbežárně.
1: To asi na vývoz. Tady neseženeš labuť, jak je rohlové. To je všecko export. Labutě. Nádherně, začínalo to ráno, brzy, časně. No,
2: v drůbežárně se stává ze slepice, no, samozřejmě.
1: Tam ti měli tak udělaný šero, scénický šeročeče, že já jsem usínal. A najednou ti přicupitelo 30 takových dívek, jo. No. Takhle, já nevím, co to dělali, takhle rukama.
2: Sypali zrní.
1: Ano. Drůbežárna, správně, krmení, ranní krmení. Takhle přicupitali, všecky stejně oblečení.
2: Jo, protože stejnokroje, že jo?
1: No ne, bych měl tak krátký sukinky. Spíš bych řekl stehnokroje. Všecky na špičkách. Na
4: špička, člověče. Tohle mě vždycky vrtá hlavou.
1: No?
4: Jo? Proč na špičkách, když je to strašná štrapác?
1: To je. Na druhé straně šel jsi někdy v drůbežárně přes dvůr.

0: No musíš po špičkách, musíš. Co krok, to... To kuře. A tak to jako od nakrmili ty labutě, pak odtančili, že jo? A bylo solo.
1: Kdo to tančil?
0: No. Přišel chlap. Tedy chlap, no. No asi předseda.
2: No ještě předseda.
0: Prosím tě, komu dají v drůbežárně solo? Ovšem, ono to bylo solo pro dva, v tom byla ta specialita. On si totiž přines dívku.
1: Ukáž, prosím tě.
0: Ona byla celá bílá.
1: Jo, ty jsi se tím vyvěla?
0: Ano.
1: Zootechnička!
0: Zootechnička! Bílý. A on si takhle přines, jo. Takhle na ruce. On jí nosil jako číšník piva, když nosil. Tak ti nosil potom. Je, no nádherný, nádherný kus.
1: Tomu se říká pad de.
0: Cože?
1: Pad de.
0: No, jenom, že to, co my budeme dělat, to bude spíš trapas.
1: D, d, no to je. Že by
0: no, zkusíme to, že? Tak pojď, pojď sem dále. Pojď sem dále, máme kolečko. Stop! To není ta hluka, člověče. Co to tam má za noty, ten člověk?
1: To není vodno.
0: Přiměste se noty, přiměste
1: se. To není vodno.
0: To byla jiná skladba tenkrát. Ukažte, co to je.
1: Jak si, ono to asi bylo tenkrát trošku pomalejší.
0: Počkej, neskusíme, to uvidíme, no. Hudba. Stop, člověče, to bylo určitě pomalejší.
1: Ne. Stejný, ale my jsme teď pomalejší.
0: Myslím?
1: Jo.
0: A víš, že na tom nezáleží?
1: No já doufám.
0: Víš, co je důležitý?
1: Já doufám.
0: Hele, důležitý je pohyb myšlenkové.
1: Že jo, viď?
0: Fofr, myšlenkově
1: pohyblivý.
0: A to seš pohyblivý.
1: No já obrovsky.
0: Že jo?
1: Já jsem tak myšlenkově pohyblivý, že já se předbíhám někdy.
0: Ano, ano.
1: Já si nestačím.
0: Když se pochopíš, tak ano, ano.
1: A víš, co na to mě vždycky imponovalo? A to už leta, no. To už leta. No. Já jsem, i doma jsem to říkal.
0: No, no. To jsem si musel dost nakecat.
1: To bohatství myšlenek.
0: A víš, že se mýlíš? Mýlíš se trochu. Já mám celý život jenom jednu myšlenku. Ovšem myslím na miliony věcí.
1: To je obráceně než u mě.
0: Jo?
1: Já mám miliony myšlenek a myslím pořád jenom na tu jednu jedinou.
3: Obyčejná domácí slepice. To je proces. To jsou tvůrčí muka. Jaroušku, Čejko. Pojď, podívejte se a vyprávějte svým dětem, co taková slepička zkusí.
4: Oh,
3: No jo, no jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupá kerivu, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička povedala, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal, mi už stejně nikam nebudem, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sedl, klep, zvětový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá. Jedna velice známá, krásná, populární hlasatelka z pochopitelných důvodů nechce být, ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašo, Šuška, Haluška, šup, Šašovi, Dobruška.

0: městě P.
1: Pepina papala papáníčko, pokapala si kanapíčko.
2: Manamana.
0: Papá, manamana.
2: Manamana.

Tady ve studiu mezi hosty sedí jedna velice nenápadná paní. Pro vás, milí diváci, naprosto nenápadná, protože ji neznáte. O to víc ji známe my, externí spolupracovníci Československé televize. Je námi velmi oblíbená, vyhledávaná. Když se vedení neurazí, jsou chvíle, kdy je vůbec ze všech zaměstnanců a pracovníků televize pracovníkem nejvyhledávanějším. Abych vám ulehčil to hádání, já promluvím ústy básníka.

0: Dal jsem se spoutat, ale když jsem viděl, že pro tebe má drahá, byl jsem jad. Čas mimo pokladnu jsem nenáviděl. No, je to strašně pokladu, naše pokladní paní Hanička. Vítám vás, Haničko. Přijete si něco, kromě toho, abych přestal? Vy můžete mít i nesplnitelný přání, kdybych to měl na etapy plnit. Co si řeknete, to splním. A barevně.
1: Já bych chtěla slyšet Karla Gotta.
0: Rota?
1: Karla Gotta.
0: Gotta. No, že je zimní období, tak ji zháníme kam na teď. Tak Gotta, no Rota to by bylo těžký, ale Karla Gotta, ten je na zavolání. Karlíku!

0: No, paní Haníčko, líbilo?
1: Bylo to překrásné.
0: Bylo to překrásné a bylo toho dost. Řekni mě upřímně, může si umělec přát něco víc?
2: No může.
0: Může co?
2: Lasicu Satinskýho.
0: No, to by šlo, já pro něj skočím.
2: No počkej, jak to pro něj?
0: Říkal jsi Lasicu
2: Pro ně. Oni jsou dva totiž, Lasica a Satinský, ne? To je úplně jasný.
0: No počkej, zas tak moc jasný to není. Vezmi si Gut Jarkovský, taky jsou dva a přitom jsou jeden.
3: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpěvat.
4: Ano.
3: Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
4: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. Mm-mm. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
3: Samozřejmě, aha, čo? Aha. A toho to poznám osobně.
4: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmiť ich.
3: Áno.
4: Napríklad, čo ja viem, Hemendex.
3: Áno.
4: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula.
3: Inteligent.
4: Tak. Se si bon. Moment, čo je to?
3: Ježišmária.
4: To bolo?
3: Veď ona nemá na chrbte šaty.
4: To nemôže byť koženka toto.
3: Ukážte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
5: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
6: Bonsoir.
5: Comment ça va?
6: C'est.
5: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
6: Si.
5: Sì, oh, ma bene, Jeannette, sì. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
3: Dovreccio, io non rozumiem ani slovo. Eh?
6: Bon!
3: Ah, c'est si bon, oui, oui.
6: C'est si bon.
7: C'est si bon, c'est si bon.
6: Tri slova záhadné.
7: C'est si bon, c'est si bon.
6: Koho z vás napadne?
3: To se nedá vydržat.
6: Čo značí c'est si bon?
3: To je lepší jako televizia.
6: Se si bon.
7: Se si bon, se si bon.
6: Nerobím paniku.
3: Kam se hrabe večerníček?
6: Listujem slovníku.
7: Se si bon, se si bon.
6: A hledám se si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: si bon.
1: Pečivo, pečivo.

0: Kam si to dělá, když umíte slovensky, co pak? Už to mám to Cianovou.
1: Co byste viděli, co Andříčko? My to rozkoušíme s někým jiným. Co jsi chtěl?
2: Láďo, já bych chtěl taky takový jedno přání, víš?
0: No, já nevím, ale to je poslední přání. To no, by měl někdo, kdo to má tady. Jasno. Co bys si chtěl?
2: Víš, já bych si přál, jestli by mě nemohla zaspívat nějaká Slavice, nebo
0: no, teď tam.
2: Slavík.
0: Nebo tamhle.
2: Nebo dva Slavíci, nebo
0: už si můžeš vybrat.
2: Slavice.
0: Takže jsi takovou tak vlastně nějakou koudrůbe žárnu.
1: No tak to mě ale pomožte. Pojďte.

vlastně dopustil takového fopa? To byste mě mohli taky říct. Fopa. Já pracuji v jiném oboru, já pracuji zase v počešťování takových prostě problematických výrazů. Názvu míst. Teď říkáme jednomu místu Matuškova ozvěna, dříve Hukvaldy. Takže... Já se vrátím k tomu. Vás jistě napadlo, že celý večer, no k divákům samozřejmě, a k vám se obracím čelem a k těm, kteří celý večer vytrvale doprovázejí, hrají solo, doprovázejí zpěváky, tanečníky, dělají scénickou hudbu, že k těm jsem chrbtom. No, to není úmysl, já se tady nemůžu točit jako kolovrátek. A tak jsem si je nechal nakonec. A jsem vybaven takovým množstvím materiálu, že můžete mít jakýkoliv přání, kromě vzrůstu, hustoty vlasů. Ale všichni čtyři, a teď dávejte pozor, jak to všichni čtyři? Tady jsou tři dirigenti, tři kapely a to je ta moje finta. Musíte mít něco pod palcem. O truba, je tam obruba. No a tak to můžeme spustit. Jaký máte přání?

Tak jsme si tady zatančili. Zaspívali si. Nasmáli jsme se. Dělali jsme si tu mezi sebou taková, nebo sobě navzájem šprťouchlata. No bylo tu veselo. U vás taky bylo veselo? No doufejme. Podívejte se, máme za sebou tento rok spoustu vykonaný práce. A za pár hodin nás čeká ještě větší spousta práce. A vzpomněte si na tuhle tu chvilku, jak nám bylo dobře pospolu takhle. Když jsme se všichni společně snažili a měli jsme jeden jasný cíl. Já myslím, že jsme si dokázali, že se lidi můžou mít rádi a sníst se a sjednotit se. A proto prosím, mějme se rádi. V prvé řadě ti, kteří k sobě patří, samozřejmě. Dílo nám půjde líp od ruky a já věřím, že se podaří. Já všem přeju, aby v tom roce 1978 se splnilo aspoň z části to, co si přece vzali, a aby se sem tam od někud spoza na ně usmálo i trochu štěstí. A teď vás prosím, protože je takovým pěkným zvykem, ať už se slaví u nás něco ve velkém, anebo jen v rodinném kruhu končit písničkou. A máme takovou jednu, já nevím, jestli mají taky jinde. A ta píseň je Pějme píseň dokola. A já budu ukazovat a my budeme zpívat. Prosím.

0: Už jsi měl pocity?
1: No normálně.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo.
1: Počkej, chci říct, spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám, jo. To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne, no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně, fotky jsem viděl.
0: Fotky, jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Co je na ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno, jo.
1: No.
0: To je horský. Hele, přinesi.
1: Jsi zbláznil, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Poslechněte si medailonek básníka Mirko Hýla. Na verše Mirko Hýla snad narazil každý v denním tisku, v týdenním tisku i v měsíčním tisku. V tisku je teď i jeho první básnická sbírka Muži zítřka. Jeho verše zaujmou každého. Každý si řekne, to snad ani není možné.
3: A nemýlí se, je to možné.
2: Ano, je to možné. A jak je to možné? Na to jsme se zeptali v redakci deníku Hlas včerejška. Hovoří hlas redaktora Standy Krba. Ptáme se, proč tvoří?
4: No tak poté, co se Hýl narodil, nevybočoval. No a vlastně to v tom tedy vytrval až do období, kdy začal dospívat.
3: Ano, tomu bylo asi 28 až 29 let. Takové děbky jsem udělali na tváři, že
4: jo. No oni jsem udělali spíš takovýhle, že
3: jo. Jo, ano, koukám, ano, no, takové tak, to máte teď vy. No, no a právě v tomto období začal tvořit. Ale proč, proč?
4: No protože ho opustil kolektiv.
3: A to je vážné. Hovoří žena básníka Marie Hýlová.
5: No, kdo za vás vyřeší problémy? Kdo za vás myslí? Co znamená jedinec? No, co by byl Mirko beze mne a já bez sebe? Víte, Mirko tápal. Občas proběhl zapálený kolektiv. Podal mu tu pomocnou ruku. No, kolektiv ho vytáhl z toho bahna před tou restaurací. Teprve ale po 14 dnech a to je hrozně velká doba. No, kolektiv ho podpíral, no a Mirko Hýl se opíral a kolektiv ho podpíral.
3: Ano, ano.
5: Mirko Hýl se, ano,
6: a od té doby tvoří.
2: Nyní vám předneseme tři ukázky ze sbírky Muži zítřka. Ač víš. Ač víš, že víš, už nelze víš. Víš, že víš to, co víš. Chceš-li víš, pak víš, že nevíš. Svou vlastní prací víš, že víš. Víš to. Víš.
3: Mirko Hýl, ač chceš. Ač chceš, co chceš. Víš, že chceš to, co chceš. Nechceš-li? Nechceš. Chceš-li? Chceš. Chce, nechce, víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš. Nechceš? Chceš.
2: Mirko Hýl, ač znáš. Ač znáš, že znáš to, co znáš, tak neznáš, co znáš. Ač... Tady to někde bylo. Ač svou vlastní prací víš, že nechceš.
7: Chceš vědět, že to znáš.
2: Jen dál. Mirko Hýl nepíše jenom verše, píše i prozu. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby jsme pro vás připravili premiéru původní inscenace hry Zábrany, kterou na motivy románové epopeje Zábrany volně zpracoval Mirko Hýl. V hlavní roli Marie Nenutilové, Marie Donutilová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.
8: Ne. Nenuťte mne, ne, to nemohu, já opravdu nemohu, nenuťte mne. Ne, já opravdu nemohu. Ne, nenuťte mne, ne, já opravdu nemohu, ne!
2: Skončila hra Zábrany. No a my jsme se sem do studia pozvali na malou besedu a hlavní představitelku, vlastně jedinou představitelku, Marii Donutilovou. Vítám vás, dobrý den.
8: Zdravím vás.
2: Dobrý den. Já bych vám položil takovou první otázku. Jak jste na roli šla?
8: No tak já jsem jela.
2: Ano, ano. Byla to jistě těžká práce.
8: Velice těžká, ale během natáčení se ve studiu utvořila báječná parta, která mi obrovsky pomohla. A ve chvílích, kdy jsem nevěděla jak, byla to právě ta parta, která mi řekla tak.
2: Jak?
8: Tak.
2: Tak?
8: Jak?
2: No, tak. Ano, tak.
8: Ne, to nemohu.
2: Ale no tak.
8: Ne, opravdu.
2: Tak Zábrany stranou, no tak.
8: Ne, opravdu to nemohu. Ne, opravdu. Já nemohu. Ne, to opravdu nemohu. Ne, nenuťte mě.
2: Ne,
8: prosím
2: vás. Ne!
9: Mladík Hippolyt miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hippolyt, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
10: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
9: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
11: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
9: Hippolyt se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
10: Halt. Polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
9: To je škoda, teskní Hippolyt. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
11: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka.
9: Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla.
10: Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
9: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hippolyt pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
10: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hippolyt. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
9: No prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis.
10: pan Kosinka zaržal. Oj, takový ryto, do kobylis, a já tady prokazuju dobrodiní.
9: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
10: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím, jo. Hever i francouzský klíč.
9: Hipolitovi se rozzářil zrak.
7: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
12: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
7: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
12: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
7: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
12: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
7: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
12: Podle mého soudu?
7: Ano.
12: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
7: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
12: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
7: Co je to?
12: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
7: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
13: Božka, že ty jsi zase něco připálila.
14: Emile, hoří nám v pokoji.
13: Ježiš, tak to nepříš, ať nás nerozkecaj, běž rychle. Hele, holka, vynes sportku děti a zatím na to něčím stříkej, jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod, kdo by takhle mohl mít tohleto. Zavoláme Tondu, Tondovi Boučkovi, no jo. Cákáš na to, cákej. No. Těbuch to... A to je Irenka. Hej, Poučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic. No nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těbuch. Ale kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, jak bych toho... Hej, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, Kde pak ženský a přírodní katastrofa? Halo, soudružko, prosím vás, já, prosím, já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Helejte, nechte se to napřed vysvětlit, jo, podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohle to doutne. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se, v jakým hej, říkej, a hlavu vzhůru. Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůl, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Franta, halo, soudružko, je to Franta, prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Halo, prosím, jo, vy jste soudruh. Ty to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu. Na to vidíte, já jsem se chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím. Co jako to, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo? Praha 4 Kánovnická, prosím? Křížala, sušená švestka, Kříži Kánovnická, ano, ano, ano, znamenám si, ano, ano, ano, ano, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo, jo, jo. Tak no, Olga, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to trošku hodně. Tak, no. Kde pak tohleto? Hned volat, požádat, kde pak tohleto? Halo? Těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistulkou? To je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju ti, počkám, no jo. Co to dělá? Hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš mě? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
14: Prosím tě, dobrý známý.
13: A co?
14: Tady hoří.
13: No, tady voláš hasiče. Ježíš, to tady
14: požární služba? Tady Praha 6, Dejvická 3.
13: A ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
15: Už jsme tady, je to tady.
13: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
15: Normálka.
13: Tak to?
15: Dál dopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.
16: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
17: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
16: No ale na co smyčec?
17: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
16: No ale na co smyčec?
17: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
16: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
17: To nejsou housle?
16: No ovšem, že ne.
17: A co je to?
16: No to je banjo.
17: Co?
16: Banjo.
17: Banjo?
16: No ano.
17: Tohle to?
16: No, to je banjo.
17: To je banjo tohle?
16: No samozřejmě.
17: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
16: No je to takový lahodný hudební nástroj.
17: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
16: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
17: No ne, ne, je to menší, prosím, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mladě.
16: Z banjo a basa.
17: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je menší. No.
16: Koukám jako blázen.
17: Co říkáte?
16: Ale že koukám jako blázen.
17: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplal. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší.

0: Nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodeď. Táta hraje taky.
0: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
1: Táta je taky ladič pian.
0: Ladič pian dokonce.
1: No tak on je víc pian než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna.
0: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
1: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá. A uděláme hůhulála.
0: To je ale roztomilý.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele!
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjoy, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
2: James.
3: Prosím, paní.
2: Gnohe.
3: A nezastřelíte ma, paní?
2: James, ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech ťa netrápia. Vylez.
3: Tu som, pane.
2: Tak čo, James, ako dopadol včerajší večierok?
3: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
2: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
3: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
2: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
3: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
2: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
3: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
2: James.
3: Áno, pane.
2: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
3: S radosťou, pane.
2: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
3: Ďakujem, pane.
2: Ahoj, James.

0: Koho jsme priviazali k mučenickému kolu?
1: Ako obvykle, lorda Fusakela, paní.
0: No, už vím. Hádzali jsme do něho tomahavky však.
1: Aha. Ano, paní. Aj keď je pravda, že původně jste chceli hádzať vedle něho.
0: A představ si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím Dobermanom.
1: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
0: Skutočně, James? A keď vy jste si s tým psom do tváry taký podobný?
1: Ďakujem, pane.
0: A prečo si tancoval, James?
1: Ráčili jste mi to prikázať, pane. Tancovali jsme lambádu. S vašou dogou.
0: S mojou dogou? A prečo?
1: Zdalo sa vám, že je smutná, pani.
0: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
1: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
0: A ako sa ti tancovalo, James?
1: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
0: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
1: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
0: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
1: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
0: Jste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
1: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
0: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
1: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
0: Tak preto sa nechcela vyzlieť z potvora jedna?
1: Možno preto, pane.
0: James.
1: Ano, pane.
0: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
1: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
0: James?
1: Ano, pane.
0: A čo keby sme si išli?
1: Čo?
0: Trochu zastrieľať.
1: Obidva ja, pane.
0: Máš pravdu, James. Ty ani veľmi nie.
1: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
0: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
1: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
0: Ukáž, kde?
1: Tamto, na poli, pane.
0: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
1: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
0: Čo je s ním, James?
1: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
0: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
1: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
0: Kto? Zajac?
1: Nie, ten sedliak.
0: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
1: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadného sedliaka.
0: No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
1: Prosím, pane.
0: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
1: Ale, pane...
0: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián.
2: Stanice byla přeplněna. Vůbec možno říct, že se zde shromáždili vlaky s trupami různých částí armády. Byl zde též vlak s oddělením aeroplánů. Na druhých kolejích stály na vagonech tytéž předměty, jako aeroplány a děla, jenže v rozbitém stavu. Byly to sestřelené létací stroje, roztrhané hlavně houfnic. Zatím, co všechno svěží a nové, jelo tam nahoru, tyhle zbytky slávy jeli do vnitrozemí k opravám a k rekonstrukcím. Poručík Dub ovšem vojákům, kteří se kolem rozbitých děl a aeroplánu schromáždili, vykládal, že je to válečná kořist. A také spozoroval, že kousek dál stojí opět ve skupině Švejk a něco vykládá. Přiblížil se tedy k tomu místu a slyšel rozšafný hlas Švejkův. Ať se to vezme, jak chce, je to přece jenom válečná kořist. Ono je to sice na první pohled ošemetný, když tady někdo čte na lafetě K und K Artillerie Division, ale ono to bude asi tak, že to dělo padlo do rukou Rusům a my jsme si ho pak museli zase naspátek vydobejt a taková kořist je mnohem cenější, poněvadž řekl slavnostně, když spozoroval poručíka Duba, poněvadž nepříteli se nesmí nechat nic v rukou. To máte jako s Přemýšlem, nebo s tím vojákem, který mu při gefechtu vytrh nepřítel feldflašku. To bylo ještě za napoleonských válek a ten voják v noci odebral se do nepřátelského ležení a přinesl si zase feldflašku naspátek a vydělal ještě přitom, poněvadž nepřítel na noc fasoval kořálku. Poručík Dub řekl pouze:
3: koukejte, ať už zmizíte, Švejku, ať vás zde už po druhé nevidím.
2: Dle rozkazu, pane lejtnant. A Švejk odcházel k druhé skupině vagonů a kdyby ho byl poručík Dub slyšel, co ještě dodal, byl by jistě vyskočil z uniformy, ačkoliv to bylo zcela nevinné biblické rčení: maličko a uzříte mě, a maličko a neuzříte mě. Poručík Dub po odchodu Švejkově byl ke všemu ještě tak pitomý, že vojáky upozorňoval na jeden sestřelený rakouský aeroplán, na jehož kovovém ráfu bylo zřetelně vyznačeno Wienerneustadt.
3: Ten jsme Rusům sestřelili u Lvova,
2: řekl poručík Dub. Tato slova zaslechl nadporučík Lukáš, který se přiblížil a hlasitě dodal, přičemž oba ruští letci uhořeli. Pak odcházel dál beze slova, pomysliv si, že poručík Dub je kus dobytka. Za druhými vagony setkal se se Švejkem a hleděl se mu vyhnout. Švejk šel přímo k němu.
4: Ich melde gehorsam, kompaní ordonant Švejk prosí o další rozkazy.
2: Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že už jsem vás hledal ve štábním vagóně. Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš tónem naprosto odpuzujícím a nepřátelským. Víte, jak se jmenujete? Už jste zapomněl, jak jsem vás nazval?
4: Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že jsem na takovou věc nezapomněl, poněvadž já nejsem nějaký jednoruční dobrovolník železný. To jsme tenkrát, ještě dávno před válkou, byli v karlínských kasárnách a tam byl nějaký oberst Friedler von Bumerang, nebo tak Nějank.
2: Nadporučík Lukáš se mimo děk usmál tomu Nějank a Švejk dále vyprávěl.
4: No a poslušně hlásím, pane oberleitnant, že ten náš oberst byl půl vaší vejšky, nosil plnovous jako kníže Lobkovic, takže vypadal jako opice. A když se rozčílil, vyskakoval dvakrát tak vysoko, jak byl sám vysoký, takže jsme mu říkali kaučukovej dědek. Tenkrát byl nějaký první máj. A my jsme měli berajčaft. A on k nám držel předtím večer na nádvoří velkou řeč, že proto zítra musíme ostat všichni v kasárnách a nehnout se ven, aby jsme mohli na nejvyšší rozkaz v případě potřeby všechnu tu socialistickou bandu postřílet. Proto taky, který voják má dneska přes čas a nevrátí se do kasáren a natáhne to až na druhý den, ten, že proved zemězradu, poněvadž takovej ožralej chlap netrefí ani jednoho člověka, když budou salvy, a ještě bude střílet do vzduchu. No tedy ten jednoročák železný vrátil se do cimry a povídá, že měl přece jenom kaučukovej dědek dobrý nápad. Vždyť ono je to celkem pravda. Zítra přece nikoho do kasáren nepustěj, tak je nejlepší vůbec nepřijít a taky to poslušně hlásím, pane Oberleutnant, uskutečnil jako jedno víno. Ale ten obršt Fliedler, to vám byl taková potvora mizerná, dej mu pánbu nebe, pane Oberleutnant, že chodil druhý den po Praze a hledal někoho, kdo se odvážil z našeho regimentu vylez z kasáren a někde u Prašné brány taky šťastně železnýho potkal a hned na něho spustil: já ti tam, já ti naučím, já ti tvákrát osladím. No a řekl mu to ještě víc a spakoval ho sebou do kasáren a po celý cestě mu říkal lecos vošklivýho, výhružnýho a ptal se ho porád, jak se jmenuje. Šelesný, ty to odsrat, já rád se chytit. Já ti ukázal ten jasný máš šelesný, ty bejt můj, zavřít, fajn zavřít. No, železným už to bylo všechno jedno, pane Oberleutnant. Tak jak šli přes Poříč, kolem rozvařilů, železnej skočil do průjezdu a ztratil se mu průchodem a zkazil kaučukovýmu dědkovi tu velkou radost, až ho bude sázet do arestu. Obošta to tak rozčílilo, že mu utek, že ze vsteku zapomněl, jak se ten jeho delinkvent jmenuje, po pleci to, a když přišel do kasáren, začal skákat do stropu, strop byl nízký a ten, co měl batalionku, se divil, proč dědek mluví najednou lámaně česky a křičí: měděnej savřít! Ne, měděnej nesavřít! Wolfjenej savřít, ne? Cínovej savřít! Taky ne, cínovej taky ne! No a takhle dědek trápil den ze dne a ptal se porád, jestli už chytili měděnýho, olověnýho nebo cínovýho. A taky dal vyrukovat celý regiment, ale oni už železnýho, pane Oberleutnant, o kterým se to všeobecně vědělo, dali na marotku, poněvadž byl zubní technik. Až takhle jednou od našeho regimentu podařilo se nějakýmu probodnout jednoho dragouna v hospodě u Bucků, který mu tam chodil za holkou, a tak nás seřadili do čtverce, museli jsme vyjít všichni, i marotka, kdo byl moc marot, toho dva drželi, no a tak to nebylo nic platný, musel železný vyrukovat na dvůr a tam nám četli rozkaz po regimentu, asi v tom smyslu, že dragouni jsou taky vojáci a že je zakázáno je probodávat, protože jsou to naši kriegskameráden. Jeden jednoročák to překládal. A náš obršt koukal jako tygr. Napřed prošel před frontou, potom zase šel dozadu, obcházel čtverec a najednou objevil železnýho, který byl jako hora. Takže to, pane Oberleutnant, bylo strašně komický, když ho potom přitáhl do čtverce. Jednoročák přestal překládat a náš obršt začal vyskakovat před železným, jako když pes doráží na kobylu, a přitom zval: tak ty mě neujít, ty mě nejít, nikam neutéct. Ty zase říkat, že železný, a já furt říkat mědený, cínofý, olofěný. On je železný a on je ten párchant železný. Já ti naučím olověný, já ti tam cínový mědený, ty mistří, duš fajn, duš železný. No, pak mu napařil za to měsíc. Ale potom se mu nějak za 14 dní rozbolavěly zuby. A on si vzpomněl, že železný je zubní technik. Tak ho dal přivést z arestu na marotku a chtěl si dát od něho vytrhnout zub. A on železný mu ho trhal asi půl hodiny, takže dětka si třikrát omejvali, ale dědek nějak skrota odpustil železnému těch druhých 14 dní. To je tedy tak, pane oberleutnant, když představený zapomene na jméno svého podřízeného, ale podřízený na jméno svého představeného nesmí nikdy zapomenout. Jako nám právě říkal ten pan obršt, že ani po letech nezapomeneme, že jsme měli jednou obršta Fliedlera. Nebylo to snad příliš dlouhé, pane oberleutnant?

0: Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš. Nevíte o nějaké lahvi koňaku? Mně nějak není dobře. Jestli si přejete, pane oberlejtnant, tak vám nějaký koňak seženu. Jenom se bojím, abyste mě dřív neodjeli. Nadporučík Lukáš ho ujistil, že dřív se odtud nepojede až za 2 hodiny. A že koňak prodávají hned za nádražím po tajmu v láhvích. Hejtman Ságner, že už tam Matušiče poslal, a ten, že mu přines za 15 korun láhev zcela obstojného koňaku. Tady má 15 korun a už aby šel, a jen ať nikomu neříká, že je to pro nadporučíka Lukáše, nebo že on ho posílá, poněvadž je to vlastně zakázaná věc.
1: Buďte ubezpečený, pane oberlejtnant, že to bude všecko úplně v pořádku, poněvadž já mám moc rád zakázané věci, poněvadž jsem se vždycky odstnul v něčem zakázaným, aniž bych byl o tom věděl býval. Jednou v karlínských kasánách nám zakázali...
0: Kerdoich, maršíren marš, přerušil ho nadporučík Lukáš. Švejk šel tedy za nádraží, opakuje si po cestě všechny složky své výpravy, že koňak musí být dobrý, proto ho musí napřed ochutnat, že je to zakázané a proto musí být opatrný. Když právě zahýbal na peron, srazil se opětně s poručíkem Dubem.
2: Co se zde flákáš?
0: Otázal se Švejka.
2: Znáš mě?
1: Poslušně hlásím, že si vás nepřeju poznat z té vaší špatné stránky. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že vás chci poznat jenom z té dobré stránky, abyste mě nepřinutil až k pláči, jak jste mě posledně říkal.
0: Poručíkovi Dubovi zakroutila se na takovou drzostí hlava.
2: Táhni, mizero, my si spolu ještě promluvíme.
0: Švejk odešel za peron a poručík Dub, vzpamatovav se, vydal se za ním. Za nádražím, hned u silnice, stála řada nůší, postavených dnem nahoru, na kterých byly ošatky, a na ošatkách různé laskoviny, zcela nevinně vypadající, jako kdyby ty všechny dobroty byly určeny pro školní mládež někde na výletě. Ležely tam kousky tažených bombónů, trubičky z oplatek, hromada kyselých pokroutek a tu a tam ještě na některé ošatce krajíčky černého chleba s kouskem salámu, zcela určitě koňského původu. Vevnitř však nůše obsahovaly různý alkohol. Flašky s koňakem, rumem, jeřabinkou a s jinými likéry a kořálkami. Hned za příkopem silnice byla bouda a tam se vlastně všechny tyhle obchody s nedovolenými nápoji prováděly. Vojáci to napřed vyjednali u nůší a pejzatý žid vytáhl spod nůše nevinně vypadající kořálku a přinesl ji pod kaftanem do dřevěné boudy, kde už si voják nenápadně skoval někam do kalhot nebo pod blůzu. Švejk to vzal hned přímo u první nůše. Napřed si vybral bombony, které zaplatil a strčil do kapsy, přičemž pán Spejzy mu zašeptal Schnaps habich auch, gnädig Herr Soldat. Vyjednávání bylo rychle skoncováno. Švejk odešel do boudy a dříve nedal peníze, dokud pán Spejzy lahev neotevřel a Švejk neochutnal. Byl ale s koňakem spokojen a vracel se na nádraží, zastrčiv si láhev pod blůzu.
2: Kde pak jsi byl, mizero?
0: Zastoupil mu cestu k peronu poručík Dub.
1: Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si šel koupit bombóny.
0: Švejk sáhl do kapsy a vytáhl hrst špinavých, zaprášených bombónů.
1: Jestli by se pan lejtnant neštítil, já už jsem je okoušel, nejsou špatný. Mají takovou příjemnou, zvláštní chuť, jako odpovídal, pane lejtnant.
0: Pod blůzou rýsovaly se kulaté obrysy láhve. Poručík Dub poplácal Švejkovi po blůze.
2: Co to tady neseš ty, jeden mizero? Vytáhni to ven!
0: Švejk vytáhl láhev s nažloutlým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou Cognac.
1: Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si byl do prázdné flašky od koňáku napumpovat trošku vody k pití. Já mám ještě od toho guláše, co jsme včera měli, strašnou žízeň. Jenže voda je tam u ty pumpy, jak vidíte, pane lejtnant, nějaká taková žlutá. To bude asi nějaká železitá voda. Takový vody jsou moc zdravý a moc užitečný.
2: Když máš takovou žízeň, Švejku,
0: řekl poručík Dub, ďábelsky se usmívaje a chtěje co nejdéle prodloužit tu scénu, ve které to Švejk na dobro prohraje.
2: Tak se napi ale pořádně. Vypij to všechno najednou.
0: Poručík Dub zkombinoval si už předem, jak Švejk udělá pár hltů a dál už nebude moci a jak on, poručík Dub, nad ním slavně zvítězí a řekne.
2: Podej mi taky láhev, ať se trošku napiju. Já mám taky žízeň.
0: Jak se bude asi ten lump Švejk v tom hrozném okamžiku pro něho tvářit a potom dál raport a tak dále a tak dále. Švejk odzátkoval lahev, přiložil k ústům a hlt za hltem se ztrácel v jeho hrdle. Poručík Dub skameněl. Švejk před jeho očima vypil celou láhev, aniž by hnul brvami, a prázdnou láhev hodil přes silnici do rybníka, odplivl si a řekl, jako by byl vypil skleničku minerální vody.
1: Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ta voda měla opravdu železitou příchuť. V kamínku nad Vltavou jeden hostinskej dělal pro svý letní hosty železitou vodu takovým způsobem, že do studny házel starý podkovy.
2: Já ti dám podkovy, pojď mě ukázat tu studnu, odkud jsi měl tu vodu.
1: To je kousek odsuď. Pane lejtnant, hned tady za tou takovou tou dřevěnou boudou.
2: Jdi napřed, ty mizero, ať vidím, jak držíš krok. To je opravdu zvláštní,
0: pomyslel si poručík Dub.
2: Na tom bídném chlapovi není docela nic znát.
0: Člověk šel tedy napřed, odán do vůle boží, ale stále mu něco říkalo, že tam studna musí být, a taky ho nikterak nepřekvapilo, že tam byla. Dokonce tam byla pumpa. A když k ní došli, tu Švejk zapumpoval a tekla z ní nažloutlá voda, takže mohl slavnostně prohlásit.
1: Tady je ta železitá voda, pane lejtnant.
0: Uděšený muž z Pejzy se přiblížil a Švejk mu řekl německy, aby přinesl nějakou skleničku, že se pan lejtnant chce napít. Poručík Dub tak z toho úplně zblbl, že vypil celou sklenici vody, po které se mu v ústech převalovala chuť koňské moče a hnojůvky, a úplně spitomělý tím, co zažil, dal pejzatému židovi za tu sklenici vody 5 korunu a obracuje se na Švejka, řekl k němu.
2: Co zde čumíš? Táhni domů!
0: Za 5 minut Švejk objevil se ve štábním vagonu u nadporučíka Lukáše a tajemným posuníkem vylákal ho z vagonu a venku mu sdělil.
1: Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že za 5 na nejdýl, za 10 minut budu úplně vožralej, ale budu ležet ve svým vagóně a prosil bych vás, abyste mě alespoň, pane oberlejtnant, na 3 hodiny nevolal a žádný poručení mi nedával, dokud se z toho nevyspím. Všechno je v pořádku, ale mě chyt pan lejtnant Dub a jsem mu řekl, že je to voda, tak jsem musel před ním tu celou flašku koňaku vypít a jich mu dokázal, že to voda je. Všechno je v úplném pořádku. Nic jsem neprozradil, jak jste si přál, a opatrný jsem byl taky. A teď už pozdružně hlásím panu Vlotnu. Já už to cítím. Začíná mě nějak obrnět nohy. Ovšem pozdružně hlásím, pane Vlotnu, že jsem zvyklý chlastat. Pojď s panem Feldkurátem, kacem.
0: Odejdi, bestie, zvolal nadporučík Lukáš. Ale bez všeho hněvu. Za to však poručík Dub stal se u něho o 50% nesympatičtějším než předtím. Švejk vlezl opatrně do svého vagonu a ukládaje se na svůj plášť a baťoch, řekl k účetnímu šikovateli a k ostatním.
1: Jednou se vám jeden člověk ožral a prosil, aby ho neviděli.
3: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč malně byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel. A jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
1: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak, jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt se nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklý? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdeli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama, tý horákový, jsem šel točit Rodinný pouta. vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

0: Nazdar, mámo.
1: Ahoj, táto, já na tebe tady čekám netrpělivě, kde jsi byl.
0: Prosím tě, po tolika letech manželství určitě si nedočkává.
1: No,
0: chceš prachy,
1: nedočkává. No. No tak to taky, ale hlavně táto potřebuje, aby si se mnou šel do supermarketu. Představ si, mají slevy. Táto, představ si to.
0: Na co?
1: Když si koupíš bednu jogurtu Bílé štěstí od Danone, no, dostaneš dva jogurty úplně zadarmo.
0: No. To je neštěstí, tolik štěstí najednou ti
1: řeknu. No počkej, táto, to se musí koupit. Taková sleva,
0: tě,
1: takový
0: co
1: výhodný nákup, no cokoliv.
0: Kluk je z domu, já to nejím.
1: No tak ty to nejím.
0: Mámo, jestli zase chceš se v tom koupat, tak tentokrát s tebou do vany nelezu. Prej, táto, pojď sem, připravila jsem ti lázeň mládí, vypne se ti kůžička, to jsem do patera.
1: No. No a co? No. Vždyť se ti vypla.
0: No vypla. No. To je pravda, až moc. No. Vypla se mi tak. A tam, kde to zrovna je potřebu. Ještě ty blbý kousky ovoce. Já dosed na pecku, dodnes mi bloudí v těle.
1: Jsem tě, ty naděláš u nějaký blbý pecce, aspoň vidíš, že jogurty nešiděj.
0: No to nešiděj. No. Myslím, jo, že mi začala vevnitř klíčit.
1: Jo. Táto, představ si, Koláčková, jo, odvedle, tak ta koupila 10 kilo čajového pečiva za 120 korun. To se lidi rvali v supermarketu.
0: No, a zrovna
1: no.
0: Koláčková to získala,
1: no, protože
0: to je zajímavý.
1: Je chytrá a šla na to fintou, zařvala u hraček, je špidla, všichni se otočili a ona byla u pečiva první.
0: No, to je, no, to je teda no, finta, no, to může napadnout jen no, Koláčková tebe.
1: No, jo, počkej, a abych nezapomněla, Koláčková zve zítra celý barák na čajopáte.
0: Jo.
1: No.
0: Na to čajový
1: pečivo. No, na to pečivo, no.
0: Asi přišla na to, že je prošla lhůta, viď? Trvanlivosti, když znám ty její mejdany. Pamatuješ, jak nás pozvala na prošlý suchary? Celý barák tam byl, tolik zubů na podlaze jsem neviděl. Jsem si tam zničil adidasku o jeden řezák.
1: Myslím tě, zítra tam teda v pět půjdeme na čajopáce.
0: Už pět to začíná. No mámo, no, to, aby si se pomalu začala líčit, jak tě znám, ne?
1: Ale tato, co? Víš co, nech si to. Já jsem vždycky připravená včas. Na koho se vždycky čeká? No, na tebe.
0: Určitě no, na mě, když jdu ke Koláčkovi. Si dám jenom vatu do uší, abych neslyšel babinec a můžem vyrazit.
1: No, no, no, určitě. Víš co, tak co je s tím supermarketem? No,
0: tam
1: tak jdeme,
0: nepůjdem,
1: nejde,
0: s tím nepočítej, to? Mámo, to je blbost, prosím no, tě. Celý národ blbne ze slevama a ty se na to chytneš taky. Otruba mi říkal, že kvůli slevám ho nepustila manželka ani s klukem nahoře. Musel jezdit s ní, teď ona brečí doma, s kalkulačkou počítá, kolik ušetřili, když všechno utratili.
1: No. Víš, podívej se, všichni jsou chytří, jenom my se vždycky dostaneme do supermarketu, až když je po slevách.
0: No mámo, já no, se obávám, že letos se tam nedostaneme vůbec.
1: Jak to?
0: Byl jak jsem to? Na policii, mámo.
1: Zase? No, kdo tě zase v parku znásilnil, ty troubo?
0: Ale mámo, tentokrát nikdo. Čin nebyl dokonán. Pecka mě zachránila. Tentokrát nám ukradli auto, mámo.
1: Co, tu naši starou šunku jo, někdo...
0: Představ si, už jdou po všem.
1: No. Hele, tato!
0: Buď na sebe opatrná.
1: Hele, tato, nezapomeň mi připomenout, šunku musíme koupit. Dneska je bombová cena. Představ si, když koupíš 10 kilo šunky, dostaneš morkovou koz navrch.
0: Ano, prosím tě, soustřeď se pořádně. Auto je pryč a bumi se na morek, ne? Krade se jak za cara, teď je to ostuda. Korejčík mi říkal, že byl na rybách. Já mu pán brali, on pán, jo. Usnul jsem, sebrali mě všechno. A motruba o dovolený, spali v přívěsu s mámou normálně na parkovišti, najednou máma ho budí. Táto, vstávej, ukradli nás, jedeme. Taková je situace.
1: prostě. Mě nezajímá, co Korejčík s otrubou, mě zajímá, co bude s naším autem.
0: No co by bylo, nebude.
1: No. Jak to, že nebude, no snad bude po něm policie pátrat, ne?
0: No, to bude, no. To se právě bojí, mámo. Ještě zloděje vyplašej, zatím založili spis. Vyšetřovali mě, já jsem si připadal jak James Bond, když ho zatklo KGB. Víš, se nejvíc zajímalo, no, jestli co? Jsem si to auto neukradl náhodou sám, jestli to není podvod. Já povám, pánové, prosím vás, znáte naše auto? Já sice jsem okradený a nejsem blbej, víte?
1: Ale tato, stejně my máme smůlu, tak no ty si k ničemu a ještě nám ukradnou auto. Opravdu.
0: No, je to smůla, ukradli nám auto. No. Kdyby si v něm aspoň seděla ty, víte?
1: No dovol. Co jsi to řekl?
0: No jo, no, to co bych to snad ani nehlásil.
1: No, no, blbý vtipky, no, to ti vždycky šlo, ty jsi celý táta, no, ano, jo. To máš po tátovi, ten taky provokuje pořád mou maminku.
0: Mýho tátu,
1: představ
0: ne.
1: Si, co řekl minule mý mamince.
0: No,
1: říká,
0: řek?
1: Maminko, neberte to osobně, ale starý babi by se měli střílet už za mladá.
0: No, no, no. Skoda, že se do toho nedal, prosím no. Tě. Tvoje máma ho provokuje.
1: To provokuje čím?
0: Můj táta je klidnej člověk, no, ta ho vyprovokuje, vždycky se s ním chce bavit o politice a pak, když jí to táta vysvětlí, jak mu řekne, tatínku, vy jste jak Jirásek, vy jste proti všem a v hlavě máte temno. No. Bodej by to tátu nenaštvalo.
1: Ale táto, nech toho, jo, tak nám ukradli auto a ty tady se se mnou hádáš kvůli mamince, opravdu. Kde jsi ho vlastně nechal stát?
0: Jako v obyčejně na parkovišti na Kulaťáku, ne?
1: Jo, hele, to by nás mohlo zachránit. To je hlídaný parkoviště.
0: No to je.
1: To by nám měli vrátit prachy.
0: No, no to mě napadlo taky, prosím tě, nedaj nám nic, byl jsem za vedoucím. Ten mi to vysvětlil, po a pane, co byste chtěl? Teď to tady máte napsaný černý na bílým, podívejte se na tabuli. Hlídané parkoviště. Pane, my tady nehlídáme auta, my hlídáme parkoviště. Byl jsem hotový. No.
1: Tak já ti řeknu, táto, já jsem z toho jelen.
0: No, to je zajímavý. Jsi z toho jelen, já mám parohy, veď. No. A takhle to v naší rodině ze vším. No.
1: Ale ty jak se na to mám vlastně tak?
0: Z veselější stránky se na to dívej, mámo. Já na policii mi utěšovali, říkají, že nejsme první případ, no, že se možná dostaneme do statistik. Máme březen, mámo, a už se ukradlo v republice 2985 aut.
1: Je, tato, to je výborný. Představ si, že možná naše auto bude 3000 ukradený, dostaneme se do slosování a vyhrajeme nový.
0: No,
1: co říkáš?
0: Ty s plnou nádrží a benzínem, ty jsi blázen, tyhle věci se nelosujou, kam by přišel.
1: Tak pojď se mnou do supermarketu, když budu 2000 návštěvník ten den, tak se dostaneme do slosování a vyhrajeme.
0: No, to víš, jo, tam půjdu, s tím počítej. My nemáme auto, já potáhnu na zádech bednu jogurtu, na hlavě dva navrch a v každý ruce pytel s čajovým pečivem, nejsem blázen.
1: A šunku ještě.
0: No, a morek, zuby, no. Tady, kof, jako šílenec, no. Prosím tě, tady se krade. To prej jsme byli tygři východu a teď jsme straky východu. Hrozný. Já byl minule zaskočený na ulici, ke mně přistoupí chlap a kolik máte dioptrii? Já povám 4, on povám, máte štěstí. Kdybyste měl 5, jsou moje. Já jsem pochopil, že mi šel po brýli. No.
1: Myslím tě. Hele, táto, co ti vlastně na té policii řekli?
0: Nic celkem, vyslechli mě a pak se mě ptali, jestli jsme věřící rodina.
1: Věřící, pro?
0: No, já jsem říkal, že ano a oni se zaradovali, protože říkali, že když se to auto najde, že to bude zázrak.
1: Tak to je ohromý, tak nám ukradou auto policie, snad z toho má legraci, ne?
0: No ne, legraci, to je prej taková terapie pro poškozený, aby mu dělali dobrou náladu. To prej vymyslel ještě na poslední chvíli Grulich.
1: Buruli.
0: To byl jeho poslední ministerský cuk. Zlepšování nálady poškozené, vyprávět vtipy. Ale tohle mi říkali policajti, se ti bude líbit. No. Mámo, jestli pak víš, co to znamená, když Peltrám s Kořínkovou přikládají uši na kole.
1: Já nevím. Poslouchají stav pražců?
0: Ne, ne, poslouchají heavy metal.
1: Ale...
0: To je dobrý,
1: prosím. jsem děla, toto je úroveň.
0: To je dobrý, Elvis, že se ti to líbí.
1: Ale prosím tě, vybavlula
0: má radost.
1: No, tak to je opravdu, tak jako tady se krade venku a policisté vyprávějí vtipy. Já už teda chápu, že u nás se ročně ukrade přes 30 000 aut.
0: No. To už je před námi rusko-americký akční filmy.
1: No
0: vědě.
1: Jo, a představ si, to není všecko. Minule v radiožurnálu říkali, že objasněnost krádeží klesá z 22% to kleslo na 15%. To je nejmíň v celém civilizovaném světě.
0: No, mámo, to je hezký, no. Že jsi informovaná. No. Podívej, je to smutný, že nemáme auto a jsme se s tím. Ale já myslím, že to není důvod pro to, abych tady zahynul hladem, že jo? No tak.
1: Maria, jak teď můžeš myslet na jídlo?
0: No můžu, budeš
1: jak
0: se divit.
1: Jak můžeš myslet
0: no,
1: na
0: můžu,
1: jídlo
0: maminko.
1: Teď v této chvíli?
0: No a proč bych nemyslel, jsem živočik, ne?
1: Ježišmarja, to ti na policii nic nenabídli, nebo co?
0: Dali, kafe a pendrek, no.
1: To je opravdu.
0: Pendrek nejím, protože to leze do zubů, no. Tak jsem spolehal, že máš něco k jídlu. Dneska teplá večeře nebude, vy.
1: Ne, jak jsi to poznal?
0: No necítím nic připálenýho. A mohla si dneska něco
1: mohřát. Ale prosím tě, to já jsem počítala s tím, že půjdeme do supermarketu a že si tam u McDonalda dáš hamburka. Jo.
0: No.
1: Kdyby jsi dneska dal dva hamburgery,
0: no.
1: Dostaneme balonek zadarmo. No.
0: To by bylo úžasný. Jsem tak slaboučkej, že bych mohl odlítnout, prosím tě. Nech toho, dej sem něco k jídlu. Dneska
1: nemám.
0: Si mohla něco ohrát,
1: proč?
0: Ne?
1: Proč zrovna?
0: Když oslavujeme, ne?
1: My oslavujeme, ne? Že nám ukradli auto.
0: To ne, ale máme výročí plechové svatby.
1: Jaké plechové svatby?
0: 20 let na konzervách, mámo.
1: Hele, tak to. Já ti něco povím, jo? Až budeš nosit domů pořádnou výplatu a nejenom její parody, tak ti ohřeju i studenou mísu.
0: No to zrovna nemusí. Mamo, víš, co je zajímavý?
1: Co?
0: Že ty v životě nemůžeš vyjít s mojí výplatou,
1: no,
0: víš?
1: No což pak o to vyjít s ní mohu, ale vrátit se s ní nedokážu. No.
0: Nech si to, mamo, nech si svý zemanovský bonmoty, já vím jedno.
1: No.
0: Když chlap přijde z práce, má dostat od mámy teplý jídlo. A co čeká doma mě?
1: Teplo domova. Studené jídlo a to je teplá máma.
0: To je hezký. Studené jídlo, teplá máma. Víš, že bych to někdy radši viděl v obráceně, máma.
1: Hele, táto. Konečně si laskavě uvědom, že nejsem tvoje služka.
0: No to nejsi. Jo? Kdyby jsi byla, tak bych tě vyrazil.
1: No.
0: Já se vůbec divím, že jsi dneska doma. Dvakrát tenhle týden jsem měl na stole lístek sem ve Fit centru. Večeři máš v kuchařce na straně 37. Děkuji ti. Vytrh jsem list a sněd jsem ho. Hodně jsem se najet, maminko.
1: Prosím tě, hele, táto, nech toho, jo? Vlítneš sem, oznámíš, že já ukradli auto a chceš jíst, no. Já teda toho nevím moc, víš, ale jedno vím zcela jistě.
0: A co bys si chtěla vědět, když máš 6-3 a buml?
1: Ale prosím tě. Já vím jedno, že v normální rodině, když se táta večer vrátí z práce, tak svou mámu běžně políbí, obejme a zeptá se jí, co celý den dělala, maminko.
0: Jo, no. Možná v normální rodině, a my normální rodina nejsme, mámo.
1: No, kvůli tobě.
0: Já jsem vyzáblej, my jsme v kostnici už doma, ale prosím tě. Líbat se nebudu, to odčerpává poslední energii, to bych se tady mohl taky složit. A ptát se, co si dělá, je zbytečný, to vím, že si nedělá nic.
1: Nic,
0: protože si líná po svý mámě, že jo?
1: Já jsem nedělala nic, náhodou jsem byla u maminky dneska.
0: Cože?
1: Byla jsem u maminky.
0: A pracanti se slejzají. Prosím tě. Ty jsi byla u maminky, jo? To je zajímavé, když jsi tam byla včera.
1: No, to byla, ale stačili jsme si všechno říct. Hmm.
0: Ty jsi v poslední době jak šroub. Bez matky se ani nehneš. Po televizi mě začala klučet v žaludku, ať to přehlušíme.
1: Maria, zase ta televize. No. Já nevím, jak můžeš pořád koukat na tu televizi.
0: No, můžu. No. Na tebe se taky koukám 20 let.
1: No,
0: ale televizi si můžu aspoň přepnout. Tebe ne.
1: Prostě, jako víš. Maminka měla pravdu, když mi říká, neber si prvního, který si tě chce vzít.
0: Teď si řekla pravdu. Teď si se uřekla, ano. Vy jste po mně skočili jak sarančata na úrodu v Egyptě.
1: Sarančata na úrodu.
0: Zneužili mý nevinnosti. Jste mě hnali málem v krátkých kalhotech k oltáři. Já zblblej vůní jsem tam dorazil prostě.
1: Ježiši,
0: no tě... dnes toho lituju.
1: Šiši Maria, co já měla nápadníku, ty šance, rozumíš, to byly chlapy krásný,
0: urostlý.
1: Ještě teď nedávno v metru na mě dlouze jeden hleděl.
0: Prosím tě, mámo, nebyl mě to, uslyším o té po desátý, pochop, že to byl nějaký archeolog.
1: Syn tě, nech si to. Opravdu archeolog. Řekni rovnou prostě, že z vás mámou nenávidíš.
0: Hele, mámo, jde si pro tebe zase. Bude střídání, já to vezmu za něj. Hůř dopadnou nemůžu, mámo. No.
1: Syn tě, táto, řekni rovnou, že nás prostě s mámou nenávidíš, jo? Mimochodem, maminka přijede na víkend.
0: Ne, prosím tě, když si kvotu vybrala, už tady tenhle měsíc byla dvakrát. No,
1: to byla, přijede zase a bude tady spát.
0: To tady nebude spát.
1: No, to bude spát.
0: Nebude spát,
1: bude.
0: Já to zakazuju.
1: Ale co, jaké zakazuje?
0: Má svůj byt, ať
1: ale
0: spí doma.
1: Ale jak se tam dostane? Ukradli nám auto, no?
0: No tak,
1: jak tak se
0: jede vlakem.
1: No vlakem, no, víš moc dobře, že před rokem Dušek ten spoj zrušil.
0: No, proto mu tvoje matka rozsedla kupé. No tak, ať jede nákladním. Mámo, když si tvoje matka sedne do nákladního na nápravu, tak ten vagón vydrží.
1: Myslím tě, táto, neprovokuj zase. Moje maminka sice je trochu při těle, víš, no, ale náhodou teďka mi říká, že zhubla.
0: Jo, no, zhubla se jaká ostřila nechty, ne? Ale...
1: Myslím tě, teď ani nevíš, kolik moje maminka váží.
0: To neví nikdo. Není na trhu váha, která by byla ochotná zvážit. To nejde prostě.
1: Myslím tě, děláš, jako kdyby byla moje maminka bůhy jak obézní.
0: Já nevím, jestli je tvoje matka bůhy jak obézní. A vím, že když jsme s ní byli na procházce v Šárce a zapomněla na louce kabát, než jsem se pro něj vrátil, tak z něj postavili skauti klubovnu, prosím tě.
1: Teď se ukázal. Víš, co si, táto, já tak někdy myslím. No. Jak v této rodině dopadnu já na stará
0: kolena. No, já nevím, kolena, jak dopadne, já doufám, že hrozně, ale vím, že z tvýho kabátu si nic kauti nepostaví. Prosím tě, mámo, teď ty jsi zblblá ficentrem, ty dostáváš úplně předškolní tvary. Mně nikdo tady v rodině nevadí, mě jenom vadí, že tady o normální ženskou nezavadím. Z jedné strany tvoje matka, to je dýně ze zahrady Čech, to je výstavní kousek, tu by mi záviděl i Mičurin, a z druhé strany ty, jak tyčka od rajčat, která se ještě pomazlila s hoblíkem.
1: Tyčka od rajčat.
0: No. Nic tady
1: tyčka
0: není.
1: Tyčka od rajčat. No.
0: Normální ženskou jsem tady neviděl.
1: No, normální ženskou, co to je podle tebe normální ženská?
0: To ty nechápeš, no, to já ti to řeknu jinak. No. Korejčík v práci, no, mi tuhle říká, bavili jsme se, já nevím ani o čem.
1: O blbostech jako vždycky.
0: Ne, o blbostech, o strašidlech. No. A on mi povídal, že jeho manželka má prsa. Já vám prosím tě, co to je? To neznám. A on povídal, já ti to nakreslím. Tak mi to nakreslil, já se na to podíval a povídám mu, člověče, tohle jsem doma nikdy neviděl.
1: Hele, táto, nech si to, jo. Vzpomeň si, že když jsme spolu chodili, co jsi mi říkal? No, vzpomeň si. Říkal si, že se ti na mě líbí právě to, že mám takové chlapecké tvary. Říkal jsi to?
0: To jsem říkal, protože jsem doufal, že místo mě půjdeš na vojnu, jenže to se nepovedlo. To nevyšlo, že jo? Jestli se neupřímače chovala generál, měli tě plný zuby.
1: Tak
0: jako
1: to
0: doma...
1: se teda opravdu dožil.
0: Mamo, nech to, víš, že
1: to... Po 20 letech, no, jak tady platé peru, vařím ti tady na všechno, já dělám uklízím.
0: Ježišmarja, mamo, nech to, zavři okna, nebo budou myslet, že jsme si koupili psa. Mamo, nech to, prosím.
1: To si nezasloužím,
0: víš? Víš co, vem si prachy, jdi pro ty slevy a půl hledat auto.
1: No počkej, co, když ho nenajdeš?
0: Musím ho najít, já nechci, aby tvoje máma tady u nás spala. Když ho nenajdu, tak udělám to, co mi radil ten policista za stovku.
1: Jo, co ti radil?
0: Abych si ukradl jiný.

Vážení přátelé, já bych vám teď řekl něco o sobě. Jo, začnu přirozeně narozením. Musím vám říct, že koluje řada pověstí o mém přirození. O mém, Ježišmarja, o mém narození. Ale představte si, že jsem se nedávno seznámil ve Představte si, že jsem se nedávno seznámil ve

0: můj minulost, z mýho kafe, jo. Nejdřív z mýho kafe, pak z mýho vína, teda, a pak z mýho koňaku ještě. Když to všecko dopil, tak představte si, na co on přišel, že já jsem se vůbec původně neměl narodit jako chlapec na Žižkově, že jsem se, představte si, měl narodit původně v Thajsku, tehdejším teda Siamu, jako děvečka, teda jako děvče, teda dívka. A rodiče moji thajští se těšili, že ze mě bude děvka a že je budu živit. Já jsem se nakonec taky těšil, jo? Ale nějak se to zvrtlo všecko a představte si, že nějak při té roznášce těch dětí do domu, jo, nějak asi, já nevím, jak se to mohlo stát, jestli vrána s tím čápem se minula nebo co, a ten čáp tý vráně mě vyšťoural ze zobáku, nebo co, no prostě jsem se narodil jako chlapec, ještě k tomu mužského pohlaví a ještě k tomu u nás, jo. Jo, a já oni mě uklidňovali, prej, to říkal ten jasnovidec, oni mě uklidňovali, že prej se narodím do národa, který toho do skvělého národa, národa, který toho prožil strašně moc. Představte si to, přátelé, 300 let úplné pohody. Jo. Ty, to kecám, úplné poroby, 300 let úplné poroby. A že už mě prej čeká jenom zbytek Hitlera, celý bolševik a Havel s Dášou. Já jsem říkal, prosím vás, a dočkám se aspoň té bavlně, té sametové revoluce, a oni nejen to, ale i prej i té velké televizní. A měl pravdu ten jasnovidec. Představte si, určitě na tom něco bylo, protože třeba jak jsem měl být ta siamská kočička, jo? Teda ta holčička, tak jsem měl mít šikmý oči a skutečně, když mám mít narozeniny, jo, tak ty oči mě svěděj, natejkaj a pod očima se mi dělají pytlíky. No a taky jak jsem měl být ta prostitutka a milovat každýho, kdo mě přijde pod ruku, tak to vlastně taky se tak trochu naplnilo, jsem si uvědomil, že já vlastně miluju všechny lidi a za peníze jim poskytuju rozkoš tím, že jim připravuju veselé chvíle. No, mám pasáka, tak. To je Ivan Mládek. Někdy mě pase on, někdy se pasu sám teda, jo. Moje manželka ta říká, že si asi brzy budeme pás všichni teda. Ale musím vám říct takovou jednu důležitou věc, takový poznání, že tím, to jsem si ověřil v posledních letech, co tady v tom státě žiju, že vlastně se ten plán toho osudu mýho,
1: abych se stal tou prostitutkou,
0: se vlastně naplnil beze zbytku. Až jsem si uvědomil, vážení přátelé, že žiju v jednom velkým bordelu.
2: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně,

0: nevěstinec a nikoliv bordel? Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné, a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
1: V další ukázce se možná znalec pozastaví nad tím, že Cimrmanova detektivní báseň zní trochu jinak, než je zvyklý.
2: Ano, vy teď uslyšíte v původní nahrávce, kde se vyskytuje jméno Minařík. Ale to jméno jsme mohli na jevišti říkat jen do chvíle, než se objevil jistý důstojník STB, který pracoval tajně ve svobodné Evropě a jaksi slavně se vrátil jako úspěšný špion.
1: On ji dokonce chtěl vyhodit do povětří.
2: No a ta sláva jeho byla tak veliká, že kdybychom tu báseň nechali v původním znění Minaříka, tak by nám možná zavřeli divadlo a proto jsme od té doby začali říkat Maralík, protože ta báseň skutečně nemá s tím důstojníkem STB nic společného.
3: Rád bych si s vámi všiml Cimrmanových pokusů uplatnit detektivní žánr v poezii a v dramatu. Objevili jsme cenný dokument tohoto hledačství, fragment Cimrmanovy balady Minařík. Je komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburku. My si vám dovolíme báseň přednést v původním Cimrmanově rozvržení pro hlasy.
4: Jára Cimrman, Minařík. Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítám. Náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá.
5: Nenápadný, v overalu, v očích ale rysí svit, krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být.
4: Ruce vzhůru, sice střelím, jde to jako na drátkách. Již má v tašce lup svůj celý a již mizí ve vrátkách.
6: Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub. Moudrou hlavou moudře kývá.
4: Je to starý, ostřílený, policejní
6: sup.
4: Žádné strachy, slečno tichá, však my si ho najdeme.
5: Žádné strachy, slečno tichá. My mu tipec zatneme.
6: Dva, tři hvizdy na píšťalku. Je zde Fenka Doubrava.
4: Podívejme na čmuchalku.
6: Pach stopy již nasává.
4: Dopadla už jinší ptáčky, vlastní řadu diplomů.
5: Však co to?
6: Hned u zatáčky čichá Fena ke stromu.
5: Čile za ním.
6: Velí trachta, ale zvíře nevnímá. Kolem stromu v blátě čvachtá, povelů si nevšímá.
4: Sekeru a pilu, chlapci, nestůjte tu nečině. Lupič zřejmě přichystal si úkryt v stromu dutině.
6: Řežou dubu tělo sporé.
5: Náhle slyšet volání.
4: Dostal se...
5: Náhle slyšet volání.
4: Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi.
6: Na větvi byl lišák jeden.
7: No, ten si to odpiká.
4: Důmyslem a psem svým veden, již ho trachta,
6: již ho trachta, již ho trachta zatýká.
5: Slečna tichá, štěstím vzkvétá, vesel skáče chytrý psík.
6: Lupič dostal 4 léta.
4: Jmenoval se Minařík.
8: Víte, čeho jsem si všiml, kolegyně, že se dneska lidi na Silvestra neumějí bavit sami?
9: No, to je civilizační vývoj. Já jak vím. Byste taky chtěla, aby se bavili?
8: No, lidi, tolik společenských her krásných.
9: No, myslíte šachy, jo?
8: No, třeba šachy, no tak to je pro dva spíš odpoledne, že jo? V noci je lepší dáma, ale helejte se, loto se dá hrát, nebo se dá hrát na fanty. No. Já když jsem byl mladý, my jsme měli na Silvestra takovou partu, 4 jsme byli a my jsme si dokonce vymysleli hru krásnou. No, vždycky jeden odešel a ostatní hádali, který.
9: Já když jsem byla úplně malá, tak já jsem si nejradši hrávala na krám.
8: Vážně? No. A víte, že já taky?
9: Nepovídejte.
8: No jistě, já jsem si pořád hrál na krám. Jo. Já jsem rodičům prodal celý zařízení. Pojďte, zahrajem si na krám.
9: Ale dejte pokoj, no. V našem věku.
8: A co se... vám to udělá? No tak zahrajem si na krám jako děti. No, podívejte se, tady bude taková jako jednota, nebo pramen, jo, pultík hezky, co?
9: Slyšte, nemáte vy za lubem nějakou satiru?
8: Ale co vás ne? Napadá, říkám, jako děti si zahrajem, jo? Já budu prodávat třeba, vy budete nakupovat, jo?
9: Tak
8: jděte, ať mám nějakou tržbu.
9: No.
8: A prosím vás, pozor. Na dveřích je zvoneček, jo? Na to si potrpím.
9: Cink, cink. Dobrý den.
8: Dobrý den. Dobrý den. Čím mohu posloužit, prosím?
9: Prosila bych láhev rýže.
8: Láhev... No takhle, zlobte se, to je pitomost, láhev rýže. Říkám, zahrajem si jako děti.
9: Jako děti, no.
8: Ale normální, ne, debilní děti, prosím. Láhev rýže, kde jste to sebrala, takovou pitomost. Láhev rýže, no je to možný. S váma si hrát na krám, teda.
9: Můžu já za to, že jste špatně zásobený.
8: Helejte se, já budu nakupovat a vy budete prodávat, jo? A já vám ukážu, jak se má správně, seriózně nakupovat.
9: Zvoneček.
8: Nezvoní.
9: Cing, cing.
8: A hele, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den, já bych prosil rýži.
9: Ano, zajisté. Máte lahvičku? Víte, že se říká ženu ani květinou.
8: S váma si hrát na krám.
9: Já mám nápad, pojďte si zahrát na kovomat, to je jednoduché.
8: S váma už nehraju.
9: No pojďte na kovomat.
8: Tak já to zkusím, ale naposled.
9: Já budu prodávat a budete kupovat, jo?
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Prosil bych dozický zámek.
9: Nemáme.
8: Tak mi dejte obyčejný patentní zámek.
9: Bohužel nemáme.
8: No tak si vemu vysací zámek.
9: Taky nemáme.
8: Hergot, paní, proč ten krám nezavřete?
9: Protože nemáme zámek.
8: Ne, on si rád něco jiného.
9: Ne, nezlobte se, to taky nebyl ten nejlepší nápad. Víte co, pojďte si zahrát tu hru, jak jste vymysleli za mladá.
8: Jo, ty myslíte tam...
9: No to... jak, že by jeden z nás dvou odešel a druhý hádal které.
8: Jo, to je dobrý nápad a já bych to vylepšil. Odejdeme oba a diváci můžou hádat, kdo přijde, pojďte.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek, Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, tak, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma housle jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas. To ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílený a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme. Jo? To, tak prostě já jsem jel... No a teď já jsem, ona stála, ta subreta tam, u nářhrnej klobouk a to a kožišek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem... Tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně...
1: Na nohách.
0: Vy jste... Jak kdo? Vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tom pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako řekněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pán, odič, jsi taky poslední, blbečku. Zdal mu, tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo abych šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A povídala, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pála, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No a bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který někdy ho vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme neřvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on pá, proč, jak budete hrát na housle? On pá, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, pač na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pán, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour, jako i k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo. Já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu. A já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle. A vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy. Takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima. A teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic. Tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Pelala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on, kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a zpamětil. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista, jo. A dělal nám takové věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pak začíná třeba a on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam a najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva ty si zpátky, ty si opět tak tu dopředu, ty si tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, ode všad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Pač ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se. Já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne? A to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Peer Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Peer Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
0: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
1: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat. On řval jak v opice příšerným hlasem. Páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho forty, si on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama. Pic! A bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo. To vůbec nemělo kulturu. To bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to? Takže co a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on jí opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To... Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pán, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska je to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Páč on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí, toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Tam prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jítěvku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No? Strašný.
0: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
1: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jaký ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je Ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
0: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
1: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle to jsem mu vyprávěl, tuhletu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladej teda, jako ten mladý tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jedinej směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo, Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláč, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz, je to je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle. No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, pak jsme to nikdy neviděli, že jo. Česká takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, Vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luď, on věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle.

0: Opravdu všude. Všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne. No, akorát, že se vidím ze zvona, ale vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, šup tam s tím, šup tam s tím a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápeš. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu. To se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce. To je nádherný. Já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám páně, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radu. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídal, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
1: Panenko, ambulanta, my letíme nahoru.
2: A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc, ty vole, já mám fogla 3 cm dovnitř, to je přetížení.
1: Já jsem to asi udělal pod sebe.
3: Nie potřeba do skafandru, já těž, už ako som si sadal.
2: Jak se to letiště vzdaluje?
1: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy.
3: Jaj, ty kokot, Slovensko má druhého kosmonauta. Ale nikto sa to nedozvie.
2: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů.
3: Teda, pokud je to vejtřaska.
1: Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na té cisterně srozsvítily a ještě debilně blikají.
3: Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vybehly.
2: No, tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo, nebo co, ale k tomu se ještě...
1: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivé.
4: Lebo ti hovno vyběhlo do helmy.
2: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o které nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku.

0: Nejenže ty obrázky svítějí a blikají a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
1: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme, hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichci o 30 centáků.
2: A ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom mojí, jdem od vás. Neublížil jsem.
0: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
1: Země? Ještě kus vyběhnul. Ale neva, už je v druhý botě.
2: A proč se vraví modrá planeta, však nie je modrá. A je celá dojebaná.
0: Aha, a to už je měsíc.
1: A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. To taky vysvětluje ty vaše protažený držky.
2: Otváram helmu, či je tu vzduch.
0: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
1: Tak co? Je tady nebo ne?
2: No, troška smrdlavý, ale já si hej.
1: Rup!
0: Tak ukaž, otvírám. Je tady!
1: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
2: Pozri, co jsem našel, ha? To jsou vrecka s kosmickým jedlom. Jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
0: To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
1: Ty tě tam mají na každém krachu.
0: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako od Bači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: A čo, štěně našli Bačou, alebo čo?
0: A našli, ale šli jsme v hrozným vedru z kopce, do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako... Aspoň oštěpok a on, že prej taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce a když jsme byli na kopci, tak on řve Česi, pojďte sem, pojďte. Tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce a když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
1: No to jsi stát vymyslel.
0: Jo, ale k tomu se...
2: Jsi kokot.
0: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
2: Já čo keby si nebol.
0: No, tak bych byl nepřipoutaný.
1: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
2: To asi nebolo jedlo, teda možno bolo, ale tak včera nebo předvčerom...
1: Co to meleš?
2: No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A kebyže si si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
1: A ťa zabiju, ti dobytko!
0: Hele, mrknete se z okna. Rudá planeta.
2: Ty kokot, to je Mars.
1: A zpomalujeme.
0: A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
2: Takže je to marťanská cisterna. Jaj. A já len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
1: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekráknul?
2: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran. Nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa ABCD učí.
0: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádně otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut jsi kosmonaut a jsi jako první na Marsu. A ještě tě veze marťanská cisterna, která se 20 let učí ABCD. Aniž bys jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez?
1: Já? Zapil jsem prášky na spaní. Šaratici.
2: No a když se stretním s Marťanom, bude mať skafander plný kozmickej stravy.
1: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado.
0: Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Na Zemi sa všetci dohadujú, či na Marsu je voda, lebo nie je. No a ja už viem, že tu najebeme do rybníka.
1: Ježiš, držte sa!
3: Ups!
4: Na zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mrdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a on nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrníčky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A To byl stojný volej. To bylo něco tak hroznýho. Já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svítko. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
5: Jak jsou starý děti teďko?
6: 12 a 10, to si pamatuju.
5: No a oni tam, vy jste ve Špindlu nebo kde?
6: No tady chodí...
5: Tak tam chodí do školy?
6: Říkám, nejsem jistý, jestli to můžu říct nebo ne.
5: Jestli můžeš říct, že chodí do školy? Aby se to jako bulvár nedozvěděl?
6: No ne, no oni do té školy
5: no,
6: právě...
5: No máme hned zádrhel, že jo? Tak jak je to s dětma?
6: No...
5: Takhle, kde jsou teďko? Jsou v bezpečí?
6: Teď jsou ve Špindlu.
5: Jsou ve Špindlu.
6: No.
5: A tam chodí do školy?
6: Tam ne.
5: Tam ne? Aha, a kam chodí do školy, když jste ve Špindlu?
6: Musí to dohánět.
5: A jak to dohánějí?
6: Doučej se to.
5: Ale kde pak?
6: Doma.
5: Můj se tam učí doma?
6: No, když nemají trénink, aha, tak se učí doma.
5: Čili oni do školičky nechodějí?
6: Ale jo, chodějí, ale v Praze.
5: Čili v Praze chodějí a když jste pak 6 měsíců tam na horách...
6: My tam nejsme 6 měsíců.
5: Tak ani ťuk, jo? A nebo se učí doma?
6: Učí se doma.
5: S maminkou?
6: Jako a s tatínkem.
5: Jo?
6: No, taky no.
5: Ty se taky s nima učíš?
6: No.
5: To budou mít pěkný vzdělání. Na co je učíš?
6: Ne, to je jako... No, oni potom přijedou, vedou si ty sešity. Jako...
5: Tak to je hezký od vás, že to tam děláte úplně jako ve škole.
6: No.
5: Čili mají a sešity.
6: Pak, a občas prostě přijedeme do Prahy zkontrolovat, jestli jsme správně s tou látkou. A potom...
5: Tak to, vy jste hodně takhle jako otržený, to se nedím, že ten bulvár po tobě nejde. To vy jste hodně schovaný.
6: A potom tady to přijdou do školy a zjistí se, že všechno umějí, tak jo. Jako kdyby tady chodili, no.
5: A co jste teď probírali naposled, jestli se můžu zeptat?
6: No, Jonáše věka začala angliština, tak tu si jim dělám já, protože jinak mají němčinu a tu já neumím.
5: No, aby se učili jenom jazyky, ne?
6: No. No ještě potom taky matiku, že jo?
5: Matiku,
6: ještě,
5: no.
6: Na matiku zatím stačím, ale jo. Myslím, že tak ještě půl roka už to bude.
5: No a jaký mají další předměty ještě?
6: Má ještě vlastivědu.
5: Jo?
6: No.
5: Co jste brali teď z vlastivědy?
6: No, my jsme brali Přemyslovce naposledy.
5: Přemyslovce jste
6: no,
5: brali?
6: No.
5: Ve vlastivědě? Aha.
6: No ne, no to je, ale jako to je
5: záleží,
6: látka...
5: jakou máte vlastivědu.
6: Jsem teďka...
5: Kdo to napsal?
6: Je to ve vlastivědě. Přemyslovce,
5: takhle,
6: ano,
5: Přemyslovci jsou v pořádku, to je no. Jako dobrý. Ale tak záleží, kdo tu vlastivědu píše. To píšeš ty?
6: No je fakt, že já jim to vyprávím...
5: Takhle, ty vlastně to vyprávění je vlastivěda.
6: No, aha. Ale máme knížky, máme normální
5: učebnice. Máte knížky, no, tak to je dobrý. A paní je taky učí teda?
6: No, taky.
5: A ta je učí co? Písanky nebo?
6: No tak ta je učí všechno to, co je nestihnu naučit já.
5: Aha, a
6: což
5: co to je?
6: To je většina to.
5: No ne, tak ale počkej, zatím máš angličtinu, němčinu, matiku, vlastivědu.
6: Češtinu.
5: Češtinu. No. Co jste měli z češtiny teď?
6: Kde známky.
5: Ne, kde jste? Jako?
6: No, kde jsme?
5: V Osnovách, myslím.
6: No, já jsem zjistil třeba, že vyjmenovaný slova jsou prostě jiný, než jsme měli my. A vzory jsou jiný. Se zmizela nůše, tam růže.
5: Nůše je pryč, jo?
6: Žena, nůše, píseň. Žena, růže, písenkost.
5: Žena, růže, písenkost? Ne.
6: Že cizinci nevědí, co je nůše.
5: Tak... Já to taky skoro nevím už. No. No. Čili žena, růže, píseň, kost. No, no. To možná vylítne i kost časem.
6: A potom zmizelo tenhle Bidžov vypad. Přibyslav zůstala.
5: Si asi Přibyslav koupila. Bidžov na to neměl tak letě.
6: Bidžov už tam není.
5: A ty je umíš, ty pobo?
6: No, to bych dal dohromady. Mám to udělat?
5: Zkusíme to. No já, že bych si to připomněl. No,
6: já si právě pamatuju ty starý Bík, Babika, Bidžov,
5: Bidlit. No, to já taky.
6: No, a teď tam ještě, oni tam ještě...
5: A bylo tohle stačí pro děti to pár stačí, aspoň, ne? No. Aby věděli vlastně, o co jde. taková ukázka. No ale, čili oni tam do školy nechodí, by tam se učí doma, v Praze to pak jako takhle zkontrolujete, jak jste daleko. Aha, a jakou máš, teďko chodí do který třídy?
6: Šestá, pátá.
5: Pátá, šestá, čili takhle byste udělali tu základní, no ale pak asi už budou muset někam chodit, ne?
6: Asi budou mít individuál.
5: Pořád? Čili oni by si s tebou mohli udělat i práva, takhle myslím?
6: To se dá dělat dálkově?
5: No nedá, no, ale jako může to být těžký pak už. Jako oni taky ty děti si můžou odvyknout od lidí úplně, že jo?
6: A my je pouštíme normálně do kolektivu.
5: Jo. Aby se pak nevyděsili, když uvidějí lidi pohromadě.
7: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem ano. Velice vážná věc, že ano, chápete.
8: Chápu, děvenko, chápu.
7: To je veliký a... abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
8: 38 let, děvenko,
7: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
8: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije. Heverem.
7: Prosím vás.
8: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
7: chodí tedy pozdě domů.
8: Ale mouteli, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
7: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
8: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
7: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
8: Nebije.
7: Nehrdlí,
8: kde pak?
7: Nepije.
8: Počkat, to já nevím.
7: Jak to, že to nevíte?
8: No, když on Moutelík před 38 lety,
7: no,
8: odešel z domu a ještě se nevrátil.
9: Jak dopadnul zdravotní cyklovýlet v Jeseníkách?

To, že v té chajde sú aj kola na pojčaní, zistil Kamil, jak raz zabludil do jakéhosi skladišťa, kde to vypadalo jak v šopie. Plno burdela, kýblu, vercajk rozhazaný po zemi a mezi tým 5 kol, na kterých jezdil bez tak ešte tleskaču vnuk. Jak se tam tak poflakoval a snažil se dostať ven, vylapil ho Chatašteiger. První si myslel, že tam chce Kamil cosi čornúť, a než to Kamil vysvetlil, malem dostal ryčem do tlámy. Nakonec se všecko vysvetlilo, Kamil ho pozval na jedného radka v Brnení a fajnově pokecali. Kamil k nám potom přilez s piskem tajemným jak Moňa od Leonarda a priad s ním ideme ven, že nám ukáže cosi nevydaného. Moc se nám nechtělo, bo sme měli právě po obědovu siestu, ale nakonec se mu podařilo nás přemluvit. Ven sme šli se zavřenými očami, jak v jakési pohlupavé soutěži. Před chajdu stalo 5 bicyklů, které vypadaly dost divně. Na naše nevěřící pisky a hlupé otázky, co s takými žďorbami budeme robiť, Kamil ene mávnul ruku a skakal nadšeně jak nadržený klokan. Priže si zrobíme cyklovýlet po jeseníkách. Paru se nás ozvalo, že na tým kole bez levé šlapky to asi nebude ono. A já jsem si tež rypnul, bo jsem si představil, jak by se mi asi jelo na tým prostředním, které nemělo sedlo. Zás mávnul paprču a priže to dá všecko do zítra dokupy a že už to má domluvené. Tuž já, uvidíme. Kamil na tým robil celý zbytek odpoledňa a večer přilez až kolem 10. strhaný jak plagát. Bechnul sebu do lůžka a priže zítra valíme, bo kola sú jak nové. Druhého dne po snídaní, někeří chleba z paštíku, ti, co šli spať pozdější enem pivo, jsme vyrazili k té cyklogaráži, kaj už od rána strašil Kamil. Venku stali stejné kola jak minule, akorát čistší a na první pohled bez závad. Ptal jsem se ho, kde je to páté kolo. Kamil se rozhlídnul jak špiona pri, že ho spotřeboval na náhradní díly. Typnul jsem si, že Chatašteiger mu zdvihne kulturu, až to zjistí. Vylosovali jsme mezi sebou 4 šťastlivce, kteří mají dost odvahy a dobré zdravotní pojištění. To nám zabralo přes 15 minut, bo jak kdo si vyhrál, hned to z dobrého srdca daroval jinému a tak dokola. Nakonec jsme měli jet já, Kamil, Leoš a Karel. Tuž jsme vzali ruksaky se svačinami a vodu a jeli jsme. Jeňa se ještě na cestu zeptal, jestli známe na spamě číslo na pohotovost. Vůl. Karel se tak jak vždycky ujal vedení. Má to v krvi, bo jeho foter byl jakýmsi vysokým pajtašem na KNV, ještě jak nás krotili rudí Big Bratři. A tež měl nejlepší kolo. Já jsem vyfazoval to, co předtím nemělo tu šlapku, a zdalo se mi, že ten klinek, co tam Kamil vevalil, byl jaksi malý, bo jak jsem přešlapoval, šlapka vždycky o kusek poskočila, no chuj s tým. Veselé jsme valili z kopca a větr nám valil kolem řep. My hňupy jsme si neuvědomili, že to, co včel sfaráme, budeme muset na zpateční cestě vyšlapat. Po pár kilometrách si zavislaci vyminili první kurz pauzu a Karel na turistickou mapu dumal, kaj vlastně pojedem. Bliklo mi palu, čemu to robí až včil, ale co? Tu se není kaj ztratit, no ni. Trochu jsem znejistil na další křižovatce, bo zahnul na lesní cestu. Tu škola už nic víc nemělo co překvapit, akorát my jsme se na sebe podívali nervózně, ale jeli jsme dál. Na prvním potočku, který křižoval naši pěšinu, stroskotal Kamil, bo nepředvídal takovou hlubku. Ona to spíš byla taká malá odra. Jak se mu zvrtlo přední kolo ponořené do půlky špic a bedajle zadrhli obřeh, ani heknut nestáčil a naplocho ze sebou jebnul do vody. Dali jsme kurz pauzu, než se Kamil vynadával a přestal kopat do okolních břiz. Co včil? Na převlečení neměl nic, galaty mokré a v tých jeď nemože, bo se nechce zapařit žádné důležité orgány. Za naše fajné rady, aby jel na Adama a galaty si pověsil na štanglu, kde by mu proschli, nás poslal, nás nepochválil. Nakonec se zlitoval Leoš a počal mu svoje galaty, bo jeho trencle vypadají jak kraťasy a tak bude nenapadný. Nechápu, čemu na sobě nosí tolik hádru, ale prý mu to vyhovuje, bo je mu fajně teplo. Jeli jsme dál. Kamil furt vyrýval, že se cítí blbě, jak je na ostro, že ho ty Leošové gatě škrabu vpředu a i vzadu v rozkroku a kdy je naposled Leoš prál a podobné duperele. Však si vezmi svoje vyprané, pomyslel jsem si, no ni. Cesta dál byla celkem fajná, až na toho staršího chlopa v pumpkách, kterého jsme asi vystrašili, jak kolem něho proletěl náš peleton,
a on sebu chrapnul do kopřiv. Dlouho nám hrozil berlu, no spíš to byla asi turistická hůl. Jak se pěšina zužila a začalo přibývat kořenů, šíšek a podobných v lese zbytečných bebechů, začali jsme remcať. A jak jsme si konečně všimnuli žluté turistické značky, začali jsme nadávat polohlasně. Jestli Karel není náhodou ichtyl, který nás naved na cestu pro pěši. My tře jsme demonstrativně zastavili, nahlas už začali stavkovat a chtěli zakladat odbory. Karel si toho všimnul až po 100 metrách a jak se vrátil, začalo kolektivní vyjednávání. Našu klidnou debatu utnul ten důchodce o berli, který se naraz vynořil v zatačce a rychlým krokem se k nám blížil s nadávkami. Celkem rychle jsme se rozhodli, že by jsme mohli ještě kusek popojet a v diskuzi pokračovat tam. Naskočili jsme do sedel, někteří s bolestivou grimasu a vykřikem, a jeli jsme dál po značce, která svíňa začala vést do kopce. Po 10 minutách jsme zastavili, bo to by musel letět jak Juan Torena, aby nás doběhnul, a pokračovali jsme v diskuzi. Tuž jak to vypadá? Podle mapy máme před sebou ještě kus cesty. Jestli je to vůbec mapa tuté oblasti. A vrstevnice, které byly sobě blíž a blíž, nevěstily nic dobrého. Za sebou máme šilenou pomstychtivou bestiu, která zdrhla z domova důchodců. Ty boláky od kopřiv a špinavé nohavice nám asi neodpustí a kdo ví, co skryva pod tu červenou šustiakovku. V dálce jsme ju zase zahledli. Tuž to není možné, on musí mít tež kolo. A tak jsme se zas o kusek přesunuli. Dále už jsem ale nemohl jet, bo jsem asi po cestě vytratil z přehazky jakési důležité díly a ten kopec už se začal podobat lise hoře, tak jsem tlačil. Karel navrhoval jet dál, bo raz mu přece ujet musíme, no ní? Kamil chtěl nebezpečného staříka zabít, asi se při tým karambolu jebnul do pály. Leoš se tvařil jaksi divně, že by si cosi přiskřipnul do sedla. Tuž zase musel situaci zachraňovat já. Navrhnul jsem na nejbližší místě se schovat. Stařík kolem nás přeběhne a my se vrátíme po cestě zpátky. Jak jsem si všimnul Kamilového zděšeného gzichtu, honem jsem dodal, že tu malou ostravicu tentokrát radši opatrně přebrodíme. Karel, sportovec, moc nesouhlasil, bo to nebyl jeho nápad, ale ostatní byli pro. Včil enem najít fajné místo. Cesta vedla chvíli z kopca, tuž jsme trochu chytli náskok. Leoš asi nebyl úplně mimo, bo naraz přišel s tím, že má fajný nápad. Prý by jsme mohli aj s kolami vyšplhat na tamten nedaleký posed. Byl mimo. Bych nevěřil, jak může taky lehký vanek na nesprávných místech uškodit. Za posedem se naštěstí objevil celkem hustý křák, kaj jsme zapadli. Dost pozdě jsme si všimli, že to jsou ostružiny, ale kola už byly hozené v křaku a v dálce se zas červeně zablísklo. Tu už jsme se dohodli, že to budeme řešit, až nás ten chlop mine. Seděli jsme tam, jak by jsme chtěli cosi vysedět a závislákům zakázali kuřit. Jak dědek dlouho nešel, Karel se nasral, jak by si to uvědomil až včil, vyskočil a prý, že se nenechá šikanovat jedným slabým dětkem, bo jsme čtyře a sami silní chlopi. Akurát jak tak honem stanul, jak si se mu podlomili nohy a byl zpátky v křaku. Změnili jsme oficiální stanovisko, my se vlastně před nikým neschováváme, enem tak spočíváme, zdravě se stravujeme ovocem, nekuříme, bo zrovna odvykáme a neřveme, bo nechceme plašit lesní zvěř. Hned se nám lepší sedělo. A jak kolem kdo si kšel a klepal si při tým turistickou hulku, byla to enem náhoda, že jsme právě neměli o čím dřistať. Kola jsme potom z ostružin dostali celkem snadno, bo jsme pro nich poslali Kamila, který to celé spískal. Sice první nechtěl, ale jak mu Karel domluvil tak, že ho žduchnul do kříba, Kamil se zaleknul a kola nám vytahal. Většina z nás už nechtěla jet dál, bo měla toho nebezpeča dost a tež nás už rozboleli údy a nohy tež. Po cestě, kterou jsme přijeli, jsme se vraceli zpátky. Konec jsem otrpěl já, bo ten klínek už měl fakt nejlepší roky od Farane a takou namahu nečekal. Rozlučil se se mnou asi 2 kilometry před chalupu. Tuž jasné, že v tým kopcu. Zkušali jste někdy šlápať do kopca, enem jednu nohu? Krom Karla se mnou banda kolegiálně, však máme ty odbory, šlápala pěškobusem až do Chajdy. Kolami jsme bechli o šopu a šli to zapiť.
Kamil chtěl jíst tež, ale vyhnali jsme ho zrobit z těch 4 kol zase 5, bo venku hulákal chata Steiger a vyhrožoval, že zabije toho gizda, který mu rozebral jeho zanovní Shimano. Tuža potem pri, že sport je zdravý. Devátého září 2005.

0: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo ktorý? Tak predsa... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky? Smitton sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
1: Alebo plechy.
0: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
2: Tak se podívejte, pane Růžička.
3: Ano, prosím.
2: Uklidněte se.
3: Ano, prosím.
2: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tamtéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno, a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
3: Ano, prosím.
2: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
3: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
2: Co?
3: No, kladivem.
2: Ano. A co bylo dál?
3: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte? Ne tento, to kladivem.
2: Ano, no. já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
3: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
2: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a... prosím vás, pokračujte.
3: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
2: Samozřejmě.
3: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
2: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
3: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako ptáčkovi. No víte, to jste ještě neviděla.
2: A co, nebo koho?
3: A je to ptáčka, víte, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
2: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan ptáček nějak provokoval?
3: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
2: Aha. A čím vás provokoval?
3: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
2: Ale pane Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
3: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. To byste musela vidět a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černému volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No.
2: Takže vás pan ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
3: ale
2: že?
3: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce, ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
2: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana ptáčka nějak připravoval?
3: No, připravoval, no to ne, to ne, no, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
2: pane
3: on byl
2: Růžička,
3: sejti, dali jsme to
2: vás,
3: pryč.
2: No. K věci.
3: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí stlouk, tedy jako tak popil potáh, tak jsem šel domů.
2: A to kladivo jste měl sebou?
3: Jo. Teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
2: jistě,
3: ne.
2: Jistě, jistě, pane Růžička, no ve vašem případě, bohužel.
3: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal, trpaslíka, ptáčka, dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
2: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
3: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo, víte, co se mě dělá. Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ondal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem, co se s ním stalo, kolik myslíte, že jako vyfásnu, jako kolik dostanu?
2: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
1: Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na Chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. A nevím, jestli... Asi nevíte, co to je, tak to je... To je takový režný žok nacpaný slámu. No, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Cimrman musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahují nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Cimrman situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec? Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta: co je to za člověka ten Němec? Bártová: jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta: ale má německý jméno. Bártová: Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Würtentála. Bárta: a ty bys dala naši lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová: Bárto, liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta: zuby jí padají, ale věnec ještě má, kolčava. Ty nespi. Bártová: Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Bárta: to si přijde na pěkných pár švestek, ale naši lidušku mu nedám. Bártová: si ty ale palice dubová, Bárto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že podechu zalapáš. A právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bártová pro Bártu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se Liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s Liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku, ano. Můžete 5 korun, to stačí. I 10, to nevadí. No, můžete klidně. No. A zatímco pan Česták bude vybírat, já pomalu budu pokračovat. Ještě tam blevo, kdybyste šel. Bártová, řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. Naše... Ještě tam vzadu, pane Šesták. No, mně je to jedno, jestli vás to nezajímá, jak to dopadlo. Je to na Cimrmanův pomník. Národní divadlo nevznikalo jinak. Tak, dobře. Bártová, že po dechu zalapáš. Naše Liduška už věnec nemá. Bárta, to není možné. Bártová, je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto. Chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naši Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co, Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácení vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak kupříkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Sheikh Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Aloj Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den
Beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6. B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6. B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

0: Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovoří lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Landy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: No,
0: nebudeme to rozmaznávať. Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.

0: Můžete si představit, k jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
1: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
0: Tak nám odpusťte tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál, letem světem.
1: Najskor si ale presvištíme zo pár slověčok.
0: Všimněte si, v kolika výrazech může dojít k nedorozumění.
1: Švédi.
0: Češi.
1: Švédi.
0: Češi.
1: Chudý.
0: Hubený.
1: Chudý.
0: Hubený.
1: Páči sa.
0: Slovenská kasařská hantýrka.
1: Páči sa.
0: Slovenská kasařská hantýrka.
1: Páči sa.
0: Výzva k souboji zvanému páka.
1: Páči sa.
0: Výzva k souboji zvanému páka.
1: Pišta báči.
0: Známý slovenský bankéř.
1: Pišta báči.
0: Známý slovenský bankéř.
1: Prepáčiť.
0: Přepracovat se páčením.
1: Prepáčiť.
0: Přepracovat se páčením.
1: Nemáte péčedle?
0: Nemáte páčidlo maďarsky.
1: Nemáte péčedle?
0: Nemáte páčidlo maďarsky.
1: Choď do ryti.
0: Manželka do nepohody.
1: Choď do ryti.
0: Manželka do nepohody.
1: A teraz si zopakujeme několik vět.
0: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
2: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
3: Hej!
2: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky.
1: No tak to naozaj musíte.
2: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
0: Ale vy jste Švéd. Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
1: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
2: Cože?
1: No nebojte se, hej, tak?
2: Toto je prepadnutie ruky hore!
1: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
0: Prosím si.
1: Hej, no skúste ešte raz.
2: Prosím si, prachy ruky hore.
0: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? No, nie je možné.
1: To bola dobrá otázka, hej.
2: To je pravda. Ruky dovolé na valte, prachy ruky hore.
0: Samozrejme, nech sa páči, pišta báči.
2: To se páči, kde?
1: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
2: Ja nemám páčidlo.
1: Aha, nemáte páčidlo?
2: Ne.
0: Nemáte péčedle, nemáte plétedle.
1: Áno, to je dobré, nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
0: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
1: Hej, viete, čo to znamená slovensky páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej, ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
2: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
0: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
1: A my jsme len chudí bankáři.
2: Zapomněli jste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peníze a ruky hore.
1: Prosím si.
0: Žartujete.
1: Prosím si, hej. Zkuste zdvorilo, prosím si, peníze povedajte.
2: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažky a prosím si, ruky hore.
0: Žartujete, ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
1: Aký vy myslíte, ale chuďúčky.
2: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
1: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
0: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
2: Jakou radu?
1: Národnú radu.
2: Jakou národní radu zase?
0: Slovenskou národnú radu.
2: A jaká je slovenská národní rada?
1: Choď topiče!
0: To je naša
1: slovenská národná rada. Děkujeme za pozornost, milí diváci.
0: Tak to je pro tentokrát všechno a do nového roku vám přejeme
1: všetko dobré. Dovidění a priatelia.
0: A kdybychom se sešli při další lekci,
1: v každém případě se bude volat
3: To chce klud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože tady mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že čas vlastně, přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco w pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: To jest panów dyskompaktyny, ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je právě chvilka, abych přivítal našeho dalšího hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
2: Hej!
4: Hádke se nám hojtle.
2: Paně, to tak...
3: Přepraším. Co pan pověděl? Nerozumím.
4: Hádke se nám hojtle, ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo? Nebo...
3: Pozvolí pan?
5: Dobrý večer.
6: Já jdem, jak je tam.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
1: No jo.
2: Musím se vás zeptat.
1: No jo.
6: No, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
7: Uraj, možný za dokumenta tehyt.
0: Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
8: Dobrý večer, Abend.
2: Dobrý večer, chalani
1: Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
8: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislave.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
8: A tak začal jsem, keď jsem stahoval nášho doktora Husáka Gustáva do Prahy. Áno, však jasné. Napokon som stiahol Sášu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. To nebola vydarená akcia. A potom už som sa uchýlil na tie veľkonočné ostrovia. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém. Oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drve vrabce. A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zděnku, je to tvoje. Pan Zděnek, vlejší.
8: Obluj.
2: To, čo přebolí, to přebolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít, láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
9: Azo, já, Azo, ich beginne.
8: Můžeme?
9: Zo. A B C.
3: Pána vie majú zembetor.
2: Čo bolí, to přebolí i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
8: Chcel by som E, ale neviem.
2: Tak bez nich to nejde.
8: Dost!
9: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
8: Můžeme ještě raz?
1: No. No. Rychle, prosím.
9: A...
8: Dost!
9: S!
1: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
9: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Diano, čím by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol, tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
8: Vidíte.
10: Tedy já mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké jiné víněčko by nebolo.
8: To pijeme aj.
2: Uraj, uraj, no, prosím,
8: vidíte, prosím.
7: Durheim, most ist er doch minta tehén. Minta malac.
3: Číp, rozumiem. Tež poznám jeden. Slovácký gangster s pistoletem i s kobietou Bronislavou vchodí v pociąg i pýta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty szywinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
8: Przepaszcie, możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
11: Gówno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
6: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý.
7: Hát, ilyen az elvesz.

0: Dobrý večer, milí diváci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to vždycky bývá zvykem, vážení přátelé. Na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karla a Egon nás vítají v silvestrovském kursu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornozaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka. A už jsou tu slovíčka.
0: Der Spaß.
1: Legrace.
0: Der Spaß.
3: Legrace.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty. Je kapitán Blackout.
2: A tohle je Lucián Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. No, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích v postupimském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
4: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázenou hlavu. No, spat na žiletky, no.
5: Kde vase kop?
6: Dámy a pánové, Karol je nám tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Ahojte, přátelé, pěkného, dostali pod stromeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Dražďanech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
7: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: Yeah! To je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
7: Správný čas na správném místě?
8: Já! Yeah!
7: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
8: Já! Yeah!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
9: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem E.M. Buriana. A kdo tam s námi nejel? František Filipovský a on vám tam ten František.
2: Na já, da zvá dáma si Marienbad, ver várn virci tam mit Maria.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: Byli s pivcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije.
3: No a kdo tam nepřišel? Franta Smolík, Zdeněk Štěpánek a celá tato...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
4: Dámy a pánové, a nakonec se naučíme hezkou písničku.
5: A naučíme se nasazovat si masky.
4: Tak, máte všichni svoji masku?
5: Taková maska se nám totiž může hodit.
4: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
1: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
0: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
2: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
0: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
2: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení.
1: Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky.
2: No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
0: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
2: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
1: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
2: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
0: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný?
2: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
1: Ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No, já jsem taky jenom špásovala, ty pak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně.
2: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
1: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl?
2: Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
1: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěr Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl on, nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
3: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
3: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný Filuta Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
3: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprochučil.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
3: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
3: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
3: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
3: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
3: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
3: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, Ale vy ho nechte, ať to dokonujete všechno, prosím vás.
3: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
3: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vyměla si sotva.
3: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
3: prosím.
1: To byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
3: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruď.
1: kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
2: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: No, přibyly úroky, že?
2: Ano,
0: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
1: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
4: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mně mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulární ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
1: No nemusím. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem
0: já, promiňte,
1: ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já
1: zdraví.
0: Jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouplu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím.
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To bude počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho drepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu! Ha, ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu! Ha,

ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem, ale zuben. Nářez se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem.

0: tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
2: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdu, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. Jo? Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ale prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle. zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér...
3: Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je?
2: Já jsem říkal, no mně se to zaseklo.
3: Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu.
2: Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To...
3: Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tam s tím má?
2: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
3: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů. Já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
3: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši, kde to zase?
3: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já, že já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
3: prosím, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
3: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
2: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě nebo všechno. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do týmu. No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
4: Dobrý den, pane Leibl, já už vás neviděl.
5: Teď já vás taky ne.
4: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
5: To já nevím, od kdy vy myslíte?
4: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
5: Od tenkrát?
4: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
5: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát s tam spolu, jak jsme to...
4: Debak, to je díl už.
5: Jo.
4: Jo, to už je díl.
5: No, už... Já už vím, kdy to bylo.
4: No.
5: Já vám to připomenu.
4: No.
5: Karty.
4: Karty? V Monte Carlu, nebo...
5: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
4: Nevěl jste, ne?
5: A vy jste tam byl někdy?
4: No já taky ne, nebo...
5: No, tak jak jsme se tam mohli vidět?
4: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
5: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
4: U kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
5: No právě, ta tu myslím, kartářka.
4: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
5: No, no.
4: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
5: A splnilo se vám to?
4: No tak částečně, jo, jo.
5: Jak to částečně?
4: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
5: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
4: Jo, taky dvojčata?
5: No,
4: to vlastně víno, co to je.
5: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
4: Prosím vás. A trefilo vás něco?
5: Oženil jsem se.
4: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne? No,
5: když jsem se oženil...
4: No jo, to je pravda, no.
5: Ale... Manželka čeká dítě.
4: Jo. A máte na někoho podezření?
5: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
4: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
5: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
4: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
5: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
4: A jo, hezká, ano, ano. Ty tady to s tím závojem, ne?
5: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
4: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
5: Taky jak já bych v závoji vypadal.
4: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
5: Neříkejte.
4: Jo, nějaký Anče Julčový.
5: Anče, ale to je ona.
4: Jo.
5: Za svobodná Anča Julčová.
4: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
5: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
4: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
5: A komu zase, komu?
4: No, Anča Julčový.
5: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
4: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
5: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
4: Ano.
5: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
4: Jak pak by ne? Znal jste jí za svobodná? No,
5: teď jsem si ji vzal.
4: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
5: Ale co to je za nesmysly? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
4: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Leiblová, že jo?
5: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
4: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
5: Proč by jí neměla zůstat? Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
4: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
5: To je snad jedno od kdy, ne?
4: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
5: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
4: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
5: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
4: No jo, tak to taky, jo.
5: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
4: Jo.
5: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině proto, že to jedno je si podobný tomu.
4: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
5: Co? Plešatý. No? Ale ne tak, takhle.
4: Jo, takhle, aha. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
5: A kde jinde?
4: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
5: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
4: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
5: Takže to konečně chápete.
4: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
5: Pro pána krále, jaký jedno zás?
4: Tady to leví, vyřej.
5: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
4: No ne v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
5: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
4: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
5: No podobnější si není právě žádný.
4: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
5: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
4: jo,
5: že?
4: Jo, takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
5: Je to jasné.
4: No, já už myslím.
5: No, já jsem se lehl, že jak si...
4: Ne, já rozumím, jako, že obě dvě, že si jsou podobní jedno, já rozumím.
5: No,
4: to,
5: no.
4: Je,
5: to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se.
4: Ne.
5: Trochu spěchám.
4: No jo, to nevadí, tak tady máte ty dvojčátka.
5: Ty jsou si ale podobný, víte?
4: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou teda. Ne, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.
6: Tak dětičky, jestli jde za druhým, nedějte žádný rámus, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit. Ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na žete tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca z kastrolce, na tom pravdy.
7: Prosím, pane učitel, to já ne, to byl můj bratr.
6: Co, jak to bratr, no a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
7: Prosím, pane učitel, to nešlo.
6: A proč to nešlo?
7: Já jsem byl zaměstnán strašně.
6: A co jsi dělal?
7: Já jsem tu kočku držel.
6: Tak, a ty jsi držel, tak, ale okamžitě na tvý místo a sednou. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
7: Ječmen je z rodu mužského.
6: A proč?
7: Protože má fousy.
6: No a ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
7: Karel IV. umřel.
6: Ano.
7: Karel IV. umřel.
6: No to vím, že umřel, ale kdy?
7: Umřel.
6: No to se ví, že umřel.
7: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
6: Ne, oni to budou oznámovat, jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
7: Kolumbus objevil Ameriku?
6: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
7: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
6: Nežilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku před.
7: Před.
6: Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před.
7: Před.
6: Před 500 lety.
7: Kruci, to utíká.
6: Tak ticho, sednout. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
7: 7x8 rychle bez přemýšlení, jo?
6: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8
7: je? 7x8
6: je? Rychle?
7: 42.
6: Počkej, máme 7x8, ještě máme lidi počítači 14, máme 12, 27, 2, 2, 2, jo, tak sedni si, dobře. Tadyhle mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
7: Mojžíš byl syn? Dcery faraonovi.
6: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonu, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
7: Jo, pane učitel, to říká ona.
6: Tak ticho, sednout. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost a pro příště si připravit. Ještě mi tadyhle tenhle den napřed řekne, proč kráva vůlatele přežvíkují, ty se tak směješ.
7: Kráva vůlatele přežvíkují?
6: No.
7: Kráva vůlatele přežvíkují?
6: No proč? Než se rozejdeme rychle.
7: Kráva vůl a tele přezvykují, protože jsou dopisek, pane učitel.
6: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska mizerná. Žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol. Do Ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, ve dřiny jsou.
8: Nedávno taky, no nedávno, ono už je to Dobře, možná 3/4 roku, jo. Manželka udělala výborný vepřoknedlo zelo, tak jsem si dal k obědu vepřoknedlo zelo v neděli, takhle já jdu si lehnout do toho v obejváčku, pěkně se natáhnu, že jo, většinou takhle v neděli po obědě si k tomu pouštím ty načete, ty pohádky Václava Moravce. Jo. A zrovna vám tam vyprávěl Jirka Paroubek jednu výbornou o 13 důchodech, jo. Když já už jsem začínal trošku zabírat, už to vypadalo, že každou chvíli usnu, když v ten moment za mnou přišla do obejváku manželka a řekla mi, že s ní chci jít na nákup, jo. Nejstrašnější ze všech požadavků, co můžou manželky celého světa mít, jo, rozumíš, pojď se mnou na nákup, jo. Já jsem říkal, prosím tě, nemohla bys jít sama, víš, že bych mezi tím třeba tady vyluxoval, utřel nádobí, že bych utřel prach, vytřel podlahu. Ona říkala, ne, to ne, to si uděláš, až se vrátíme. Musíš se mnou jít, já potřebuju poradit, jo, boha, poradit, to je ještě horší, než pojď se mnou na nákup, ne, ne, znáš poradit, ne, byl jsi někdy nakupovat, jo, jak oni tam mají takový ty příhrádky, jak se tam zkoušejí to v oblečení, ne, taky chodíte, že jo, no, teď se vždycky odhrne nahoře takhle ten závěs a teď slyšíš na celý krám, pojď sem, no ne, tak přijdu, ne, když mě volají, že jo, ona povídá, jak v tom vypadám, povídám, no, jako dobrý, no. Ano, prosím tě, pro tebe je taky všechno dobrý, od tebe si asi nechám radit. Proč mě tam teda bere? No ne, já nedávno jsem byl s manželkou taky na nákupě, jo, také se tam odhrne nahoře ten závěs a pojď sem. Nejsem v tom tlustá. Tak asi, když někdo váží 150 kilo, tak ty šaty už to nezachrání, ne? Ona říká, musíš mi to říct, já se nevidím, jsem zády k zrcadlu. A pojďme, kdyby si zadržela dech, zatáhla břicho, a ti můžu zamáčnout prdel a k tomu zrcadlu tě otočit. To jako úplně neřeknu zase nahlas, že jo, to si řeknu tak pro sebe. Nahlas řeknu, no, dobrý, no. Ne, rozumíš, já nevím, co ty ženský s tím nakupováním mají za problém. Já třeba si jdu koupit novou košili, dojdu do košilárny, vyberu si velikost, barvu, vytáhnu, zaplatím, odcházím. 2 minuty. Maximálně. Nevím, proč bych si při nákupu košile měl prohlížet kozačky, kabáty, kabelky, příčesky, bižuterii, kosmetiku, další jiné věci, které vůbec nechci. Jo, teď ona to na mě poznala, já jsem se tam do toho krámu podíval, tam bylo takových 6 regálů. To odhad asi na 8 hodin. A ona mi říká, prosím tě, nebuď otrávený. Já to rychle zkouknu. Ty si zatím sedni na chodbu k ostatním. I na té chodbě, rozumíš, ty chlapy na těch hlavičkách. Oni mají jedinou funkci přibírat ty igelitky. Jak oni vždycky vynášejí z těch obchodů, vždycky podrž. Podrž. No tak tam k ním přijdu, povídám tomu chlapovi, který vypadal evidentně jako jejich vedoucí. Tam seděl jednoznačně nejdýl, jsem poznal, že měl takhle od ramenek zápěstí nataženou pavučinu. A povídám mu, prosím vás, pane, je tady místo? A on tak jako zvednul oči a povídá, jo, jo. Karel už se nevrátí. Manželka si ho před chvílí odvedla. Šli do druhého patra. A teď, jak on to dořekl, takhle to, oni ty všichni chlapi, co tam seděli, se na sebe tak jako vyděšeně podívali a povídali, do prdele, chudá Karel, druhý patro. Ty vole, tam jsou boty! Díky.
9: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
10: Je Pepo!
9: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
10: No nic nedělám, mám se dobře, mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a bohuž ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
9: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
10: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud cípe, dokud cípe.
9: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
10: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu, takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
9: Sakra, ty taky.
10: Sakra, já taky.
9: A taky nevině.
10: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
9: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
10: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
9: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
10: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
9: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve třetím patře. Se slečnou Elou.
10: Ježiš, to byla ta srdzavá, to byla no, kočka.
9: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
10: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
9: Jo, takže ty píšeš.
10: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
9: Co?
10: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
9: No počkej, ale za co tě teda platí?
10: No právě za to, že neuveřejňuju.
9: No jo, ale kdo?
10: No postižení.
9: No tomu nerozumím.
10: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
9: No, pošleš do časopisu.
10: Ha, nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
9: No jo, počkej, to už...
10: No tak vidíš...
9: To mi svítá.
10: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
9: A to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
10: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
9: To bylo.
10: Pak jsme se podíli.
9: A skočí ti na to každý.
10: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
9: Sele?
10: Sele.
9: Hele, neměl bys...
10: Sele?
9: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
10: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to třídil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačí.
9: Beru a jedem.
11: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Kdežto nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dětkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivný gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igelitu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal, aby dosak až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. 4 porce. Všude jsou po 3, tady jsou 4. A cena, podívej. 79,50. A tady máš jen 3 porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme, a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje. To by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj čtyřporcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám, nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? Tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš, zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor, ach jo. Co ho znám? Nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej a vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pysku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celý blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. To dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli dva pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodní nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byli hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte dva ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řekl, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásný. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodném slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejnej kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje, i stejně voněla, jenže byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. Došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl, to je dobře, Madlenko. Jako by ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu, a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košili, zavadil o obraz nad postelí a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl, strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedný plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostlinným voleji, řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je na blízku ženská, a taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starej tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila, taková drobná a takovej náklad, skřehotá můj 85-letý vobleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu bejt ani chvíli sama? Proč musím bejt celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, kteří už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi, protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádnej poslanec nenavrhne, poněvadž jsou ještě v plný síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brečela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj. Tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem. A šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. V tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha, a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do Foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já husa pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho, odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký novej dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. A jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená! Za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řekl a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit. Ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byli kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry. Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka, pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod. A kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélníčky, až z toho byl štůsek. Protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, jdi holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. koupil si klobouk slamák. A v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty nažehlený do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. Nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenské hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, donot koukejte a trupte, trupci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Pili jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A vedl mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá. A všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat. Ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlenkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče. Akorát ji Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu, a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník. Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník, Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dá Mlenka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo, A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel v pálím. A co má bejt, dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve spreji. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď sem, pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá. Není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš? Ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu. Zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej, ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pysk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu, pane bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tuhle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to holt život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka? Zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval. Kurvit se mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáh si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil.

jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě. A může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský nachlubení. A proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly, a on říkal Jeníkovi, tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, ty se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví a on to odrezuje a kituje nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší, na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bysme nejmín 200 000 a nemuseli bysme tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáh střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježíš Maria, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí 3 ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v celé sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: Jak se jim daří, pane Tausík?
1: Jak by se mi asi mělo dařit?
0: A co žena v pořádku?
1: A proč by neměla být?
0: A dětičky zdravé?
1: Měly by snad stonat?
0: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
1: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
0: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
1: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
0: No a?
1: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
0: Povídá Jankl Jireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
1: A to říkají oni mně. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
0: No, prosím, já poslouchám.
1: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Nebo ten... Poslouchaj, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
0: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
1: Jo.
0: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
1: To dovol. Reagoval.
0: A jak?
1: To jak? Otekl jsem.
0: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
1: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
0: No, ono jde spíš o angažmá.
1: Až tak. A kdo jich angažoval?
0: Cirkus Sarasány.
1: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony. A
0: pracují v manéži.
1: Ne.
0: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň v lebloutči slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
1: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
0: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
1: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
0: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
1: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodou?
0: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
1: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
0: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoj.
1: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
0: Protože neměli na postýlku.
1: A co tam dělají ta zvířata?
0: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
1: Echt gojím. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
0: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
1: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Podruhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grincingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
0: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
1: Neuvěřitelné. Tak by se dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
0: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

0: začíná se tragédie Hamleta, Králevice dánského, jak nám ji sepsal William Shakespeare, jenže trochu jinak samozřejmě. Hamlet je totiž úchvatná hra, to je trochu přepracovat poněvadž. Tak jak je napsaná, je příliš dokonalá. Začneme třeba tím, jak do ucha bole hlav nalili spícímu tatínkovi. Jakmile otec zaslechl jed, umřel okamžitě. A strejček převzal živnost královskou i s živým inventářem. Maminku vzal si za ženu nevkusně brzo po funuse a já, Hamlet, bloudím v jednom kuse sem tam po hradě Elsinoru. Politkám zlost a meproba mář. A trpím samomluvou. Zvláštní choroba. Latinsky se jí říká monolog. A hlavně herci na to umírají. Ofinko!
1: Ano, princi?
0: Pojď sem, začíná divadlo.
1: Ano, princi!
0: Hele, vidíš kolem dokola ty hradby?
1: Ne, princi! Ano, už vidím!
0: To jsou hradby hradu Elsinoru. A na těch hradbách se noc, co noc plouží. No, kdo se tam plouží? No?
1: To nevím, výsosti.
0: Když už jsme to měli. No, na těch hradbách se noc, co noc plouží. D.
1: D.
0: Du.
1: Du.
0: No, no. Duch.
1: Duch.
0: Otce.
1: Duch otce!
0: Kvůli tobě, benzista říká, kvůli tobě, víš? Kvůli tobě! Duch otce! To jako nevidíš?
1: To totiž ano, tak nějak matně.
0: Vidíš, že vidíš.

0: buď ty jsi nebešťan, či zatracenec, vzduch ráje přinášejí, či pekla žech, měj záměr špatný nebo dobrodějný, tvá podoba to tolik vymáhá, že se tě optám. Hamlete ti říkám, vladaři Dánu, otče, odpověz. Co? Vražda? Jaká vražda? Strejček? Tak nezmije, nezmije. Co, do ucha? Jed?
1: Mluvíte meziměstsky.
0: Tak strejček teda, jo? To je ale hajzlík. Zasloužil by naplácat prach jeden. Kdo já, strejčka? No moment, já jsem Hamlet a ne Zorro mstitel. Ano jo, když já se tak nerad peru. Co? Jo, to znám. A nebo on mě, to znám. Hele, když ty se mu takhle zjevíš, jo, jak seš, tak mám okamžitě infarkt a je to vyřízený a já ne... Ale ne, tak jsem to nemyslel, vypadáš skvěle. No jak vypadáš? No tak, jako bys igelitu, jo? No já vím, tak jet do ucha, to je blbina, ale když ty taky hned všecko polkneš. Tak bože, tak jsem řekl for, no, tak se hned neto. A tak já to teda udělám, no, tak ahoj, tati.
1: Výsosti, herci přijeli.
0: Skutečně.
1: A co jich je?
0: 5, to ostatní je administrativa. Vítám vás, páni, vítám vás ve spolek. A dávejte pozor. Dnes večer se hrajete před strýcem, před králem nyní. Hru, která v letčem připomíná okolnosti otcovy smrti. Zavraždění krále Gonzagy se jmenuje ten kus. A vsunete tam řeč o nějakých 12-16 verších, kterou se píšu. Sám král se na vás bude dívat a já se budu dívat na krále. Jestli hne brvou poznám, že ten duch mluvil pravdu, což povede k tomu masakru, jak ho znáte z Národního divadla. Můžete hrát.
2: Jsem starý a uondaný člověk, toužící po odpočinku v přírodě. Zdráva z královno. Máme mi nějakou zahradu?
3: Ale ovšem, že máme, milí králi. Krásnou zahradu, krev a mlíko.
2: Cože? Někdo, že nám podří z kozu?
3: Uklidněte se, králi. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
2: Skutečně? To je tedy opravdu krásná zahrada. Jdu si na ní lehnout.
1: Bude konec.
0: No to víš, že nebudu hrát furt.
3: Lehněte si ale na bok, můj králi.
2: A proč to?
3: No... Kdyby, já nevím, ale třeba kdyby eventuálně vám chtěl někdo něco někam nalejt.
2: A co? A kam? A kdo to?
3: Kdokoliv, kamkoliv, cokoliv.
2: Takhle si mluv s kastelánem nebo s pedelem, a ne se mnou. Co by mě lil, kdo kam?
3: Já nevím. Třeba teď řeknu takovou hloupost. Třeba punč do punčochy. Třeba.
2: A kdo by mohl mít tak pitomé nápady třeba?
3: Nevím. Nikdo mi nenapadá.
2: Tak vidíš, že můžu ležet na znak.
3: Ne, na znak nikdy. Ležet na znak je jedovaté.
2: Ale co to povídáš? 65 let jsem prospal na znak, kromě 2 týdnů. co jsem měl nežit na lopatce. Proč bych najednou měl spát na boku?
3: Protože jste státník. Někdo vás na zahradě načapá, jak jste si lehl na svůj státní znak a co potom?
2: Dobrá, lehnu si tedy na svůj státní bok, ať je po vašem. Ale na kterej, to už si určím sám.
1: A kdy už bude ten konec?
4: No až se hrajou všecko, co si nacvičili.
1: No tě bude.
3: A teď i ten nejprostší divák pochopí, proč se náš kus jmenuje Zavraždění krále Gonzágy.
5: Už jsem tady, křepelko.
3: Máš?
5: Mám.
3: Je prudký?
5: Jako moje vášeň.
3: Ty ďáblíku.
5: Je opravdu spolehlivý. Probátum est. Vyzkoušel jsem ho na jednom komorníkovi. Pořád naslouchal u klíčový dírky lumpík jeden a tak jsem mu střik tou dírkou něco jedu do ucha. Než jsem otevřel dveře, byl mrtev.
3: Dobrá, podíváme se tady za králem. Spí na zahrádce. Ten trichtýř tady můžeš nechat. Král má velký boltec.
4: Jdu na zahradu, teď se dívej. Teď to bude napínavý, teď to bude... Vidíš, a ani nedudej.

0: tady je. A já ten zmizím. Nechci s tím mít nic společného. Papa.
1: Ahoj.
2: Chytil. Nevydržel ten náš příběh. Poznal se. Mě teď pošle do toho, do Anglie. Nebude vedle sebe trpět blázna. Dá přednost těm, kteří rozumně přimhouřej očička nad jeho lumpárnama. A než nám rekvizitář nafoukne matraci, aby Hamlet mohl plout, poslechněte si píseň o hvězdách, jak ji zpíval sám Hamlet, pro pány i pro dámy.
3: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpytí, jak blůza subretí.

na dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodiny hrobky jsem si nes peřinu. A oděn šedým šatem

0: Do přístavu jsem vstoupil s horečkou nezměřitelnou, protože tenkrát nebylo ještě Celsia, natož Reomíra. A moře toho dne bylo bouřlivé. To be or not to be, učil jsem se z paměti. That is a question. Abych si uměl v Londýně postěžovat. Protože tak už to na světě chodí, že nikdo se kvůli bolesti bližního nezačne učit dánsky.
1: Měl je chlapec koloběžku, otce Němce, matku Češku a klobouček zelený.
0: Hudinka, to vzalo, co? Ofelie se nám pomákla, jak stojí psáno. Zřejmě už přišla na to, že mě neposlali jen tak na služební cestu, jo?
1: A kde už dojde na tohle?
0: Taky na to dojde, na každýho jednou dojde. To je lepka komika Jorika, víš? To byl takovej, tady měl roliničky takhle, kdy už mu uhnili. Hezký člověk, že? Trochu pan Schlitter, ale hezký člověk jinak, jo? No, hezký člověk, ale ty zoubky, vidíš? Ta šestka vlevo dole a ta šestka vpravo nahoře, hele. Jsi určitě nepucoval. Tady koukej na to. Určitě si nepůsoval zoubky, vidíš, a takhle to potom vypadá. Samý kazy, hele, kazy, tetalibuše. Tady je taky tetalibuše. To je nějaký strejček, to je veliký, ne? Strejček. Taky se mě zdá, že měl příbuzenstva plný zuby. Hele, víš co? Ty se teď seber a běžte učit plavat, nebo to s tebou špatně dopadne v tomhle kuse, já to čet. No, plav. Teď musím ale rychle než omdlím. Joriku, to bývaly estrády.
2: Jsem tu lepku. Ještě jednu plácnu.
0: Páni, tohle si dovolí na Hamleta, na prince. Já jsem věděl, že to bude nějaká moderní inscenace, ale že bude takhle moderní, to jsem nečekal.
2: Stejně tě řeknu, že ta hrobařina je nádherný povolání. Za A. Na žádným jiným pracovišti nemají tolika pomníčků. Za B. Běhává nám tady živá veverka. Za třetí slunce, vodka, vzduch. Už nám tady chybí jenom nějaký děvče. A co Máry? A jo? Zapíme to. A schutí do práce. Kolik vlastně dostaneme od krychlovýho metru? Jako obyčejně. Takže to vememe na pásek. Jako obyčejně. A teď taková zásadní otázka.
3: Ptej se.
2: Jak veliký budeme dělat ty krychlový metry? Sedmdesátkrát 72. Počkej, není to trochu veliký. Copak to kopeme pro export?
4: Kopem to pro divadlo.
2: A já si nepřeju, aby někdo někde mohl prohlásit, že to nemělo žádnou hloubku.
3: Nerozčiluj se. Máš recht. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Počkat.
2: Já přesek žížal.
3: Ježišmarja.
2: Jestli jsi měl rád, já tady mám leukoplast.
3: Ty už nic nepomůže. Ta už dožížala. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Do práce já se hrnu vždycky schutí.
2: Já tě znám, schutí na pivo.
3: Hele, to máš těžké.
2: Když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký lopatěnko,
3: tak za to dostal při nejmenším volhu. A my už tady s tou lopatou děláme 20. rok. A kde máš nějakou volhu? Ani botyč nemáme.
2: To ti vyjasním. On totiž mezi náma lopatěnko nemohl být žádnej blbec. Protože ono vymyslel lopatu. Lopatu, jo. To není jen tak.
3: Zkusme to.
2: Já tě budu vymýšlet něco, co už vymyslel někdo před náma. To bys nemuseli přijít. Na něco, co ještě není.
3: Tak pojď. Přijdem na to. Vymyslíme to. Nejdřív, jak by se to mělo jmenovat.
2: Třeba Krambudona.
3: To není špatné. A co třeba... Ova to manel.
2: To je krásný, ale dlouhý. Já se bojím, aby takový slovo dlouhý neodradilo zákazníci od koupě. No, musí z toho pultu jenom tak švihnout. Počkej.
3: Nepřežeň to.
2: Grdlo!
3: Ano, to je to pravý slovo.
2: Grdlo!
3: Zapijme to.
2: A tu naši. Zahrado, hřbitové zelená, po ní jsem chodíval.
0: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Lirta, pro Polonia, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a 5 hrobů. 6. Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a je, říct jsem to měl. Jo, a pro sebe. To je typický, já na sebe nikdy nemyslím.
2: Ty žádný hroby nekopem. My jsme vynálezci drdla a uteč, nebo tě zajedeme volou.
0: Pánové, já ty hroby potřebuju, rozumíte? Bez nich by tahle ta tragédie neměla smysl.
2: To je nám jedno. My si jdeme vybrat zálohu na drdlo, potom vymyslíme, co to je, a máme na dosmrti s kamarádem postaráno. Hřbitové zahrado, hřbitůvku zahrado.
0: Ale pánové, prosím vás, přece mě v tom takhle nenecháte. Nechaj. Obracím se tedy na vás s prosbou, jo? S prosbou se obracím. Jde o ty hroby. Já sám na to nestačím při nejlepší vůli a proto si myslím, že takhle.
3: Helejte, když tak nějak všichni kolektivně, jo, zapojíme a...
4: Tady si myslím, že to by bylo, aby těch 6 hrobů nebylo. Prosím vás, pochopte to, prosím vás, 6 hrobů, to je směšný, přece, no tak směšný, ne, ale... teď o nic... No tak nikdo. No nevadí. Tím tedy končí tragédie Králevice Hamleta, ovšem. A řeknu vám, neznám větší tragédii, než tu, která nemůže skončit tragicky, jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraš.
5: Už co dítě Hamlet pozbyl důvěru svý rodiny, to protože jednou rozbil přesejpací hodiny. Od té doby Hamlet coby rozpolcený

mizeru, hlavy mate, nikdo neví, co je zač. Marně se ho ale ptáte, k čemu je mu smích a pláč. Tváře jako z parafínu, gesta jako šílenec, propil i svou kocovinu, složme se mu na věnec. Na půl geroj, na půl baba,

0: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romea. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti spřátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
1: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
0: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduju, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
2: Ježek skládal s velkou lehkostí. On nikdy nemohl pochopit, že někomu dá práci skládat melodie, a také, když se mu něco nelíbilo, nějaká píseň, tak obyčejně největší hana, kterou o tom mohl říci, bylo, že prohlásil, víš, to je takový nenapadnutý. Ježek měl vždycky napadnuté melodie. Ale ze všeho nejlíp se mi zdá, dělával bluesy. Blues je taková zvláštní píseň, kterou si černoši odháněli své smutky, čemu se říká blues, a kde si stěžovali na svůj smutný osud. Je v tom ještě spousta afrického, co si přinesli sebou do jižních států Severní Ameriky, a je jich celá řada. A my jsme s Ježkem a s Voskovcem měli strašně rádi. No jednou už jsme vám tu zahráli, to bylo, mámo, Modrý svět, že ano. Já bych vám dneska rád zahrál ještě dvě blues od Ježka. Jedno se jmenuje Svět na ruby a druhé Klobouk vepřový. Ježek tomu říkával vepřovej klobouk, neboli klobouk vepřový. On si z nás dělával legraci. My z něj konečně taky. Tak to první blues Svět na ruby bychom mohli spustit.

A druhé blues se jmenuje, jak už jsem říkal, Klobouk vekřový. A je ze hry Osela stín, ovšem my jsme ho původně pro tu hru nesložili, my jsme si ho s Ježkem a s Voskovcem složili spíš pro vlastní potěchu a do té hry jsme to blues tam nacpali nakonec. A nám se moc líbilo, ale co nás velice těšilo, bylo to, že se líbilo i Nezvalovi a Nezvala inspirovalo k tomu, že napsal bluesové texty ve své knížce Skleněný havelok. To, co teď uslyšíte, je Krautgartnerova úprava a text zpívají výtečně Kubernát a Jelínek, kteří jsou oba tedy trumpetisti, znamenití trumpetisti v tanečním orkestru Československého rozhlasu. Tak jedem.

Jednou jsme natáčeli v Paříži film a během natáčení se objevila potřeba písničky, kterou jsme neměli naplánovanou. No tak Ježek písničku složil a my jsme na ní dělali slova. Mně ta písnička se líbí svou lapidárností a potom taky tím, že kdykoliv si na ní vzpomenu, tak se vidím, jak sedím v Paříži na chodníčku v kavárně a je krásný jarní teplý den a skládáme slova. Je to píseň, která sama svým názvem dokazuje, že toto mé vzpomínání je velmi labilní, neboť se jmenuje Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní.

pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: V roce 1938-39 já nerad na ta léta vzpomínám, ale musím se o nich zmínit. Jsme hráli v osvobozeném divadle naši poslední hru Pěst na oko. Dodnes se domníváme, že to byla jedna z nejlepších našich her. Byla to taková syntéza všeho, co osvobozené divadlo udělalo, všech zkušeností, které jsme nabili v tom žánru, v tom stylu. A pokoušeli jsme se tam jít dál. Tehdy jsme už s Ježkem uvažovali o tom, že budeme skládat jinak písničky, že se nebudeme držet těch 32 taktů pro taneční hudbu, té délky, že budeme svobodnější ve formě, co se tedy formy týče. No, dopadlo to jinak, než jsme si všichni tehdy mysleli a následky jsou ještě stále po celém světě. Ale tím se nebudeme přece kazit nedělní odpoledne. Je tam jedna pěkná písnička v té hře. Jmenuje se Panikáři. Je o těch, kteří v té době byli slabého srdce a mezi náma i slabého mozku. Je to prostě o lidech, dělá si legraci z lidí, kteří se bojí víc, než je třeba. A ono není nikdy třeba se bát. Nože, můžeme si ji poslechnout. Panikáři.
1: Pojďte, pane, je krásně, slunce svítí, ptáci zpívají, pojďte se vykoupat.
2: Já se koupat nebudu, já zůstanu špinavej.
1: Co je?
2: Ale je to špatný, slunce nesvítí a já to říkám, proč špatně to dopadne a my jsme se měli podrobit dřív, než bude pozdě, je nás málo a jajajajajajaj.
1: Co to kecáte?
2: Já to říkám částečně z blbosti a částečně za cizí peníze.
1: Vy máte nějaký zprávy?
2: Ne, vy jo?
1: Mně říkal jeden pán, že kdyby on mohl mluvit a takhle mávnul rukou.
2: Tak je to pravda.
1: Co?
2: No já nevím.
1: Tak se na to podívejte, už je to tady.
2: Jde na vás panika.
1: Se mnou to clou mávám.

0: hlavu mají ve smutku a strach jim kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce

Lidé chodí do divadla z různých důvodů. Někteří, aby se zasmáli, někteří, aby se zaplakali. No a nejspíš by se to dalo obsáhnout tím, že lidé chodí do divadla proto, aby se nenudili. Byly ovšem také doby, kdy lidi chodili do divadla, aby vyvětrali toalety, aby se tam ukázali, aby se dívali z lože do lože kukátkama, kdo co má dnes na sobě. Tak také přišly doby, kdy jsme zase chodívali do divadla. V teplákách, to už taky zašlo. A zaplať pánbu, dneska už zase bereme divadlo vážně, chodíme tam slušně oblečeni a chodíme se tam smát, nebo plakat, nebo bavit, někdy taky nudit. No ale to konečně bylo v divadle od jak živa. Nejspíš se lidé baví vždycky v divadle, kde se hraje hudba, kde se zpívá, kde se tančí. Odtud taková obliva operet v minulém století a dodnes, že ano. Dneska to nahrazují musicals, jsou rychlejší, kratší, obsažnější, virtuóznější. A to jsou divadla, kde se lidé baví, kde se chtějí bavit a tam písnička má svoji velikou funkci. Jak jsem říkal, chodíme do divadla si zaplakat nebo zasmát a ono se to oboje prolíná. Člověk neví, kde je konec smíchu a kde je začátek pláče, anebo naopak. Proto v takovém divadle jsme nalézali a nalézáme písničky směšné, většinou kuplety, a potom písničky smutné. Ovšem, tady se musí ta hraniční čára vést velice opatrně. Protože stačí málo, aby se ze smutné písničky stala písnička sentimentální a sentimentalita, to není lidský cit, to už je špekulace na lidský cit. To už je zkomercializovaný cit. A zrovna tak i některé písničky veselé, takzvané taneční, které jsou sami o sobě hloupost, když se nad tím zamyslíme, a které slouží pouze výdělku. Ale o takových písničkách mluvit nechci. Já chci mluvit o těch dobrých písničkách, kterých je naštěstí pořád ještě víc. V letech 36 to bylo, nebo 37, já už si nejsem tak jistý, přijel do Prahy sovětský slavný divadelní režisér Vsevolod Meyerhold se svou ženou slavnou a výbornou herečkou Zinaidou Rajchovou. Já nevím, snad vám nemusím o nich vyprávět, to jsou jména světoznámá. Meyerhold znamenal v divadelnictví a znamená dodnes asi tolik, co znamená jméno Chaplin ve filmu. A tento muž zavítal k nám do divadla, když jsme zrovna hráli hru Nebe na zemi. Byl na představení a pak jsme spolu mluvili, jemu se hra líbila, ale nebyl nějak zvlášť nadšen, protože ji znal v jiném zpracování, to byla původně hra staroanglická, kterou pak hráli v Sovětském svazu a my jsme ji zase zpracovali jinak. A ačkoliv jsme nehráli tenkrát v osvobozeném divadle Baladu z hadru, pak jsme hráli denně Nebe na zemi, tak jsme pro Meyerholda udělali jedno představení speciální. A zahráli jsme mu Baladu z hadru. Meyerhold se tenkrát tak natknul, že na konci představení vyběh na jeviště po schůdkách a začal nás objímat. No, obecenstvo vstalo a spontánně, a byla to taková prapodivná manifestace,

organizace divadelního přátelství. Potom jsme s Markholdem strávili asi 3 nebo 4 dny a noci v jednom jediném dlouhém rozhovoru o divadle ve Voskovcově bytě na Kampě. A tam v tomto dlouhém rozhovoru jsme se mnoho a mnoho naučili. Jednou z moudrostí, kterou nám tam tenkrát Merhold řekl, bylo, když mluvil o poslání komické scény a komického dění na jevišti. Zhruba řečeno řekl asi toto. Když se člověk směje, tak vlastně vypadá jináč, než když se nesměje, když je vážný, protože ta grimasa smíchu ho změní. Ta grimasa smíchu sama o sobě, ne úsměvu, ale velikého smíchu, není nic hezkého. A právě proto psychologicky je správné, když na divadle po velmi veselé scéně přijde scéna, která je protějšek toho, scéna, ze které vyvírá nějaký smutek. A protože není smysl a není poslání divadla, jak si šířit smutek, tak je dobře, když se tento smutek nahradí krásou. Proč? Protože krása sama o sobě přivádí k pláči, takovému šťastnému pláči. Když se člověk cítí šťastný tím, že vidí něco krásného, tak se mu derou slzy do očí. A on tenkrát řekl, že ke kráse, k fyzické kráse, patří ještě také mládí. Mládí jakožto umělecká kvalita sama o sobě. Není nic krásnějšího, než vidět krásného mladého člověka. A proto nám poradil, aby jsme vždycky po takových příliš veselých scénách, abychom to psali tak, aby to se to vystřídalo potom s něčím, kde je buď myšlenka hluboká, hlubší, anebo kde je krása, kde je balet, nebo prostě něco krásného. No, my jsme se snažili od té doby vždycky se touto radou řídit a kdykoliv se nám to povedlo, tak jsme vždycky měli úspěch. To byla jedna taková velice cenná rada, kterou jsme si zapamatovali do smrti. Ovšem, o písničkách platí to též. Když je veselá písnička, když je písnička, při které se lidi smějou a kterou chtějí ještě přidávat, měla by být vystřídaná písničku, která má úplně jinou náladu. To je jenom pro dobro diváka, pro dobro té hry a pro dobro divadla. No, nejlepší takovou věcí oboru písničky je lyrická písnička. To je jedna taková, kterou jsme zrovna slyšeli. A nebo jedna taková, kterou teď uslyšíme, která je ze hry Kata Blázen a která se jmenuje Svítá.

0: No ty písničky, které jsme neslyšeli, to je vlastně zrnko písku v obrovském moři písku všech možných písniček na světě. Protože o písničkách platí, respektive o slovech k písničkám platí to, co platí všeobecně o literatuře, že se dá psát o všem na světě. O všem na světě, pokud to jde ze srdce. Protože to jsou pak písničky, které jdou ze srdce do srdce, na rozdíl od písniček a literatury, která jde z kapsy do kapsy, která se píše za peníze. No a však vždycky bude špatné počasí, aby mohlo být dobré počasí. A naopak, když jsme začínali psát do Westpoketrevy naše slova, a to už je dávno, tak situace slov na písničky byla velice špatná. Ta naše první slova k písničkám, to byla vlastně vzpoura proti tehdejšímu idiotství, které se v nakladatelstvech pro písničky tisklo. A byl to náš protest. Dneska je situace daleko lepší. Dneska máme řadu vynikajících písničkářů, tedy tím myslím lidí, kteří píšou slova k písničkám. A já budu jmenovat jenom tři za všechny ostatní. To je Suchý, Kopta, Dvořák a další jiní, kteří píšou výtečná slova k písničkám. Kteří píšou písničky tak, jak písnička má být. Stručně, bez polopatismu a píšou pod heslem chytrému na pověs. No já myslím, že to je tak všecko, co by se od písniček chtělo. Aby byly chytré, aby byly stručné, vtipné a aby necpali do člověka něco proti jeho vůli a dělali to polopatě, jako kdyby člověk byl nosorožec, což není. Ovšem, to jsem zabrousil do zoologie. Teďka bych chtěl ještě jenom říct a dodat to, že odjakživa lidi na celém světě a vždycky se pídili a snažili a usilovali a přemýšleli a hlavu si lámali. Já se snažím najít nějaká slova, která nejsou omletá stálým používáním denního tisku. Tedy, kteří se pídí, snaží, usilují a přemýšlejí a lamou si hlavu tím, jak by to udělali, aby zítřek byl lepší než dnešek a než včerejšek. A myslím si, že by bylo v tomto duchu, kdybychom zakončili Ježkovým pochodem, naschledanou v lepších časech.
1: My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země,

0: dál. Každý z nás něco má, co občas tlačí má.
1: Co mu dělá na tvář vrásky.
0: Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
1: Pro peníze nebo z lásky.
0: Rozdělme bolesti rovným dílem.
1: A pak dejme se za jedním cílem.
0: Všichni se sejdeme,
1: až svou zem najdeme.
0: Naschledanou.

Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznický vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu. Ne normální krávu. Ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já povám, já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to i přesně, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle vokůrek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
Ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídá, že takový náš vtipálek vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na 2 upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. No. A kolikrát bych jí obíhal, když mi mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje. A pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle. Kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Toms bledej šel k tomu srubu a povídá, dobrle, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem pá, jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snačený zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli 2 v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě, strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, co mám dělat? On pá, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmyk. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. 3 utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3krát probodený.
Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sůnky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tý jeho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl 3 krávy a pám, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte, menší, ať ho zastavuje ta kráva.

0: tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takže se hádat nebo... A já najednou ve třetí větě píšu, babička... Davše z lesa, roštine sa vše. Pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já tady tohle... Své starosti dostanu od toho. No.
2: To bych mohl o komkoliv. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemají, ale. Ha? Já nespořím a taky ne. To máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co, saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte. Máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Protože on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček, jak pásí, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně, no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zdíval, ona pán, já vás znám, pane, jeden pán, já mám mít takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pán, vy máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pán, tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to měl. A, ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná? A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaný na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lír honem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pecky ze třešní. Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak už říkám, pán Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svýst dopravit, on pá, tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš, co já mám děti, člověč, jak se můžu zmůst na takový vůz, a on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi. A dneska už černý humor to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: "A, už je konec," povídá. "Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí, na desítku, sem dávají ty, kterým už není pomoci, do prdele, to je nespravedlivé." Ty pacienti na něj tak koukají, začnou z toho bobtnat, rudnout, některým praskají štichy a pak pájí: "Jděte s tím, dětku, už do háje, co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako Fešák a Petr domů. Pa, jen si vám můžu věřit, pan Žofinka je taková, to je pak. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na desítce. V tom tam přišla sestra, pa, dětku, kam vás strčili, patříte na 15.

0: Pojedeme tenhle ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
1: Jo.
0: A za tu židli, jo.
1: Ty to myslíš takhle, jo.
0: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
1: Jako ze za stromu, jo?
0: Jo.
1: Juk.
0: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
1: Juk. To máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
0: Samozřejmě. Stojíš za stromem a radostně jukáš. No.
1: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
0: No.
1: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady tohle.
2: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
1: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
3: No,
1: družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčku, a svět byl dnes hned hezčí.
3: Já jsem tě čekala.
1: Hele, Voráčku, a ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
0: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
1: Tak to no slyšíš. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
3: No. No dobře, já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
0: No, panouš.
1: Leze to zní jako sklupatý.
3: Dobar.
1: Hele, když jsem viděl Voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
0: Dy.
1: Co?
0: Dy.
1: Dy. Co dy?
0: Kamarádi.
1: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal Voráčku. Tak teď ty.
3: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
1: Teď ona nedá pokoj a budeš
3: jen šisat. Jsem se těšila.
1: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
3: No dobře, já to nemusím rád s tebou, víš?
1: No.
3: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
0: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
1: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
0: No, je to trošku.
3: To se ví, soudru režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
1: To není pro nás.
0: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéže, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, kdysi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky, žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. musím čekat, až mě vychladne nos.
5: Enga.
4: Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nešlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne, můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane, podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Jo, černáděrně. To zkusíme.
6: Dobrý večer, pane Polívku, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
4: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, a to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
6: prosím, postavte se. Jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
4: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláže. Zkuste, postavte
6: jako
4: se.
6: Jako
4: já. No. Takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál.
6: Pravda. Tak takhle nějak.
4: No. A seriózně jsem se tvařil. Tak. Já musím najít tu plošku. Nejde. Nejde von. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míčku. Teď jde, drží. Bobek žonglérem. Tak. No. Ne. To nesmíte, Pavle, teď jste všechno prozradil, Pavlíku.
6: To jsem udělal velikánskou chybu.
4: Jistě.
6: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
4: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos, co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní? Co? Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
6: Myslíte?
4: Já tam.
6: Pan doktor.
4: Ne pan doktor, pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounů. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezou. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, když my chceme udělat se sebe takový jako... Ošklivce.
6: Ano.
4: My se musíme uměle hyzdit. To dá strašnou práci.
6: A vy na to máte nějakou metodu?
4: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
6: Váš vynález.
4: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
6: Jsme dva tady dvojhyzdič.
4: Ano, z dvoj. No. Budeme se...
6: Chtěl bych ho.
4: Ano. Pánové, dvojhyzdič! Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
6: Ano.
4: To je jako zvíkačka. Ano. Potom se prostě otáčí. Ono to samo hyzdič. No. Děkuji. Ano.
6: Ano.
4: Jo?
5: hvězdič, jo? To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo, a teď se hvězdíme.
7: Vobludný.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
9: ano.
8: Že jste v domácnosti,
9: ano.
8: Provdaná,
9: ano.
8: A zájem máte o cizí jazyky.
9: Ano.
8: O kolik cizích jazyků máte zájem?
9: Zatím o dva.
8: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
9: Ano. Dvě.
8: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
9: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
8: Holčičku a chlapečka. To je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda s korouhve nad hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
10: Ano.
8: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
10: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
8: To je pěkné. Vy jste šibal.
10: Ano.
8: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
10: Ano, ne.
8: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného, 5, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, 6, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
9: ano.
8: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
9: Bílé.
8: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu zbyly černé.
10: Ano.
8: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
9: Čtyři.
8: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
10: Ano, ano.
8: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
10: Dvě.
8: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
9: Čtyři.
8: Čtyři. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
9: Tak to je pěkné.
8: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
10: Pět.
8: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
9: Čtyři.
8: Číslo čtyři, svléknu se.
10: No, to je pěkné. Ty.
8: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
9: Šest.
8: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: tady je tvůj šoteček. Haló,
1: kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: Haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale nejsi, že hláskujte to.
0: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako tělíčko,
1: jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice. O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku!
0: Aha, ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Marko, myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová?
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista, v podstatě statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista, v podstatě

0: hájce lordu Balova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, pak ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
1: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se statuje.
0: Koukejte se.
1: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
0: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Vaše milostná lirika, zejména třídílná kniha veršů Pupenec, poupě, květ, doslova zaplavila všechna naše knihkupectví a stále nám tam beznadějně leží. Co by na to?
3: Asi takhle, můj milý mladý kolego. Podívejte se, dobře uleželá kniha je asi jako dobře uleželé víno. To vám dneska řekne každý vinař.
2: Vinaři jistě, ale knihkupci namítají, že jim vaše knihy zabírají v regálech místo.
3: Knihkupci mají prodávat, čtenáři musí číst a já musím psát. Takhle to je, bylo a bude, co svět světem stojí. Prosím.
2: Promiňte, já jsem vás nechtěl rozčílit.
3: No, a povedlo se vám to hned na začátku.
2: Znovu se omlouvám, no, nic se nestalo, otázky prosím. Z jiného konce. Jaké jsou vaše nejbližší plány?
3: Asi takhle, milý mladý kolego. Jsou nemalé. Já bych mohl s odpuštěním říct, že jsou velké. Ale to bych předtím nesměl říct, že jsou nemalé. Já si na tom trvám.
2: Ano, to si na tom trvujete. Ale mistře, konkrétně jsou tedy jaké?
3: Konkrétně asi takhle. Připravují další vydání třídílné knihy veršů s názvem Pupenec, poupě, květ.
2: Ano, to už bylo potřeba.
3: To už bylo hodně potřeba, tam to bylo zaprašený. Dále, výbor z tohoto vydání se zdánlivě nebásnickým názvem Blizna. A dále, výbor z tohoto výboru, to připravuju přímo na národním výboru. To je přímo kolibří vydání.
2: Kolibříkové.
3: Co?
2: Kolibříkové.
3: No, vidíte. Kolibříkové vydání a to má název Kořenáč.
2: Mistře, vaše milostná poezie je nerozlučně spjata s jarem. Co pro vás vlastně znamená jar?
3: No, pro mne především jarní únavu. Ale pro mladé především lásku. Druh si hledá druha. Ptáček, včelku. Kanárek, Zobáček, Kachnička, Bláto,

0: Plác.
1: Zůstávám příjemně vyděšen, já nestačím sledovat chod vašich myšlenek.
0: Já taky ne. To je asi ta jarní únava. No já jsem chtěl říct, vlivem jara si mladý partner vyhledává partnerku, v létě spolu chodí, na podzim se nám berou, aby v zimě se mohli zase rozvést, na jaře to začne zase všechno znovu. My tomu říkáme věčný koloběh lásky. Je to hezký.
1: To jste řekl krásně.
0: Moc hezký.
1: Vy se myslíte si, že právo na lásku mají jen mladí?
0: Ne. To si nemyslím, to jsem dalek takovýhleho myšlení, to jsem rozhodně dalek. Mají právo, toto právo mají jej i staří. Ale už nám jej tolik nevyužívají. Protože oni mají radši teplo.
1: Mistře, co vás nutí k tomu, abyste psal své verše? Čtenáři jistě ne.
0: To ne.
1: Kdo tedy?
0: Samo jaro mě nutí. Víte, chlapče, já jsem na jaře opilý každý den. Já se toho prakticky nemůžu dostat.
1: No. Ale to je tragédie, mistře, neměl byste se svěřit lékaři.
0: Ne, proč lékaři, když je to krásné být opilý jarem, být nemocný krásou.
1: Promiňte, já jsem se lekl, že nám nasáváte.
0: Jo, já nasávám svěží jarní vzduch, já polikám přírodu, polikám vzduch, já luxuju přírodu, já jsem krášející lux. Aby se dalo tak metaforou.
1: Jestli mohu být tak smělý, kam zajíždíte nejčastěji luxovat, když vás to popadne? V Praze přeci jenom té přírody tolik není.
0: Není, ale já zajíždím luxovat, neplácejte mě přes ruce, když si tady hraju. Podívejte se, já zajíždím luxovat na Vypich.
1: Do obory
0: a tam vletím vždycky do obory, nechám se vysadit na strom, víte, a objímám pohledem. Vzpomněte si, jak to říkám. Objímám pohledem své město, moře, kuře, stavení.
1: A co potom?
0: A co vidím dále? Ženu, nůši, píseň, kost. A už jdu po ní a už to jede.
1: Mistře, to by mě zajímalo, kdy strom opouštíte?
0: Na konci dovolené. Já jsem asi neřekl, že právě o dovolený myslím na stromě, ale na konci dovolené. Já vám řeknu, mladý kolego, na jaře je dovolená nejkrásnější. On mi to nikdo nechce věřit, ale vždyť si jenom vezměte tu zvěř, jak ona se nemůže jara dočkat, jak se tlačí z těch jar ven.
1: Těší se na slunce.
0: Já ji nestačím zastrkávat spát. Protože se bojím, aby nám nenastydla. Nejhorší je, když zvěř kašle, víte, na to na všecko.
1: To je nádherný vztah ke zvěři.
0: Je to hezký vztah.
1: Oplácí vám zvěř vaši dobrotu?
0: Zvěř mě pochopitelně neustále oplácává.
1: Ne, mistře, já myslím, jak se k vám zvěř chová.
0: Zvěř se ke mně chová normálně, jako moji čtenáři.
1: To znamená
0: nevšímá se. Jako moji čtenáři, víte?
1: Jak to? Ty vás snad milují, ne?
0: No, někteří mě nenávidí.
1: Jiní vás milují.
0: A jiní mě nesnáší.
1: Mistře, vytvoříte hlavně na jaře.
0: Ano.
1: Dalo by se říci, že jaro je pro vás psacím stolem. Co pro vás znamená jaro?
0: No, pro mě?
1: Ne, proč tomu tak je, že tvoříte hlavně na jaře?
0: Protože, můj milý mladý kolego, já i normálně, víte, já vám to řeknu otevřeně. Já i normálně, ale na jaře já jsem abnormálně plodný. A tak já píšu a píšu a píšu.
1: To je rozumné. A ještě abych se vrátil k tomu, jak jste nám řekl, že někteří čtenáři vás nesnáší, nezraňuje vás to?
0: Ne, akorát jednou mě pokousal jeden.
1: To je nějaký blázen.
0: Tohle nemůžu si dovolovat. Já jsem mu neměl co strkat ruku do zubů.
1: Proč jste mu ji tam strkal?
0: Já jsem potřeboval korunku, víte, jak měl.
1: Na co?
0: Na metro. A dostal jsem se, chtěl jsem na můstek, takhle jako dál, a dostal jsem se až na stoličku. Ale do nemocnice.
1: A nezanechala na vás stopy tato nepříjemná příhoda? Mohl jste psát?
0: Mohl, poněvadž ruku mi nepokousal. Ale musel jsem při psaní stát. No ale když ty to tak vemete, mu Balzac při psaní stál taky.
1: Ano, Balzac stál také, tak to máme zjištěno. Ale já myslím, jestli vás tato jarní příhoda nevyvedla z vaší duševní rovnováhy.
0: Ne, nevyvedla.
1: A můžete to zdůvodnit?
0: Můžu. Podívejte se, milí mladý kolego, asi takhle. Já to řeknu takhle. Bez bolesti není radosti.
1: No to se hezky poslouchá. Ale doložte to příkladem.
0: No asi takhle. Můj čtenář mě kousl, že? To je evidentní věc. Jo? A to byla bolest. Ale když stisk povolil, to byla radost. No a takhle je to celý život. Bolest se střídá s radostí. Stisk povol. Bolest se střídá s radostí.
1: No, tak ještě, jestli byste nám mohl říci, co mají mladí lidé na jaře dělat.
0: Mladí lidé, já vás mám rád, podívejte se, asi takhle, milovat se, nezahálet. Hlavně na jaře nezahálet, protože mladí lidé, jaro to se nám vrací, ale mládí, já si pozdychnu teďka, to dojemnej, mládí, to se nám nikdy nevrátí. A proto mi dovolte, milý mladý kolego, abych náš zkus, a dneska to bylo moc pěkný teda, aby zkusu tento hezký rozhovor zakončil písní. Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
1: Já se přidám.
0: Ze všech pohádek ta nejhezčí.
2: Ukázky, které teď uslyšíte, jsou z představení Dobytí severního pólu.
3: Tady jsme byli na rozpadcích, zda je sem vůbec zařadit, protože jsou závislé na vizuálním vjemu. Ale nakonec jsme vsadili na vaši představivost.
4: Vážení přátelé, já bych vás teď poprosil o trochu trpělivosti. Víte, divadlo nedělají jenom herci. Divadlo, to jsou také pracovníci, kteří zajišťují jeho vchod v zákulisí. My v současné době scháníme nového technika. Dali jsme si do Mladé fronty inzerát a přihlásilo se nám 9 uchazečů. My bychom je postupně rádi všechny vyzkoušeli. Já vím, že si možná říkáte, proč s tím otravujeme při představení, proč si ho nevyzkoušíme jindy. To je totiž tak, my máme tu zkušenost, že ten pracovník nám v prázdném sále tu zkoušku udělá, ale pak přijde představení, sál je plný lidí a ta tréma, ta psychická zátěž mu sváže ruce. Takže to, co předtím hravě zvládl, najednou nejde. Takže jsme si řekli, že bychom vyzkoušeli ty pracovníky prostě v tom prostředí, ano, v jakém oni budou pracovat. Aby se nám nestalo jako třeba loni, že jsme přijali velice šikovného chlapce, ale strašného trémistu, který doslova zkazil představení. Když měl zhasnout rozsvítit, pletl magnetofonové pásky, jeho vinou dokonce došlo ke zranění, protože na konci, když měl stáhnout oponu, tak byl tak strémován, že se jenom křečovitě držel kliky, nechtěl se jí pustit. Takže jsme ho nakonec museli praštit tyčí. Tak já bych tedy rád dneska vyzkoušel jednoho z těch uchazečů, je to pan Roman Mnicháček. Tak pane Mnicháček, vy chcete pracovat v našem divadle?
5: Ano.
4: Ano. A co vás vede k tomu, že se o tu práci ucházíte?
5: Já rád chodím do divadla.
4: Hlasitěji by to nešlo? Tak já to budu tlumočit. Pan Měcháček říká, že rád chodí do divadla. Ale nespokojil jste se s tím, abyste tam chodili jenom jako divák, víte?
5: Ano.
4: Ano. Chtěl byste se na tom představení jak aktivně podílet, víte?
5: Ano.
4: Ano. No a co by vás bavilo v divadle dělat? Neslyším, pane Měcháček.
5: Já bych chtěl pracovat tak, aby mě v divadlu nebylo vidět.
4: Aha. Tak to je zajímavé přání, víte? Vy jste neslyšeli. Tak pan Měcháček říká, že by chtěl pracovat tak, aby ho nebylo v divadle vidět. Ale aby byly vidět výsledky vaší práce, vidíte. Přikivuje. No. A pane Měcháčku, kde jste pracoval předtím?
5: Strašidelní dráze.
4: Teď jsem rozuměl na dráze, ale nerozuměl jsem na severozápadní. Jo, na strašidelné. Na strašidelné dráze. Ta nepatří pod ČSD. Zatím. A pane Micháčku, jako co jste tam pracoval? Myslím, v jaké funkci?
5: Bral jsem klobouky.
4: Což jste?
5: Bral jsem klobouky.
4: Aha, bral klobouky. Ano, to znám. Rozumíte, jak ti lidé tam v tom vozíčku v té tmě jedou, tak tady soudruh jim bral klobouky. Ale vracel jste, doufám. Ano, vracel. No. Takže jste vlastně také pracoval v zábavném programu a také tak, že vás nebylo vidět, víte. Ano, říká, že kdyby ho nebylo vidět, že by to nebylo tak strašidelné. Tak teď přistoupíme k té praktické zkoušce. Vy jste si vytáhl tu otázku začátek představení, tak nám to ukažte. Uvedeme divadlo do toho stavu, v jakém bylo na začátku, to znamená opona je stažená, reflektory jsou zasnuté, svítí lustry. Ano, ještě ty reflektory, zasněte, ano. No a teď nám, pane Měcháčku, to představení, jak my říkáme, rozjeďte. Lustry, ještě svítí lustry. Oponu vytáhnout nahoru. Tak vážení přátelé, stala se taková malá nepříjemnost, že pan Micháček asi tu oponu porouchal, takže nejde otevřít. Ale už na tom pracují naši technici, takže snad jí do pořádku. Čili vidíte, řeklo by se maličkost, že a jakou může sehrát roli. Myslím tedy zápornou roli. V divadelním provozu. Na jiném pracovišti, když se to stane, tak třeba v továrně, když nejde otevřít opona, tak ten provoz se celkem bez toho obejde. Ale v divadle ne. V divadle se kvůli tomu kolikrát i přeruší představení. A to je nepříjemné. Představení sotva začne, přijde vedoucí souboru, omluví se, a diváci jdou domů. A vstupné se v tom případě nevrací. To je na tomto smutné. Protože část představení už byla odehrána. V každém případě je to sporné. Rozhodně by se nevracelo vstupné celé. S tím nepočítejte. Já myslím, že kdyby to někdo chtěl dát k soudu, takže by nepochodil. Protože ti herci mohou vlastně tvrdit, že to představení odehráli, jenomže je nebylo vidět. A ne jejich vinou. A tak myslím, že už to spěje k zdárnému cíli. Tohle není ten technik, co ho zkoušíme. To je jeden z našich nejzkušenějších techniků. Pane Rumena. Pane Rumena, jak už jste u nás dlouho?
6: Pátý rok.
4: Aha, tak vidíte, to už je náš zkušený technik. Vy tam vylezete nahoru. Mám vás přidržet, pane Rumena?
6: Můžete.
4: Ano. Protože kdybyste spadl, tak to by nebylo nebezpečné jenom pro vás. To byste mohli zabít i tady diváky, tady v prvních řadách. Možná, že by diváky zajímalo, kde jste pracoval předtím, než jste přišel k nám.
6: Udržbě veřejného osvětlení.
4: Aha, v udržbě veřejného osvětlení. No. A proč jste tam tuď odešel?
6: Kvůli závratí.
4: Vážení přátelé, já jsem si teď vzpomněl, že bych vám mohl říct si takovou zajímavost. My chystáme na premiéru této hry takové překvapení pro diváky, že totiž o přestávce budeme při této hře, jenom při této hře, jako jediné divadlo v republice prodávat polárku. Co myslím hodí. Samozřejmě ne my, my jsme herci, že? My na to máme jiné lidi.
6: Můžete mi podat i kleště, prosím?
4: Ano. My, herci, tady nemůžeme dělat všechno, že jo? Ale... Co jste říkal? To...
6: Přidržel byste mě.
4: Přidržet vás?
6: No, já si musím natáhnout.
4: Aha. Tak teďko, kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků. Než posledně. Tak, prý je to už dobré. Jdeme dolů. Takže můžeme pokračovat.
6: Bohužel, nejde to opravit.
4: Aha, tak. Asi by bylo nejlépe, kdybychom udělali přestávku. Ano, to je dobrý nápad. Tady kolega Weigl navrhuje, že by se kolegové přestěhovali před oponu, takže bychom tu první část dohráli a vy byste přišli jenom o tu hru. Tak to myslím, že je dobré řešení. Takže já myslím, jestli s tím kolegové budou souhlasit, vrátíme se k případu Micháčka. Najednou to jde. Čím to bylo?
6: Korybut se ožvejkal.
4: Víte, že jsem si to myslel. Ožvíkaný korybut. Tak tím to bylo. Takže my se teď vrátíme k případu pana Měcháčka. No, já myslím, že se mnou kolegové budou souhlasit, že se nepočínal špatně. Tedy za to oponu nemohl. To byla technická závěra zřejmě mimo jeho možnosti. Takže já myslím, že by mohl pracovat ovšem pod dohledem. Ano, pane. Řekl jsem pod dohledem, pane Rumlena, dohledněte.
7: Jak potopit Austrálii? Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiu, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel natažený v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zvedl a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, kdy se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty trojky dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
8: Kolik je v kabinetě map?
7: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
8: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
7: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
8: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
7: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne.
8: Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě.
7: Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc.
8: Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velké mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl.
7: Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout?
8: Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou.
7: Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohleděl po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky.
8: Vykročil k Fialkovi a zasyčel.
7: Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie?
8: Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě.
7: Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče.
8: Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko.
7: Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám.
8: Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar.
7: Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak jsi se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop se na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
9: Tohle je ono,
7: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
9: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
7: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřenej o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
9: Bylo to zlý? Zauhlal.
7: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: A nyní se podíváme trochu blíže a zároveň i dále na to, co zde nakousil pan Velebný. Později, když Zimmermann zavítal do Ameriky, našel zde úrodnou půdu pro to, co zasel v Tibetu. V jeho deníku jsme se dočetli, že začátkem 20. let hrál v New Orleanské zábavní čtvrti Storyville v několika ragtimeových kapelách. Z tohoto období se zachovala fotografie orchestru slavného kornetisty a holiče Buddyho Boldena, v němž hrál Zimmermann jako jediný běloch. Ovšem na černo, takže ho mezi ostatními hudebníky bohužel nemůžeme poznat. Ale to nevadí, protože vlastně stejně nevíme, jak Zimmermann ve skutečnosti vypadal. Jisté je, že v té době složil řadu jazzových skladeb, ve kterých předepsal tak obtížné, technicky náročné improvizace, že je nikdo nedokázal zahrát. Ani on sám. Můžeme mluvit o štěstí, že jsme se dočkali Charlieho Parkera, Dizzy Gillespieho, Johna Coltrana, Milese Davise a dalších, abychom uslyšeli Zimmermannovy neopakovatelné improvizace. Pravdu měl prozíravý Count Basie, když tehdy řekl Karlovi Velebnému, že jednou se to provalí. Rukopisy Zimmermannových improvizací jsme totiž nedávno objevili v Mistrově pozůstalosti. Omylem nebo úmyslně byly ukryty ve fasciklu nadepsaném nevyřízené účty. Ovšem daleko zajímavější pro vývoj jazzové hudby jsou Zimmermannovy skladby pozdního období. Komponovali na samém sklonku života doma ve Staré vlasti, kam, jak se sám vyjádřil, přijel toliko zemřít. Ale to se mu hned tak nepodařilo. Podobně jako Beethoven a náš Smetana, dospěl Zimmermann k vrcholu své tvorby, teprve když byl odkázán pouze na svůj zrak. Teď vidím, co jsem předtím neslyšel, napsal si do svého deníku. A začal mít různé vidiny, které si zapisoval v notách. A tím vlastně nevědomky navázal na programní kompozice Ference Lista a Hektora Berlioze. Zimmermannovy skladby měly svou pevnou dějovou osnovu a dají se větu za větou odvyprávět. Proto si je nikdo nemůže vykládat po svém. Ani po někom jiném. Nelze z nich vyčíst nic, co v nich není, a mnohdy ani to, co tam je.
1: Někteří z diváků si jistě právem kladou otázku, kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech. Jako každá schopnost, i taková schopnost, má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal a chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit. Že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkal mojí mamince, víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá, nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu, a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas je sice pravda ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týká takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky a těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešily se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle ABCD, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšlé, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích. A proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
2: Jak jsem byl medákem, mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsem pevně rozhodnut již tento rok opustit 4. třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10×5=50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí. Budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat, tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch, u macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On, medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěhoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: tady má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím, tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
1: Sama, veď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající berinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: Tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých s přežením.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si nehráli, v rozhlase to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, já se narodila až v 47.
0: No, jestli si neubírala,
1: víš? Prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá.
0: No.
1: Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, to ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá ti kukako, co máš oči černé jako noc a jejejejejejejejejejejejejeje.
3: Karliku.
2: Lavovovomompanka.
3: Karliku.
2: Pipipa. A je.
3: Říkal jsi něco?
2: Prosím, co?
3: Že jsi slyšel?
2: Ne, nic neříkám, ale ano.
3: To by se taky moc divila.
2: Čemu by se zdivila?
3: No, kdybys něco říkal. Nebo kdyby ses aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že rostomilou ženu.
2: To koukám, no. No podívej se.
3: Co?
2: Kolikrát se ti Boženko říká, když hraju šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď ho stálo, prosím tohleto střelce. Podívej se.
3: Je tohleto možný?
2: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd.
3: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
2: No.
3: Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
2: No, já pokoukám, no.
3: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím, vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince.
2: Božka s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
3: Já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čachovýho somnambula.
2: Teď by ses měla vidět, Čachovýho somnambula. To ti zas něco odlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady taká, pochopitelně, no.
3: Já, že si čtu?
2: Ano.
3: Já se učím.
2: No to je u tebe na stejno.
3: No. To je velký rozdíl, ja. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš?
4: Koukej.
3: A poradil.
4: Podívej.
3: Já přece vím akorát z ty příručky,
4: podívej.
3: Že...
4: Podívej.
3: Ale dej mi pokoj!
2: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
3: no, tak
2: žádnou
3: se,
2: příručku nepotřebuješ.
3: Podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo? No. A pátím, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
2: Od takže čeho kdybych... tady máš odborníka?
3: Jo.
2: No, takový tak. Teplý lidský slovo no, odborníka, to je na všechny možný příručky.
3: No,
2: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
3: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
2: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
3: No tak, podívej se. No? Nejprv ten předstih.
2: No tak jo? To by až někde vzadu, vít. To začala z konce. No tak předstih.
3: No.
2: No to když něco dřív. Rozumíš mě? Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu.
3: Ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
2: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano? Podívej se. Auto.
3: To je, to vím, no, to vím.
2: Má co, mámo?
3: To techni.
2: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor. Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
3: Takže do něj prší.
2: Ale nebo to je tam kapota, prosím mě. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku.
3: Jo, flaška.
2: No.
3: No samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
2: Prázdnou flašku.
3: No.
2: V té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam volnej.
3: Ano. Víš, že tomu tomu rozumím?
2: No, no tak
3: flaška právě. Rozumím, špunt rozumím.
2: Tak
3: špunt
2: a běhá, pak je volný. No. Čili flaška, špunt a nahoře je svíčka.
3: Jo. No počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
2: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
3: Do motoru líp vidět.
2: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do
3: motoru? No, nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
2: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože tam někdo namontoval, no.
3: Jo, kdo ji tam namontoval?
2: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
3: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
2: Prosím tě, ještě jednou, motor.
3: Motor, no.
2: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počasav takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prc, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc, právě v momentě, já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, bojí to jasný?
3: Ne.
2: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpožděný zapalování.
3: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpožděný zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
2: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
3: No.
2: No, dejme tomu po národní, až to je jedno po kterým, no samozřejmě.
3: To není jedno.
2: Tu, krásně, koukám.
3: Moment, s kým?
2: Vždyť jsem píst, s kým ty mohl jít, prosím. Nemám ruce,
3: no, jen aby.
2: Jdu po národní.
3: No.
2: Koukám před sebe, abych o něco nezakop. A najednou přede mnou se něco zavlní a co vidím? Ženská. A já před sebe, abych o něco nezakop. A najednou přede mnou se něco zavlní a co vidím?

0: Míš ovocný knedlík, ale zapomněl v kuchyni tvaroh.
1: No.
0: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, za jiný zálí nepočkám, až ona se vrátí, ale pachnu jeden knedlíček. Kyselá švestka z den sludí těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
1: Prostáku, no. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možné.
0: Božka.
1: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod. No tak prosím, tak si jít za tou babou s tím cvikrem.
0: Boženko, nekláme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
1: To by se ti hodilo, veď?
0: No, no.
1: Mít sám řidičák, jo? A no. Zatím bys asi tak jezdil.
0: A zatím
1: tak
0: jezdil.
1: Já ti to povím, za ženskýma.
0: S tímhle tím profilem, s těma rebradama, prosím tě.
1: Ale, o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty. Ty hlavně, když máš MBčko, to je dobré.
0: To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů na večeře, já bych nehrál hrem šaky, ale bavil bych se s tebou na večeři. No. Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládala jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstín.
1: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstín.
0: To jsem zvědav.
1: To je intuice, víš?
0: No.
1: A ty já mám zaplet pánbu dost pro oba.
0: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
1: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc,
0: no.
1: Víš? Já ti řeknu takovej příklad,
0: no,
1: jo?
0: By tak hodná.
1: Jdeš po národní, jo?
0: No,
1: jdeš,
0: jako pinst, jo?
1: Jdeš.
0: Jako já?
1: Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
0: Ano.
1: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakoukal. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
0: No.
1: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
0: No.
1: Protože jsi byl zažehlý až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
0: Bravičem, ano.
1: Já ti dám babu s cvikrem. Šťabajzna se otočila, jo? Jenomže od natlouštíka svíčka neprschla, jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu, a prskla bych ti s předstihem. A já ti teď jedno řeknu, teď aspoň víš, proč není večeře a proč já půjdu k mamince. Ty erotický karburátor, ne?
0: Bože!

0: Denko.
1: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
0: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
0: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
0: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerský.
0: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tam nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
0: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás. Jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec.
0: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.
0: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec pod Smrkem.
1: No.
0: Helejte, víte, že to tu není?
1: No musí to být Lužec pod Smrkem.
0: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
0: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
1: Lužec.
0: Bavorov, Bíňa. Chcete boč?
1: Ne, proč?
0: Co?
1: Proč boč?
0: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv. Nechcete brloh?
1: Ne, nechci brloh.
0: Jděte do brlohu.
1: A proč?
0: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zejtra tomu bude 90 let, co se narodil.
1: Tak,
0: no jo.
1: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
0: Jo, od ušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Soudru.

0: Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem. No, Lužec?
1: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
0: Teď v zimě?
1: No, já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
0: No,
1: to jo.
0: Ale ne. Co? Jo, tak počkejte, se na Lužec pod Smrkem.
1: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brdou.
0: No, tak dál. Lužec.
1: Tak dál, hejte, Přinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Vášic, Přinobanský.
0: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
1: Herko, tak neplejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
0: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
1: L?
0: No,
1: Herko,
0: L.
1: To bych...
0: Lužec, L, Luž... Jo. No tak hledejte L.
1: L, to je po ST, víte?
0: Ne, co pak neumíte abecedu?
1: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Tak já vím, že L je vždycky po ST.
0: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
1: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
0: Já nevím.
1: Jo, tak mě spletla postel. No po STL. A to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Tak helejte, K, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se diví.
0: No a Lužec.
1: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
0: Lužec, ty!
1: Do kláštera, nechcete je?
0: A co pak jsem Ofelie, helejte Lužec.
1: Lužec, la, le, li, lu, lu. Lužec!
0: Lužec!
1: Tady to je. Lužec!
0: No výborně, co?
1: Lužec nad Vltavou.
0: Ne, pod Smrkem!
1: Sokra, vy jste nějaký absolutní.
0: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
1: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
0: No tak, ale pod Smrkem.
1: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
0: Ale soudru, já pospíchám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
1: Nepár, to by vám nebylo nic platný.
0: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
1: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
0: Co je to?
1: To jsou doplňky a opravy tomuhle tomu řádu.
0: Soudru, hejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
1: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
0: Já nejdu nikam.
1: Já to vytočím. No. Haló? Kde nádraží? Jsou to informace? Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
0: Pod Smrkem.
1: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
0: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
1: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
0: No tak
1: to máte čas.
0: No tak mohu jít.
1: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
0: Tak děkuji vám.
1: Prosím, na shledanou. Haló, počkat, co to nesete?
0: To je židle.
1: No to vidím, tak to pr, zpátky.
0: Ale já vezu židli, tekice, do Lužce pod Smrkem.
1: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
0: No jak to, na židli?
1: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
0: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
1: Jo, v novostavbě, víte?
0: Vy mě znáte?
1: Ne.
0: Tak jak to víte?
1: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
0: Ale ne, židli jsem zakoupil v tečičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
1: A vlakem?
0: No přece nepůjdu pěšky.
1: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
0: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
1: Pak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
0: Ale tam jsem se pokoušel a autobusu židle neberou.
1: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
0: Soudru, mějte slitování, co si počlákně podajte, kde mě tu židli vemou.
1: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
0: Ale já ji potřebuju dostat do lůžce.
1: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
0: Teď je 10.
1: Ježišmarja, už 10?
0: Ano.
1: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
0: Ale prosím.
1: Budete tak láska.
0: Ježišmarja!
1: Co se vám stalo?
0: Ale židle byla nová.
1: Co, nová židle?
0: Jo.
1: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
0: Děkuji vám.
1: Šťastnou cestu.
2: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební. Ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
3: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
2: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
3: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
2: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
3: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
2: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku, víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
3: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
2: Děkuji vám za rozhovor.

0: Uďo!
1: Dobrý den. Nazdav, Uďo. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víc všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš. Tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se dí... Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tlápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. No, tak. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta nechyběl, Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda kdo tam teda byl? Byla tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam nebyla.
1: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, či já, tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a autikuju.
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
1: Dušan tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No dobře, ale quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude tam někdo slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude...
3: Uďa?
1: Uďa? B.
4: To je trouba. Jako já za mleda, viděl už.
5: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? To byly rodiny, v jakých jste žili. Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Geňo, celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo? Že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
6: Jak jako zavinil?
5: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
0: No, já vymýšlím legrační pořady.
5: Jo, tak to máš pravdu.
0: Já nedělám takovýhle.
5: To
0: jako,
5: máš pravdu. Jako
0: na vlastní oči.
3: No ne, no tak jo. Jak...
5: To bylo občanský judo spíš.
3: Ne, tak... Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Ale teď on vážně. Jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma po koncertě ochraptělí. Nudili se, řekli, že udělají nějakou legraci. Pak přišli na to, že někoho oženějí. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My, když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchýně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
0: A přitom se bát nemusela, páček, všichni víme, sádlo plave, že jo. To se...
3: Je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už je hovězí polívka.
0: No, já mám ještě takovou perličku tady. Jako pro jakou osobní informaci. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo? Ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji než s vodou.
3: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... Tak ta svatba pro mě měla...
5: Je to léčivý, až by... Mě bolej klouby, víš, takže...
3: Tak ta svatba, ještě k té svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak... tak
0: to se asi vystřihne z té desky, tohleto.
2: No jo...
5: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak...
2: Jej.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo?
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu jako... No, co bych řekl, no tak... To takový, tak... Musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění, ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako, musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle, to jako... To jako nic, no. Pak, co chám ještě řekl o své rodině, mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Bych vám o něm řekl zajímavýho. Včera si zavázal kaničku u bot. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika. Se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No 7 jí nebylo jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá jako úplně přesně jako říct vždycky jako ono se to furt načítá jako jo, a teď a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No, to je bratr se sestrou prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo. Ona má narozeniny. Teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok. No a teď, a protože on a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek, to mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo, teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt, to není jednoduchý, jako.
0: Člověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No, no. A tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to.
0: To čověče, co se týče těch dárků, a to tak na to já jsem pamatoval, proto jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Víš, všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdybys toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no. No tak...
1: Mamo... Si dává pozor příště, Pepiku.
0: Asi jo, to mi nikdo... Tehda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.
3: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
4: Ostříhat.
3: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pane, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
4: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco na to.
3: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
4: Ne.
3: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slavista?
4: Ne, to
3: no,
4: ne, ne.
3: Tak
4: ne,
3: vidíte, ne. Já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slavista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slavistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
4: Ale to snad... Jo, jo, au, au!
3: Ale to au. Trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malej pupínek. No, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
4: Jo, zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
3: Pardon, já za to nemůžu.
4: Jo.
3: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
4: No, proč?
3: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
4: No, to máte... Prosím vás.
3: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
4: Zase pupínek,
3: ale
4: ne?
3: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
4: No, ale proč mě? Mně teče krev.
3: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo. No tak já vám ji dám na památku.
4: Ale to
3: aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
4: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
3: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
4: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to
3: no,
4: je prosím.
3: Já, co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, no. Na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
4: Ne, to bych se neodvážil.
3: Ale to byste taky byl blázen. Byl byste blázen, když jsou to lazaři.
4: Jau, to bolí, to nebolí.
3: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
4: To vidím, to cítím.
3: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
4: Pálí.
3: To pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
4: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
3: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne. Ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
4: Ano, profik jste mě několikrát.
3: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
4: To nic,
3: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci ještě zatřínout kotlety.
4: Ne, nikdy.
3: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem, jaký bláze nebo co... Ježišmarja, že to byl slávista.

0: Diener in Herr Schustermeister Kajetán. Wo kann ich dir sie machen?
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice, pan Ševcovský mistr, a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého sprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vater, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. To je tedy, kdo basetl, wenn du mir nur einmal einen Scheiß-Czechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zděděla po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych ji učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku. A ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, to já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná kdo ví jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžký. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli trufnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet, spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak sbohem, pane Mareš.
1: Sbohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fahnenspur.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Geste bringen!
5: Jak je to dál?
1: Geste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použijí raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řídký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich sofort skoči, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak copak, copak. Also was, also was. Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás nuctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singt die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich Strohsack za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Pippi?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte jí entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do Orlingu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
3: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No, dejme tomu.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt ty německý jazykový znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku. Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
8: Gertrudo.
7: Brzy.
8: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk.
8: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
8: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být, býty, kobila, být.

0: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
1: Já.
0: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
1: Já.
0: Víš, on netuší, že jsem to já.
1: Já.
0: Ano, já.
1: Já.
0: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
1: Jdu?
0: Ano, seberu se a jdu.
1: Jdu?
0: Jdu.
1: Ich?
0: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Naschledanou, miláčku.
2: A šuste mástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešelujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kůzátko. Oni se domšajne jeden kurkaj sebrat a pustějí ty trotloviny z jejich volský hlavy.
3: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
4: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
0: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte. Dělo asi bej.
4: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro útok.
0: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
4: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodný. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
0: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
4: Platí. Tak ukážou, co mají.
0: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplný zemský ráj. Na pohled.
4: Mohli by být trochu konkrétnější.
0: Já konkrétnější?
4: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
0: Copak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
4: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
0: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
4: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
0: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě. Viděl jste, jak se tam skvěje květ.
4: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Auf Wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine...
2: Und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie...

0: rein und langsam. So etwas?
1: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
1: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, ja, Marvaj. Vítám, Jose. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
2: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. Notabene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
3: Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
3: Gertrudo!
4: Ž!
1: Ne!
4: Ž!
1: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
1: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
4: Václav!
1: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
1: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
1: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
1: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
1: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
1: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
0: tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou největší základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. Takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
1: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
1: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
1: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken, und auch einkaufen. Verstehst du?
1: Ano.
4: Aber nur keine Angst. Mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich. Weißt du?
1: Aha.

0: Když se zase uvidíme.
1: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
0: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
1: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
0: Fajn, tak v úterý.
1: Auf Wiedersehen, Liebling.
0: Naschledanou, miláčku.
2: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
3: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu, a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
0: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
3: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: A jak to tam máte německy?
3: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
2: No a to by byl problém říct to česky.
3: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
2: Zaspívejte mi to celý.
3: Wo ist...
2: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to budeme učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci báčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, na shledanou, pane Mareš.
2: Zápravnostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park blüht, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleidermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama poz.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až ji budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatí?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Učím se německy. Správnému Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnix Dírnix je vlastně německé Mír nichts Dír nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který nevíčí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. To bych si neprosil.
4: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
4: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
0: Nikdy.
5: Mají nechtr švígrfáte. Bitte.
0: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
0: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí, a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Prostě, já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
1: Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozoroval, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjakživa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pač měli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pá, máš ho na brouši, nejdí. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší. Pepiku! On pá, co je, srp máš navroušený? Ona povídá, no, ale já nemůžu sekret, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu. A pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepiku, on pá, no pro když ta pána, co je porám? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
3: Já vám děkuji, ano.
2: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem 5. Tak co jste si pro nás připravila?
3: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Ale já proto skáknu.
2: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
3: Slečna.
2: A. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
3: Jo, ale... Prosinec.
2: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
3: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
2: ano.
3: Trošičku rozrušená.
2: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
3: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
2: no,
3: tak
2: dát. No, se uklidněte, dobře, uklidněte
3: to
2: se.
3: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
2: Ano. Tak prosím.
3: Ano, děkuji vám. Ano.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem.
2: Aha.
3: Že bych... Jo, jako
2: ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. No.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete tí parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum. Jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jít na paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
3: Stačí, jsem celá z toho řekla.
2: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
3: Ano.
2: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... Dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
3: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
2: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
3: A on jako s přípravy.
2: On bude hrát na housle.
3: Jo. Já bych si zase jako přišla.
2: No, prosím.
3: Já jsem na to zvyklá.
2: No, no, my si zvykneme.
3: Hleďme se, koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
2: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
3: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
2: Máte ohlásit pouze umělce.
3: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
2: No prosím.
3: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše. To bych kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
2: No to je jedno, teďko nám ohlásíte přestávku.
3: Už?
2: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
3: No jo, tak kde?
2: V bife.
3: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
2: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
3: Jako a, už
2: ano.
3: Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, víc autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
2: Prosím vás, prosím vás, Kristina.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si půjčit. Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám vzadu to.
0: Ale no tak. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: A jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednána.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.

0: hezký večer. Děkuji.
1: To koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáší, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. Jsme říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? Jsme říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat, to všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustru, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpívalo. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulej týden, tak ne vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat, ale ne. To jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypitý, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne. Smetánka, boháč, podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky. A vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám drhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce. Zkusíme. A? Dobrý, jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jedno. A? To je ono! Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A! Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanečník? Já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano. No oni teda spíš říkají, že tancuji jako když harapes, ale nevadí.

ale skvělý jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stál lístek, klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách, tak to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu. Nikomu nedáme sudety,

0: srdce a správně, tak nekabojte obočí. Skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný, ale víte, jak to vždycky v životě bývá. Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět, začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: To je potlesk.
0: No.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžké době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je ten metr.
0: Alois, já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne, pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Aha, srdečněji. Dobrý. Večer.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka. Lakomí rodiče.
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, mu jsem zdravil.
0: Trošičky,
1: ano. Známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím. Ne, tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No tak... To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku, říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? A neseděli jste v jedné lavici? Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze Bil.
0: Jo.
1: To je takový šlechtický Bil s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem řekl.
0: A Branka je Degol, třeba vy. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze.
1: A my jsme si říkali, abychom si nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvez jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli. Říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Už jsem nikdy dostal mikrovlnnou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ale ne já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. Pořád lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, Víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou, světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte? Pojďme si říct, who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no who, jistě, is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je spřátelenou řečí, kdo je kdo.
1: Aha.
0: Čili?
1: To je koření. Čili, to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej mi do toho. Čili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. Jo, jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoc.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš.
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka.
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste macecha, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečinovi, ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nebyste takový fialový papír.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper. Máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Bučely a Parohaty a
0: hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
1: Zla Traviaty. To vás pěkně otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Bučely, jo.
1: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: No proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Jsem ještě nechytil.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: Jsem nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co by bylo? Švejka.
0: Jsem se lehl, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. A ti vidím až do žaludku, ty řekneš, že s maminkou přespíš u nich zapadá. Bartrový obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl někdo nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma... Komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima má ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem. Všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: A tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to je taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem. Správně. to Petra.
0: Počkej, ne.
1: Ano.
0: Chcem vysvětlit.
1: Okay.
0: Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaný? No, cítíte to taky tak?
1: Já jsem vám říkal, nejeste ty kuřičky Bonduel.
0: Prosím tě.
1: To neznamená, když je zlevně o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel? Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No to taky není správně. Ještě jinak, vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si.
1: Ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilovat, psychické ventil. Ventilujete.
0: A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor. Čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My bohužel neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. Pomá mě taková bachrata.
0: Celý
1: pustoučka.
0: Celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to.
1: Já jsem to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No, to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš?
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní skýne? Taky ne. Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono ještě.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, je, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
0: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce, tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to zrůdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená. Jo?
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: No, to je něco lepší. No.
0: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. A nebo takový krásný staročeský příměr, studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk o poschodí ještě, že rozum.
0: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Aleš Nahlas.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilý. Ten z toho stolu jen tak nesleze. To už ani nezašívaj, to nestačí s růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejšky mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já tě rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
3: Plyn už si číst trouby ven. Šabadaba, doby,
0: dobadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby sičí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: nešťastně zvolené, zvole mne.
1: S dívkou třetí nechtěl jsem nic kazit, na radnici začalo mě mrazit, na radnici začalo mě mrazit, kdybych si mohl radši jednu vrazit. Wow, zlato!

0: Pretty woman, jak si kouzelná, pretty woman.
1: Hej.
0: Jak si kou...
1: Hej. Co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, Alois.
2: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to by, ano, to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. Už jsem měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převlečený šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam jelete nesmysl a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čekám.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: Říkal ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj to. To je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale...
2: A nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Jdete na něj? Po tou tvrdou slupkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, dostupný. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrej, co paní? To je dvojka, co? Blbej a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér.
1: No?
2: Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku v Olešovici, kdo to... Tyťa, režisér! Teď má z toho režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumba špíl, cumba špíl, ano.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně. T6 možno říct si podle Havránka Jedličky takáně.
1: Je to možné.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. V rohlíku někdy. To je blbej foto, mi dopověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo, letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov Buteo, Buteo.
2: Butrus, Butrus.
1: Buteo, Buteo je Káně.
2: Butrus, Butrus byl Gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně Myšilov, Buteo, Buteo je ptáček,
2: ptáček,
1: který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně...
2: Ale hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda káně, to je velmi... Se to
1: ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka a radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge.

0: ti z Windows 98.
1: Dobře.
0: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od humy.
1: Ano.
0: Barevnou.
1: Stačí.
0: Stačí. No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
0: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
0: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu,
0: o co jsem přišel,
1: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě jsi si rošláp.
0: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
0: Protože paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
0: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
0: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je, soustřeď se.
0: Přátelé. Malý pudl, dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
0: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
0: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh. Ne,
1: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní jenom nenahrá.
0: Ne, to ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
0: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
0: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
0: Tak se červenáte, paní?
1: Takáně,
0: takáně
1: sežere za rok až 2000 hrabošů.
0: No a tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
1: Teď jsem to vysvětloval.
0: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. Je, a to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
0: jeden
1: vidím.
0: Z vás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
0: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Hele, víš co?
0: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
0: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
0: ekolog
1: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
0: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
1: Ne, green špíc, ale green peace.
0: Green peace,
1: no, jistě,
0: známe.
1: To je něco jako děti země.
0: Ano, jako vaše děti. Známe.
1: Ale ne moje děti.
0: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých, temperamentních lidí.
0: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
0: To znám, hnutí duha, jsme založili duha s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
0: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
0: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o harvardský fondy.
1: Neblázni.
0: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
0: Už půl desátý jsem byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
0: Já už nebudu za sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
0: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
0: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
0: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak s tebě je nádraža.
0: To ne, na jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
0: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller to, si chtěl.
0: Lutičkaři. Bez ty zeleniny, ano, no, tak bestseller, no, bez mrkev. No. Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
0: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernest Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Nech se to babička.

0: a rybník.
1: No, to je odvážné.
0: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Mm. Přátelé, já píšu všechno, píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
0: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska. Je, že jo,
1: faktury.
0: A že v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky, pornografický román.
1: Cože?
0: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
0: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
0: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
0: No tak ze života, ne, Krista?
1: To je samozřejmě, ale z čího života?
0: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
0: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
0: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
0: Tři
1: knihy?
0: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
0: Ale ty jsou mastní teda, to je síla.
1: Nesmíš u psaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
0: Ale píšu, přátelé, poslouchejte, píšu, takový lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
0: Ano, Uber. Millery, ty u toho piju. Někdy co, thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne,
0: lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
0: Trošku změníme náladu v sále, to můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
0: Bát se budu, ne, bolet. Bolet je to bude potom. Pušte mi ty zelené desky. Ne,
1: jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
0: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to. To bylo chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Třeba zrovna dneska ráno, jo. Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se nedal dopláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
1: No. Se nesmíš dívat dovnitř.
0: Ale Mario,
1: hej, tě asi už znají.
0: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvilku. Příšerná záležitost, pachra to. Držte si děti, aby chlapečky nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
0: Obsodník.
1: Běž už do toho.
0: Si počkám, už děkli. Tam vzadu vidím paní. No, až neví, první řadě tady. Já spadně vás pozoruju další dobu, tady... Holčičko, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
0: Myslím, že už máte rozmazaný oči. Vypadáte jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty si slíbil horor.
0: No jo, no, slíbil jsem horor a paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Nejde.
1: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volume trochu.
0: A v čem by tady potom seděl, když jsem dá volume?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
0: Jo, aha, tak já jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volume.
1: A navíc, promiňte, ale tak jak vy se tady smějete, to není veselý směch.
0: Že jo?
1: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
0: Jste mě zastlal.
1: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
0: Sedli na blbou mísu.
1: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
0: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Já proč jsem tu tak před 9 lety?
1: Prosím tě, vrať se k hororu.
0: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat. No.
1: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být vodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
0: Nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme. Horor. Velkodlak. U nás ve vsi řádil velkodlak. Ten vám jednou v noci. Vo půlnoci zakous koně. To je síla, co?
2: Cože?
0: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šeptají lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
0: To vám je málo, od Kojenčenovi.
1: Dej to sem.
0: Zakosnutej kůň krve jako z vola, ale...
1: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
0: Dárky sem.
1: Ne. Ne, dárky ne.
2: Tak. Máme dotaz.
0: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští lidi, aby někdo neukradl, to jsou chytrý lidi. A už to někdo chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo. Děkuji.
1: Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
0: Ale to je moje. Dva bonbonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
1: Pojďme k dotazům.
0: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte. No.
1: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
0: Někdo něco přines?
1: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
0: Tatole, já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a chtěl bychom pili, já mám tři kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A po ní máme co, paní Metaxtázy? To jde rychle.
1: Tak, další dotaz.
0: Píte, kdo dal lísteček, prosím pěkně, no. 150 hodin tady jenom sám. To je hezký. No.
1: 18 korun to stálo.
0: 18 korun, no.
1: To není tak špatný.
0: Hodin.
1: To jste tady hodný. Hezký,
0: no,
1: na sebe.
0: Na sebe, no.
1: No, tak. Koupím vám Tatranku.
0: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a morá na večeři. Vídej si, maminku.
1: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
0: Proč Lachta?
1: Jsou s vámi vaše ženy?
0: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
1: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
0: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale... Já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
0: No, ale to jsou krásné dopisy, to jenom vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Taťáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No... Myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
0: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
0: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankář chytnul drahý brýl a pustil lacinej gól!
1: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
0: Já myslím, že to byla kontušovka. A je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
0: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
1: Došel papír.
0: No, já kreslili. A ty štychy, co tam máte, jsou nalepovací na suchý zim.
1: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
0: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku to přehnal, malinko.
0: Šestý týden mám 38 skoro. Už táhnu sedmý týden, to je sedmý nedělí, to už je Agnesovko.
1: Kolik máte dětí?
0: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
1: Mě to baví.
0: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
0: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl.
0: Tři má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
0: Prosím?
1: Proč zubatý?
0: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
0: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva
0: proti... Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. No, nic.
0: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
0: A tady já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
0: Ne.
1: Vymaštěná.
0: Pomazaná.
1: Pomazaná.
0: Máme vlastní krušnohorský fernet. Můžete se chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
0: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
0: To je pochvala.
1: Ano.
0: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
0: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Víš se to?
0: No vím to. To Peříčka, já, přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět s svýma erotickýma zkušenostmi, můžu tak do pořadu. Pozor, budu kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti! Franto!
1: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
0: Co?
1: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
0: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal... Narození nám.
1: Ještě si ji nepoužil?
0: Ne,
1: no
0: já
1: tak, takhle.
0: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To neplatný pokus.
0: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narození nám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
0: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kulničku na dříví? Helejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
0: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku, naschledanou.
0: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkuji. Děkujeme, naschledanou.
2: Umělé oplodnění jen do 40 let? Co vy na to?
3: No ne, ale já nevím, jak to přesně je. Jako, to znamená do 40 let ženy jako?
2: No ženy i muže. Normálně manželé, bude vám víc než 40, nebudete moc vzájemně otěhotnět a vy nemůžete dát manželce umělé spermie. Když vám bude víc než 40.
3: Ano, podle toho nový, no protože asi blbě udělali ten zákon.
2: No ale to je diskriminace, tak
3: no,
2: jako tak.
3: No ne, to je debilita, to není diskriminace, to je zase špatně udělaný zákon. Ale druhá věc je, že u muže to nehraje roli, kolik mu je let, tak to vůbec nechápu. A u ženy tam jde jenom o to, že samozřejmě od určitý doby bych řekl, že není potřeba to řešit zákonem, protože jak si vyřeší příroda, takže už děti mít nemůže. Čili je to debilně udělaný zákon. A já bych za to odebral všem, co se na tom podílí, chlapům spermie a že nám bych zakázal jakýkoliv oplodnění nenuměli. Takový malej trest pro příště, aby si pamatovali, že takhle blbý zákony se nedělají.
2: Topolánek hájí Krejčíře, protože prej neutek, ale odešel, protože si to někdo přál. Co vy na to?
3: To může být pravda. Protože, že by útek, to mě nepřišlo, on skutečně, jak známo, během vyšetřování ve svém domě se sebral a odešel.
2: Takže v tomhle s Topolánkem souhlasíte?
3: Jo.
2: Prej, aby nemohl vypovídat ten Krejčíř, že odešel.
3: To je možný, ale víc bych to nazval odešel, než utek, protože jeho nikdo nepronásledoval. Tak když jdete po ulici a nikdo vás nepronásleduje, tak jdete, že jo. Utíkáte před někým, kdo vás chce chytit.
2: A kdo tak jako asi mohl mít zájem na tom, aby zmizel a nevypovídal?
3: Nevím, to se dneska nedá už vůbec dát dohromady, ještě v souvislosti s tím, jak se to perlí dál, jak zastřelili toho pana Mrázka a podobně. A dovršeno teďko tady s tím šéfem bezpečnostního úřadu se zdá v podstatě, že poctivých lidí je tu pár a to typu, že jsem to já, vy a možná ještě Bára Tachecí.
2: Mobily umí posílat falešné SMSky. Co vy na to?
3: Jo, to jsem taky zaznamenal, to je moc pěkný, no, že to takhle jde a dokonce jsem viděl i návod, jak to dělat. No, to může způsobit ohromný překvapení, kde komu teda.
2: Kdokoliv může poslat sprostou SMSku z mýho mobilu?
3: Co pak sprostou, taky milostnou, ale falešnou, Kateřino. Víte, co to je? Milostná falešná je ještě horší než sprostá falešná.
2: No to mi povídejte, zrovna včera jsem dostala jednu romantickou a teďka nevím, jestli je to pravda.
3: Ta byla tutově falešná.
2: Máme Valentína. Přinesl jste mi něco?
3: To je svátek zamilovaných, ne?
2: No právě.
3: Víte, proč bych vám nosil dárek?
2: No právě, a kdy už mi konečně jako to řeknete?
3: No tak já vám to řeknu takhle. Rohypnol, Kateřino.
2: Jakože mě milujete.
3: Ne, rohypnol si musíte brát, víte? To vás sklidní a pak si uvědomíte, že to, že vám někdo má dělat vyznání nebo přinést dárek v rámci zamilování, není věc, kterou si vyžádáte jako nějakou podporu v nezaměstnanosti, ale věc, která vznikne přirozeným citem nebo tím, že najdete partnera, který ve vás najde zalíbení, ale nemůžete si takhle dřepnout do rády a říct Krauzovi, kde je dárek.
2: Já jako vás, Ivaně, nechám. Nemusíme spolu jako hnedka žít, jako stačí nějaký techtle. Nebo
3: ale vy nemůžete říkat, že mě necháte, protože vy jste se mě nikdy ani na vteřinu jaksi nezmocnila, takže nedělejte velkorysou, když nemáte nic, co byste jaksi velkoryse podstoupit mohla. A druhá věc je, techtle mechtle, Kateřino, to musíte na jinou adresu.
2: Celníci objevili další německé odpadky. Co vy na to?
3: No, ono se postupně ukazuje, že země narvaná německýma odpadkama a teď se to s úžasem objevuje. Zaplať pánbu, že se to objevilo, no ať to samozřejmě pokud možno odvezou Němcům zpátky, než to tady ty různý gangsteři zapálí, aby se to vozit nemuselo. Že?
2: No jo, ale jak si to můžou takhle dovolit?
3: No to se domluvili s nějakýma Čechama a ty s chutí jim tady pronajali nějaký stodoly nebo džuzny, protože dostali kačky.
2: Koukněte, ale to je jako výměnej obchod v rámci Evropské unie, nebo co?
3: Ne, to je právě zase ten obchod, kdy ta určitá poškozenost naše je v tom, že ten člověk si říká, no tak co tady někam narvou nějaký hnoj, ale já dostanu své kačky. A vlastně na to ničení toho okolí nebo ty přírody, země a tak dále. No to nemyslí, protože on se stará jenom o svoji kasu. A zase bychom mohli říct, to je všude, no ale ta poškozená populace z komunismu, to je v tomhle ještě o něco horší.
2: Češi pijí méně alkoholu. Co vy na to?
3: No, to souvisí právě s tím vylepšováním té společnosti. Zkrátka už se dneska tolik chlastat nedá.
2: Průměr za loňský rok byl 9,8 litru a to kleslo o 4 decky?
3: No, a ještě to možná klesne, protože časy chlastu jsou ty tam, musí se pracovat.
2: A vy jste pod nebo nad průměrem?
3: Já jsem výrazně pod.
2: Kolik?
3: Já mám tak 4 decky za rok, hele, čili já jsem výrazně pod normama.
2: No, tak vy nám snižujete ty statistiky.
3: Já jsem vždycky měl na paměti jedinou věc a to tu, že vlastně pití oblbuje a nepovažoval jsem se za tak chytrý, abych si oblbování mohl dovolit. Ty, co mají pocit, že si to dovolit můžou, nechce schlastávají dál.
2: Dneska je výročí, co vy na to?
3: Čeho?
2: No, vy to nevíte, budete slavit?
3: Já nevím. A co?
2: No tak hádejte.
3: Nevím.
2: No, budete si dávat vlaječky do okna?
3: Ale proč?
2: Dneska je sobota 25.
3: 25. února, jo.
2: No jasně.
3: No jo, toho jsem se tolik naslavil, že bych si letos s dovolením dal volno.
2: Pojďte si zavzpomínat.
3: Ne, nechci. Toho jsem se tolik nabažil, že bych si letos od toho rád odpočnul.
2: Budete dávat vlaječky?
3: Já jsem šťastný, že jsem si už ani nemohl vzpomenout, co je za výročí.
2: Budete vlaječky, dávat vlaječky?
3: Tuto vydávat nebudu. Já jim, co bylo za opru s vlaječkama, kolik let se to muselo strkat do oken, a to chodil domovní důvěrník a psal vám do posudku, okna nezdobí.
2: 11 000 policejních odposlechů, co vy na to?
3: No, to myslím, že se v tom taky.
2: Jo, myslíte, že jste naštípnutý?
3: Já myslím, že jo. Oni říkají, že každý, kdo se tak jako někde prožene novinama, že si ho radši napíchnou, co kdyby. Takže ovšem u mě jim to vlastně způsobem přeju, protože to musí být ohromně zbytečný odposlechy.
2: No, a to jako o čem se tam bavíte?
3: Já?
2: No.
3: Já se bavím normálně, jako do telefonu se lidi bavívají, ale to, že vás odposlouchávají, neznamená nic jiného, než že vás nahrávají. A dneska už je takový novej trend, že vás ne nahrávají, ale zároveň taky vysílají. Dneska si vlastně můžete být jistá, že skoro každý bude jednou buď v televizi nebo v rádiu, když už ne osobně, tak v rámci odposlechu.
2: Nebo nedej bože, že by taky odposlouchávali mě?
3: No, to je možný. Oni jsou tak blbí, že je možný, že by odposlouchávali i vás.
4: Oslava Kajošových narozenin. Ľudé pravia, že dvakrát nevlezeš do jedné řeky. Niekedy tež pravia, že dvakrát nešlapneš do stejného psího guvna. S tým až tak úplne nemohu souhlasiť, bo stačí jeden poloslepý mamlás, ktorý to rozmaže po celým chodníku a netrenovaný slalomista má co robiť, aby se vyhnul. Ve čtvrtek jsem našel ve schránce mezi tím barevným marasem z Teska a Bauhausu Liebesbrief. Ve výtahu jsem to značně dorval, bo zaktovku v jedné pazuře a s klíčami v druhé z člověka není moc šikovný pyrotechnik. Doma jsem z té splundrované obálky vydoloval dva kusy na cvičku opaleného papíra z pozvánku na sobotní akciu u Kajoša s pracovním názvem Oslav moje narosky. Tuž vida. Další rok uletěl jak papír od svačiny z okna kupe, zatímco vlak jede dál. Oslav moje narosky. Mnohoznačný a nic neříkající název sliboval nečekané zažitky. Ale před očami mi proběhnuly útržky toho minulého fiaska. Ten fantom asi sestřih, ten už mi jakž takž dorost. A jaterní testy, ty už mám tež v normě. Tenkrát jsem se ale zařek, že k němu už nevlezu. Ale včil... V Čiltově mě hlodalo, to vám povím. Byly se ve mně dva pocity. Jeden byl nasratost na ty dvě baby, kvůli kterým jsem musel nosit paru týdnů tu kšiltovku, ale za to vlastně Kajoš nemoh. No a druhý byla nostalgia za fajnou atmosféru z jeho minulých akcí. Nezapomenu, jak nám kdysi podával jakýsi modrofialový truňk, z kterého se žlutě kuřilo. A přesně tak to tež chutnalo. A nebo jak měl období potravinářských barev, aspoň doufám, že to byly potravinářské, jak je přidával do žradla a píťa. Od té doby už bych se zelené babovky nedotknul ani hrablem na sníh. No a o té modré ryži radši pomlčím. Dumal, příjemné vzpomínky převladaly, tuž asi půjdu. Pažba se tak jak vždycky měla odbyť v sobotu, bo jak to člověk přehnal, měl celou nedělu na vyzdravění a v pondělí už valil na šichtu zas Růžolici, tuž aspoň zvenku. Nechal jsem si večer na rozmyšlenu, abych se neukvapil, bo Kajošovi to stačilo potvrdit do pátku. Nakonec stejně rozhodla náhoda, hodil jsem si pětikačku. Tipnul jsem sice orla, a ona vlastně padla skoro pana, ale bylo to na kraju stola. A jak se temu trošku pomohlo, na zem už dopadnul ten pták. V sobotu dopoledne jsem zašel do centra, abych tomu oslavencovi kúpil cosi užitečného. Dúmal jsem celkem dlouho, kolik mu vůbec je. Na první pohled vypadá tak na 45, ale nesem si tak úplně jistý, jestli nechodil na stejnou školu jak já. Zašel jsem do jakéhosi k Bichel shopu a koupil jsem mu knížku Strach z 50. To určitě doma nemá a potěší ho to. Sice jsem za to vyvalil skoro tolik, co za 3 fernety, ale co? Kajož je fajný synek. V sobotu ve 3 jsem mačkal čudel jeho zvonka. Igelitku z knížku jsem nenapadně schovával za hřbetem. Otevřela mi Helena, ta, co peče s Markem. To mě trochu vyvedlo z míry, bo Marek nepsal ani nevolal, že by měl tež přijet. A vlastně mi na poslední SMS-ku ani neodpověděl. Tuž to je fajné, že tu je. Aspoň s ním zas pokecám. Přivítal jsem se s ňu, ale zdál, abych pozdravil oslavenca a naraz se malem ohluchnul, bo zařvala jak Steiger při zavale, kaj lezu v těch butách. Trochu zmatený jsem se zezul, bo v Kajošově kvartíře, který spíš jak domácnost připomínal laboratoř, jsme jednu dobu měli přísně zakazané chodit v ponožkách. Z bezpečnostních důvodů. Tak jsem ťápal jenem ve fusaklách do kuchyně zeptat se koho si rozumného, co se to tu vůbec robí. Tam jsem zažil šok, bo kuchyň vypadala jak z toho ikeackého katalogu. Žádné skumávky, chemikalie, hořáky a podobně. Pořádek jak před stěhovaním. To u Kajoša nebyvalo nikdy zvykem. Natož v kuchyni, kaj přicházeli na svět jeho nejlepší výrobky, po kterých nám bývalo vždycky tak fajně, většinu. Tu mi cosi neštimuje. Leda, že by mu tu zrobili pořádek benga, bo už susedům z vedlejšího domku vadil ten oranžový kůř, co se sem tam valil oknem a i dveřami. Kajoša jsem našel v obyvačce, seděl u konferáku a žral chlebíček. Vedle seděla jakási mi neznámá dvojka a tež se čím si krmila. Kajoš, jak mě viděl, kývnutím mě pozdravil a ukázal na tac se žrádlem. Rozhlednul jsem se dokola, ale nikde už nikoho nebylo. Další divná věc. Na jeho akciách vždycky bývalo lidi, tak jak důchodců na komančích vzpomínkových akciách, kdysi bývalo lepší. Nedalo mi to a zeptal jsem se, kdy přijdu další lidé. Helena odpověděla zaňho, že to už jsme všetci a přilepila se k němu, jak stará fusakla na kachličky. A do Štajgrové žitě. Už je mi jasné, čemu Marek nepíše, ani nebere telefon. Snažil jsem se strávit pro mě novou informaci a dumal jsem, jestli nemám radši jít dom, ale potom jsem si pravil, že to může být zajímavé a lapnul jsem si do sedačky. Ale jak na svinu, na jakýsi krajkový bazmek z dědictví bez tak po Ludvíku 16. bo Hela vyskočila, jak když čivava přehryze vanoční elektrické svíčky a vrhla se na mě. No spíš za mě, bo začala tu hnusnu zašedlu nad heru spode mě škubat a co si mumlala o vyžraných bestiách, co nemají vkus. Tak nevím, koho tím myslela. A i bez polštářa jsem se pohodlně rozvalil a prohlížel jsem se dvojicu přede mnou. Robka, intelektuálka jak cip, elegantní brýlky jak pourbankové, pletená Halena, sukňa na zem. Její kolík to samé v bledě modrým. Lámal jsem si palu, kaj se taci typci mohli odsnout u Kajoša, ale jak nás Helena představila, pochopil jsem. Její segra s chlopem. Kurník šopa, co já vlastně robím na rodinném dychánku. A jak ta symetrika, vlastně Helena, dokázala z Kajoša drsoňa zrobit cosi takého? Vypadalo to na zajímavý večer. Telenovela v přímém přenose. Požral jsem paru chlebičků, zajeto smaženými kobzolami a kývnul Kajošovi na to, jak se ptal, jestli si co dám. Tuž mi přines vědecky vína. Kajoš, žádné jeho koktejly. To víno mělo dokonce aj červenou barvu. A jak jsem viděl, že to nalívá z originál flašky, byl jsem fakt zklamaný, a i když asi jsem to měl tušit od počátku. Po přípitku padla moja poslední naděj, že by to byl jakýsi tajný lekvar, bo to doopravdy byla frankovka. Hodil jsem ju do sebe, nechal si naleť další a zapostuchal se do dřistu kolem a kolem. Zaslechnul jsem cosík o jakési Leonardově šifře. Dlouhá sukňa to šmahem odsudila, že je to škvar, a její chlop jenom kýval, jak taky ten plastový čokel na zadním okně v autě. Kajoš dodal, že to ještě nečet, A hned schytal ízlivý pohled od Heleny, která dodala, že to má v ložnici už měsíc na nočním stolku. Tež zajímavá informácia. Chvíľu jsem se zamyslel, bo se zas bavili o čímsi nezajímavým a naraz mi docvaklo, jestli se nám něco si nechystá. Jakási skrytá kamera, či co? A jak by to docvaklo nahlas? Naraz zvonek. Hela se zdvihla, že pri to bude Zdena. Další figurka do hry, tuž fajn, tři chlapi, tři roby, akura. Ka je okno. Mizím, bo to bude bez tak jakási hydra. Než jsem se stačil zdefenestrovať, do pokoja vplulo nadherné stvoření. Dokonalá roba, vlasy, tělo, hadry, fajné oči, nos, pusa, uši, jedným slovem baba jak cip. Kura, že by Kajoš přece enem co si vpašoval do tého vína? Asi jsem se zamiloval na první pohled. Tuž či jsem půbož? Jak dokonala promluvila, byl jsem v dupě. Taky medový hlas jsem ještě neslyšel. Asi jsem na chvilku odplul kajsik do velmi vzdálených fjordů, bo Helenine vysvětlování, že díky mě našla baječného Karlíka, pri Karlíka, a že mi chtěli zrobit oba radost a tak mě chcou seznámit s její sestřenicu, mi musela převykladat celkem tři razy. V pale mi vybrovaly otázky, jak zapomenutý klíč ve sklíčidle, jak vyměnila Marka za Kajoša, kdy to bylo, jestli u něho meška a čemu mi chtěli zrobit radost. Ale v tým zmatku jsem ze sebe enem vyhrknul, že mě to těší. Zbytek oslavy si pamatuju, jak v mlze. Ostatní čtyři zaskecali o nových knížkách, co kdo kdy čítal. Kajoš se snažil zapojit do rozhovoru s příručku pyrotechnikem snadno a rychle, ale neúspěl. Já jsem musel vypadat jak dement, bo jsem pohledem visel na Zdeničce a kýval na všecko, co jí vyšlo z té fajné tlamky. Tuž jasné, že ten limonadový joe se Mironu moc nevyved, na rozdíl od Kamelota. Sice jsem vůbec nevěděl, o čím mluví, ale kýval jsem jak vstekli. Jak kdo si vytáhnul karty? Karty. U Kajoša. Kdyby aspoň s holými babami. Zdeňula prohlásila, že už bude muset jít dom. Napadla mě hrozná myšlenka. Doma ju čeká chlop. Hned se mi ale v pale přeplo na správnou kolej a nastupiště, bo mě s ňou přece chtěli seznámit, že je nezadana, no ni? Asi mi to ale bylo vidět na gzichtu, bo se rozesměla a dodala, že ju doma čeká čokel. V duchu jsem si nadal, že neumím zachovat neutrální gzicht a hned jsem se zatvářil tak, jak primátor před fotografem. Pomohl jsem mi do hubertusu, zamával tým karbaníkům a už jsme valili na trolejbus. Zlaté MHD. V nejbližší době nic nejelo, tuž jsme šli kusek pěšky. Kecali jsme a kecali a já jsem měl pocit, že ju znám 100 rokov. To se mi už dlouho nestalo a kdo ví, jestli vůbec. Vylezlo z ní, že tež meška v centru. Vznašel jsem se štěstím, jak ropucha nafuknutá heliem. Prošli jsme paru zastávek, bo to šlo jaksi samo, ale naraz prohodila, že už ubola nohy. Konečně přišla moja chvíle. Řekl jsem jí, že to nic, že ju donesu až na prach kvartýra. Uchopil jsem ju a vyrazil. No a po paru metrách jsem se pravil, že bude stačit enem na prach baráku. Moc pěkně se na mě usměla. Tež jsem se na ní usměl a snažil jsem se dýchat porami. Do dupy, čemu já neposiluju. Po každém dalším metru jsem si stanovil drobné mety. Ještě 10 kroků, fajné. Ještě tam k té zatačce, bezvadné. A včil ještě tam k tému křáku. Mělo to enem jednu nevýhodu. Tak moc jsem se soustředil na ty drobné mety a správné kladení noh, že jsem neslyšel, co mi šepta do uši a pomalu jsem aj přestal vnímat, jak vypadá. Asi zafungovala telepatia, bo jak jsem měl ruky skoro až u chodníka, naraz vyskočila, poděkovala, že si spočla a že dál půjde po svojich. Ani jsem se nestačil vydychat a musel jsem pokračovat v romantické debatě. Prýže ten měsíc fajně svítí. Neviděl jsem na 5 metrů před sebe, na to, že jakýsi měsíc, ale kýval jsem jak nadržený holub. Nechápu, jak jsme se doplahočili z Michalkovického hřbitova až na Bazaly. Tam jsme strávili asi půl hodiny čuměním na osvícenou Ostravu. Trochu jsme se pomuchlali, ale dával jsem bacha, ať co si nepřepísknu, bo ona je ta prava. No, půl hodina to nebyla, možná tak čtvrť. Ono vlastně začalo léť, tak je možné, že to bylo enem 5 minut. Tého dešťa jsem se bál, už jak jsme vyšli od Kajoša a Heli. Kúra, už o nich uvažuju jak o páru. Bo začalo slimpať a vypadalo to, že na furt, ale jak jsme šli z dokonalu, Kapky nás Enem sledovali zmračen. Tuž mi asi fakt hrabe, jak píšu také romantické cipoviny. Tu noc bylo všecko, jak ve filmu. Sotva nad baníkem začalo leť, přisvištěl noční trolejbus, já jsem robil srandu, jakože ho stopuju, a Zdena se moc pěkně směla. Bydlí kusek od Maja. Tuž jsme se ještě od zastavky pěkně prošli špacírem, ale furt slimpalo, tak jsem jí aspoň nabídnul svoju bundu. První nechtěla, ale jak se mi tvrdým hlasem, tak jak Basak z úspěcha pravil, že musí, tuž s chichotaním podvolila. Jak už jsme byli blízko baráku, dumal jsem, jestli mě pozve na vrch a jestli mám jíst. Vymyslela to nejlepší sama. Že prý mě zase rada uvidí, ale včil už musí letět, bo Bobíček už je dlouho doma sám a radši ho se mnou seznámí kdesi venku, bo on je divoký. Zas jsem Enem kýval hlavu, v které se mi honilo, jestli ju mám pocelovat nebo ní. Zas to vyřešila ona, bo mě Enem tak mateřsky calnula na líco a zmizela ve vchodě. Šel jsem pěšky v dešťu dom. Bunda voněla podokonale a já jsem měl v pale chaos, tak jak Jackson před špíglem. Tuž je to dobré, že mě pocelovala na líco? Nebo je to Enem kamarádské? Zbytek noci jsem se Enem převaloval tak, jak půboš po prvním rande. A navíc jsem zjistil, že jsem si neobsal její číslo. Osud ale není svině, bo Enem jsem na chvilku sklopil žaluzie vík, za paru hodin mě zbudila SMS-ka, že prý dobré ráno, dneska musí ven s Bobičkem, bo byl na ňu uražený za ten včerejšek, tuž se s ním musí udobřit. Při snídani jsem dumal a kalkuloval a vymyslel jsem, že půjdu ven na kolobu, tak čemu? To je jasné, bo má čokla. Bydlí v betonové džungli, má psi skorada, tuž ho vezme do přírody. Kaj je nejbližší příroda? V Komeňáku. A tam potkám je, no ní, navíc ve světle slunka ji přitáhne moja sportovní postava. Musím si vzat ty černé rifle, bo jsou mi trochu menší. Ale zase toho moc schovaju. Nakonec mi ale štěstí ukázalo obratle, bo v Komeňáku skoro nikdo nebyl. Paru razy jsem zmoknul, já vůl jsem jel Enem v riflách a v triku. Třikrát jsem dostal na tým mokrým asfaltu smyk a hnusně jsem se jebnul do žbeta a jeden dementní čokel mi malem prohryz lidko, bo jsem se hnal za jeho paničku. Však můžu já za to, že byla podobna dokonale? Zbytek neděle a pondělí jsem jel zapal plic. Šéf naštěstí uznal, že mám dost nadpracovaných šichet a můžu to vyležet aj bez nemocenské. No, možná to nebyl přímo zapal plic, ale smrklal jsem a chrchlal jsem jak tuberak. Alebo se Zdenka zbytek neděle a ani v pondělí neozvala, tak je to určitě zapal plic, na který scipnu. No mě stejnak už bez ní. Život nebaví. Sedmého června 2005.

0: no. Rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
1: No, počkej, to já...
2: Uvítáš, ale až potom.
0: Co no, to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
2: No jo.
0: To je jen jeden, to si pěkně střihnem.
2: Jak střihnem, ušima?
1: Ale ne ušima.
2: Jako, co?
0: Jak ušima?
2: Jako oslíče.
0: Ale jako lidi si střihne. Znáš to?
2: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
0: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo?
2: Aha,
0: zkusí to.
2: No, to znám.
0: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
2: No.
0: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Diváci vůbec nebudou vítaný.
2: No jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
0: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
2: No počkej, ale to já si prohraju, ne?
0: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
2: Aha, a nešlo by to? Jak to? No ale to není spravedlivý, aby ty si Ausgerechnet vyhrál a já prohrál, ne?
0: No ale vyhrát může jen jeden přece.
2: No a proč já mám prohrát zrovna?
0: No protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
2: No jo, to je pravda, ale.
0: No tak vidí.
2: Moudřejší jsem, já se no, na tím hodně přemýšlím a je to pravda, moudřejší jsem.
0: No.
2: A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
0: To by si měl, kamaráde, moc výhody dohromady, víš?
2: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
0: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější.
2: Výborně,
0: já jsem ti počítal, takže výborně, jsem ti to tady předepsal, jenom to podepíš tady.
2: Ano.
0: Luděk Sobota.
2: Luděk Sobota.
0: Dobrý, tak.
2: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
0: To je zadarmo, dobrý.
2: Vlastně, co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
0: No vyhrál si právo uvítat diváky.
2: No jsem toho moc nevyhrál. Jsem mohl docela klidně zůstat moudřejší.
0: No ne, teď už si se rozhod takhle, tak musíš vítat.
2: A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
0: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
2: Tak to není tak špatný. Tak děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
0: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
2: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
0: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. A ti ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
2: Co to?
0: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
2: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
0: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
3: Další.
2: Co říkáte?
0: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
2: A co chtěl?
0: Já nevím, křičel další.
2: To on asi něco chtěl.
0: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
2: Co?
0: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít?
2: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
0: Peníze? To by takhle řval?
2: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
0: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
3: Tak další!
2: Co jste říkal?
0: Já nic, to bylo zase i z ordinace.
2: To po nic, no. To oni tam asi ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
3: Sedím, blbě. Zajímalo by mě, s čím tam jdete.
2: Já?
3: No vy?
2: S flaškou.
3: Pěknou máte, ale pěknou.
2: To je v hýsky.
3: Já vidím, v hýsky.
2: To je v hýsky.
3: No vidím, v hýsky.
2: Ale domácí.
3: Na to pozor, to riskujete. Tam sedí jeden, ten to rovnou otvírá a pije, aby to nepoznali.
2: Ten už to právě ani nepozná.
3: Ne, jo. Je taky pravda, to může jedno, co pije, jen když to teče.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. Dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: No, máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No ukázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Že neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře, já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
3: mi doufám vysvětlíte.
2: A protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
3: No teď oni volali, už asi 6krát volali.
2: A koho volali?
3: Já nevím, koho volali, no volali další, tak to asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
2: Na řadě?
3: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
2: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl. No,
3: tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
2: Já jsem tady byl první. No. Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
3: Ano, já vám rozumím, no.
2: Vůbec nikdo tady nebyl.
3: Ano.
2: Na to mám svědky.
3: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
2: Já jsem tady byl první.
3: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
2: Jo. To jo, já jsem tady...
3: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
2: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
3: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Je mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
2: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
3: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
2: já
3: sám
2: jsem
3: sebe
2: tady
3: první.
2: Byl první.
3: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
2: Tak já tam půjdu rovnou.
3: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
2: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
3: Tak tam snad jděte, no.
2: No tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
3: No prosím, pěkně.
2: Ale nepijte to.
3: Proč?
2: Já mám taky něco s ledvinama.
3: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
2: Co?
3: Co vy máte s ledvinama?
2: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
3: To je rozumný.
2: Pač já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
4: Polední pauza.
3: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
2: A co říkal?
3: To byla sestra zdravotní.
2: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
3: No to není legrace, to vás lituju.
2: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
3: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
2: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
3: To je taky pravda. Důležitý už jenom hlídat si zdraví.
5: Další pacienti až ve 2 hodiny.
3: Jo, už jsme informovaní, no jo.
2: Co říkala?
3: To byl doktor zdravotní.
2: A co říkal?
3: No říkal, že další pacienti mají přijít až ve 2 hodiny.
2: Až ve 2 a jak to?
3: No mají polední pauzu, na to mají nárok.
2: Nárok?
3: Nárok mají na polední pauzu. Šli na oběd prostě, no.
2: Tak půjdeme taky, co si dáte?
3: Mně to jedno, já necítím. Co si dáte vy?
2: Já nic, já už ani nejím.
3: No hlavně, že máte dobrou chuť.
2: To mám, děkuju. Nápodobně. Dobrou chuť mám, ale nejím.
3: Proč?
2: Nemám čím. Mě dělají zuby, opatroníš.
3: Opatroníš vám dělají zuby. Opatroní. Teď teda budete mít hodně nízko vám. Dejte si pozor, abyste si na ně někdy nešla, víte. Opatroníž vám nemůžou dělat zuby, to na mě neskoušejte. Natolik já se tady ještě vyznám. Opatroníž je totiž interna.
2: To tam teďka budou běhat samý mladí kluci.
3: Proč by tam běhali asi mladí kluci?
2: No, když to nadělali internáty.
3: Interna je tam. Interna.
2: A bývalo tam zubní.
3: Co bývalo, to bývalo. Teď je tam interna.
2: A když jsem si ty zuby objednával, tak tam bylo zubní. To už je 8 let.
3: 8 let? To musíte urgovat.
2: Ne, když to urkuju. 8 let to urkuju. 8 let nejím.
3: A kde to urgujete?
2: No, opatroníš.
3: Tam je inter...
2: To urkuju. 8 let nejím.
3: A kde to urgujete?
2: No, opatroníš.

0: Sehnal psí sádlo, já si to dávám na plíce.
1: Psí sádlo? To nevím, taková fajnovost. Psí sádlo. To se snad dává na průdušky, ale.
0: To by se zamastilo.
1: Co?
0: No podušky.
2: Průdušky. Průdušky.
0: Já si to dávám na plíce.
2: Tak si to dávej kam chceš, babo. Zajdi si na plicní, třeba ti to napíšou.
0: Tam jsem byl, paní, tam malujou. Tam to bude hezký.
2: Jestli dají váleček, oni šetřej.
0: Já tam budu chodit v zimě, mě ten rentgen vždycky zahřeje.
2: A to pozor na rentgeny, to není zdravý rentgeny, to jsou paprsky do těla.
0: A ono, co máte dneska zdraví? Dneska tu chemii máte ve všem. Do čeho kousnete?
2: Právně. Chemie nás obklíčila a chemie to zabije.
0: Já.
2: Všechno je popráškovaný.
0: Já.
2: A tahle ta kosmonautika,
0: já.
2: Ta tomu dá úplně na frak, víte. A oni to furt vystřelujou. Apš, apš, apš.
0: Na zdraví.
2: Oni si myslí, že se to tam nahoru všechno odlifruje, víte. Že se to tam vejde. Dejte na mě, nevejde. Nevejde, ta atmosféra je přesycená. Počasí z toho zajednak blbne a lidi z toho zajednak blbnou taky, víte.
0: No co pak, ty už byli blbí předtím.
2: No, oni to furt vystřelou. Apš, apš, apš.
0: Na zdraví. Někde asi nastydla baba.
2: Já vám řeknu jinou věc o té kosmonautice. My se takhle scházíme v parku na lavičkách s klukama. My tam máme takovej svůj klub. No, debatní klub by se dalo říct, co?
0: To jsou nejlepší kam na tohleto.
2: Co kamna? Jakýho kamna?
0: No tyhle ty klubky. Tě stačí zatopit a trada, už to hoří. Trada, už to hoří. A když to nechce chytit, tak jedině ten... Jak on se jmenuje? Když to nechce chytit, tak jedině Franto. Vlastně ne Franto, Pepo.
2: Říkej mi Vojtěchu. Tak ten je jasný. Má sklerózu jak čepici. Šťastný člověk. Jiní musí chlastat, aby zapomněli. On to má zadarmo. O té kosmonautice v tom parku říkal starý Sadil, že oni budou tak dlouho blbnout, blbci blbí, až to na blbce spadne, víte? Já mu věřím.
0: To bude asi
2: hlavička sadil.
3: Další, prosím.
2: No, a spadla sem kometa, víte?
0: To už jsou dvě.
2: No jo, utíká to.
0: A teď jsme se ještě ani nenajedli.
2: Máte jedno, aspoň že se najedli, oni budou mít lepší náladu. Ne stejně lepší, že my tam přijdeme na lačno. Oni v nás budou šťourat, víte, já je znám.
4: Další!
2: No my víme cvachu, než vy tady podáváte. Tady furt někdo řve, dupe, to je šílený.
0: Alebo tady furt někdo řve, já už to mám nervy na drát. Já si ze všeho nejdřív zajdu na nervovi.

0: tam nechoďte, nervový není co bejvalo, já jdu odtamtáť. Jsem celý vynervovaný, tam je nový doktor. Ten by sám potřeboval teplou studenou a do klece, víte. Ten furt kolem sebe klepe kladívkem jak steklej. Ten si myslí, že člověk má všude koleno, nebo co? Nerváci jsou to tady všichni, zvou dupou. Viděl jste na stěnku? No na stěnku viděl jste. No viděl jste na stěnku?
1: To jsem viděl a Marfušu taky. To jsem viděl. Mrazík se to jmenovalo. To jsem viděl. Asi šestkrát jsem viděl.
0: A ještě nejmín šestkrát to uvidím. Epa. Sedím blbě. Nástěnka u vchodu. Informační nástěnka u vchodu. Tady zvou dupou a tam píšou léčíme klidem. Léčíme klidem.
1: Jo, ty mají klidem hodně daleko.
0: Není možný tohle. Já o voze, on o koze. Pojďte, půjdeme na plicní, tam malujou, tam si v klidu popovídáme. Já si tam podrbu záda o štafle, víte. No čověče, která lahvička je vaše teďka?
1: No je to možný tohleto?
0: Čověče.
1: No jak to, že máte tu samou?
0: No protože je to od francouzky a i piju, a jak to, že to dáte z ruky a nemáte to popsaný, čověče?
1: Ježiš, no to se na to vykašlu no. Teda. A jak ten doktor to má teďka poznat, mi řekněte?
0: No jo, ono je to jak od jednoho. No
1: je to možný. No to se na to vykašlu. A víte, co mě to dalo za práci?
0: Co zvete, vy blázne? Vy si myslíte, že já jsem si písknul a bylo to plný, ne? Pojďte, budeme losovat, plátky.
1: Já losovat nebudu, pojďte, dejte sem, jednu sem dejte, pojďte. Oni se na to stejně nedívají. To oni jenom tak honějí lidi, pojďte.

0: Prosím, pane.
1: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
0: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
1: James, ty severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
0: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
1: A jablka? Už dozreli?
0: Ako kde, pane?
1: Já mám jablka rád, James.
0: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
1: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
0: Ano, pane. Pred 20 rokmi spadol váš strýko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odvtedy vám chutia tie jablká.
1: No, to boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní, pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz, ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
0: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
1: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov?
0: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
1: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
0: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
1: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
0: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
1: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
0: Viem, pane. Veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
1: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
0: Ak môžem, nesmelo podotknúť, pane, aj služku ste ráčili hodiť do studne.
1: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
0: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
1: A barun Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlúpa. Myslel si, že každý deň.
0: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
1: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
0: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
1: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
0: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani capa, jej brata.
1: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
0: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
1: Ale klokan má vak.
0: Aký, pane? Jaj pod očami?
1: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
0: Mladé? A komu ich nosí?
1: No čo ja viem, čo som klokan?
0: To nie, pane. Vy nemáte vak.
1: James.
0: Ano, pane.
1: Koupíme si klokama. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
0: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
1: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
0: No, možná to je, pane.
1: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
0: Alebo keď pôjdem k Fusakelovi na korytňačie vajcia, pane.
1: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakelovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preňho manželku. Ha!
2: Už troubějí, už troubějí, na horách jelení.
3: Hned, hned to bude, hned.
4: No to je dost.
3: Dobrý den.
4: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
3: Přijete
4: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
3: Přijete si.
4: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
3: Zde.
4: A kde máte být?
3: Zde.
4: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli.
3: No.
4: Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
3: Musel jsem vám jít otevřít teplomezím.
4: A co předtím, pane, co předtím?
3: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
4: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma, doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři. Kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
3: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
4: Prášky?
3: Ano.
4: Jaké prášky, smím-li se ptát?
3: Superpirin.
4: Superpirin. Na spaní.
3: Na pocení.
4: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
3: ne,
4: adresu...
3: Předepsal jsem si je sám.
4: Sám?
5: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
4: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
5: Taky nejste nemocnej.
4: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
5: Máte smůlu, nemám teploměr.
4: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivý, pane, poctivý. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam, co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
5: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
4: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
3: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
4: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
3: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
4: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
3: Ani chřipka?
4: Chřipka, to je nějaká nemoc.
3: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
4: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
5: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
4: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
5: A kdo kontroluje vás?
4: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
5: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
4: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
3: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
4: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. a výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
3: Jste fenomén.
4: Co?
3: Matematický genius.
4: Myslíte?
3: No.
4: No. No tak pane, já vám teda něco přečtu, ano. Rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
6: Tak berte schody podvou.
4: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
3: Jste přece imunní.
4: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocnej, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
3: Přece nejste hypochondr.
4: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
3: Co?
4: Že mám 3 šedivý vlasy. Stárnu?
3: Jo.
4: Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
3: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
4: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za dva.
3: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
4: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
3: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
4: Nikdo?
3: Zůstanete sám se svou chorobou.
4: Tak, tak.
3: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
4: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
3: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
4: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
3: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
4: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
3: Nepovinujte.
4: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník,
3: čepici,
4: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
3: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče. Zvěstují Jagellonským. Že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
4: No, vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil tebou, upadl, no, a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
3: Nevypadáte dobře.
4: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
3: Neměl bych vám udělat culifindu?
4: Ne, hlejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
3: Na průjem, co?
4: Na průjem, ne, na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
3: Hrdle.
4: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
7: Můžu.
4: Tak co, co říkáte?
8: No, no jo, teda.
4: To je co?
8: Poslyšte teda to.
4: No.
9: Nic neslyším.
4: Co?
9: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
4: Srdce
9: tik, tik,
4: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky.
9: Stopky.
4: Ale... Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co, co říkáte teď? No, co říkáte?
8: Teda.
4: To je.
8: Já vám řeknu, to jsou teda pecky. No. To je buch,
4: no,
8: buch, no, hotová kovadlina.
4: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
8: to jsou to? Pinzetky, no, přímo teda to.
4: To jsou, no, a vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to, a to jsou celý uzle. Tak
8: železniční.
4: To, no, takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
8: A dolů.
4: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku.
8: Ano.
4: To je vám příjemný, ta, ta vůně. Ano. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
8: Bobtnaj.
4: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně,
9: ale a co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
4: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
8: Ale prosím vás, ale jděte.
4: Já věřím. Já věřím. Už protože tak dobře znám. Člověče, když jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
9: Co?
4: Teda pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
9: Kolik?
4: 222, naše kostra, 222 kostí.
9: Já to...
4: Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
9: Ale to teda
4: ale úplně, já, každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
9: Zkuste stát na hlavě.
4: Tady, na mé hlavě?
9: Ano.
4: Jo.
9: Odkrivíte si nohy.
4: Jo, a vomdlím.
9: Ale ne, uleví se jim. Dělám to taky, tak začal jsem v září s jogou.
4: S kým to?
9: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
4: Jo, pozor, ne, ne. Jo. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
9: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
4: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
9: Yoga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
4: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
9: Ano.
4: Podívejte si, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
9: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
4: Hned?
9: Chce to svůj čas.
4: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
9: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde. Takhle.
4: Já nevím, jestli to dokážu.
9: Já bych vás nahodil, byste.
4: Já sám. Vy když se zakousnu, to já... Ne.
9: Já vím. Doga.
4: Hej. Op.
9: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
4: Jo, tak, no tak, já už raději půjdu.
9: Vy odcházíte?
4: Musím, pane, no vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
9: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
4: Tak to byste byl moc laskav.
9: Pozor, a co? Dobrý?
4: Výborný, ano. Tak děkuji a naschledanou.
9: Odcházíte?
4: Musím, pane, povinnost volá.
9: Nechoďte ještě.
4: Musím.
9: Zůstaňte.
4: Nemohu.
9: Příteli.
4: Co? Vy jste řekl příteli?
9: Zlobíte se proto?
4: O, ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
9: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. mám nedopitou lahvinku.
4: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
9: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásvěte.
4: No, nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
9: Ano, yoga.
4: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
9: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
4: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema já na leda, co snarazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
9: Já vím, doga.
4: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
9: Ano, prosím je. Je několik druhů jog. Karma yoga.
4: Karma, ano.
9: Radža yoga. Bhakti yoga.
4: Bhakti yoga.
9: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
4: Já se nestačím divit, co vy víte.
9: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
4: Asi zde.
9: Ano.
4: Pardon.
9: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
4: Asi zde?
9: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
4: Tady asi. Ano.
9: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout.
7: To pak řvete ovšem, to teda.
4: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
9: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
4: Jo.
9: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
4: Jo.
9: Sice nevím jak, ale zachránilo.
4: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
9: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
4: Skutečně?
9: Určitě ho seženu.
4: Skutku?
9: Skutku určitě.
4: Velice laskav.
9: Skutku určitě seženu.
4: No.
7: Zůstaňte, příteli.
4: Zůstan.
9: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
4: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy opostem, no to jste v životě vůbec první.
9: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
4: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
7: Já vám věřím.
4: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
7: Věřím vám.
4: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
7: Já vám věřím.
4: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No, tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku jenom těm nožičkám tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak. Ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
10: Otevřete, příteli.
4: Pane, já nemohu. Já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
10: Jedno.
4: Ne, neměl byste raději sám.
9: Já ti věřím.
4: No,
9: věřím ti.
4: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu. Pojďte sem, pane. No tak mám já tuhle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák. Dobrý den.
11: To má tak někdo život. Chrnět za bílýho dne.
4: Dobrý den. Přejete si...
11: No, mám pro vás rekomando.
4: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
11: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
4: To... A, tak to ne, prosím, to nemohu.
11: Ale... Jo, vy neumíte psát.
4: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
11: No, tak to vám
4: pro...
11: nedám nic.
4: Ne, to je pro mého přítele, vaří čaj v kuchyňce tamhle.
11: Přítele?
4: No, a zpívá si tam.
11: Vy tu žijete dva chlapy.
4: Ano.
11: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
4: Ano, ano, ano. Příteli, máte tady návštěvu poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
11: No, jste doma, ne?
4: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
11: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
4: Ne.
11: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
4: Složitý,
11: zatraceně složitý.
4: Složitý.
11: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
4: Ano.
11: Škoda mluvit.
4: Tak, že bych to podepsal?
11: Tady to
4: ano,
11: podepište.
4: Tady, prosím, no.
11: Tady máte dopis.
4: Děkuji.
12: Tak, už se to nese.
4: No,
12: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
11: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramě.
12: Jo.
11: Když má všech tři děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku.
4: Vy
11: trojčata.
4: Dokonce.
11: Vy jako schůdky.
4: No tak, tady pán vám přinesl doporučen dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
12: Od koho?
4: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
11: Tak se tu mějte.
12: Naschledanou.
11: Ať vám to klape, hoši.
13: Prosím vás, koho tady hledáte?
12: Co říkáte?
13: Ale koho tady hledáte?
12: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
13: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
12: Já bych ho nehledal, bych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
13: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
12: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
13: Skoro normálně?
12: Ano, takový malý blondák je to.
13: Malej blondiák?
12: Ano, obarvený na černo.
13: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
12: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
13: Otazník?
12: Ano, ano.
13: Jaký otazník?
12: No ten formulář, jak se vyplně, když se nastupuje do nového místa, víte?
13: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
12: Vlastně dotazník.
13: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
12: Byl tady?
13: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
12: Jo,
13: no.
12: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče.
13: No.
12: A vyplnil mě to všechno?
13: No tak to já nevím.
12: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
13: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
12: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
13: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
12: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
13: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
12: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
13: Ano.
12: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
13: Ano.
12: Ano, tak.
13: Sem přijde jméno.
12: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
13: No vaše jméno.
12: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
13: Ne. Jenom kdy a kde.
12: Vlastně kdy a kde,
13: no,
12: ano.
13: No, podívejte
12: ano,
13: se,
12: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak. To,
13: no, všem, že
12: no, ale já rozumím, ano, takhle.
13: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
12: ano.
13: Sem napíšete, kde jste se narodil.
12: Ano.
13: A tady, kde je místo,
12: tady.
13: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
12: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa všude dost, co?
13: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
12: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
13: jasné.
12: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, víte, co je tady tohle? F cheese občpru.
13: No to je zkratka.
12: Jo?
13: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
12: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo,
13: ečvíčo,
12: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkrátka, ta zkratka, ano.
13: No to číslo,
12: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
13: A tady vedle hned připište manželka.
12: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
13: Tak, no, tak když to není vaše manželka, tak tam napíšte družka.
12: Co?
13: Družka.
12: Družka?
13: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
12: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
13: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
12: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
13: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
12: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
13: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
12: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
13: Jak to sem a nejsem?
12: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
13: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
12: No už dlouho, ano. Skoro půl roku.
13: A proč se dáváte rozvádět?
12: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
13: No jo, no tak to je pravda, no.
12: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
13: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
12: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
13: A kvůli tomu se rozvádíte?
12: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
13: No jo.
12: Přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
13: Prosím vám, ona tolik pije?
12: Ne, ona mě hledá.
13: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš, ale...
12: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
13: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
12: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jasi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem, stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že je to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
1: Dobrý večer. Dnešní koncert sdíl klasikou světové hudby, v kterém okrem jiného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malou suitu Claude Debussyho a melancholické písně o lásce od Vítězslava Nováka, otváráme s kvostom klasické hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské instrumentální kvarteto, které se právě vrátilo z úspěšného zahraničního zájazdu.

0: který mi nás potom tlkla. A potom dala nastupit celou rodinu a začala nás tlct. Otecko, vzpomínal jsem, se nepretlkol. Ale mi ostatní, hej, mě tlkla až do takého podvečera. Já jsem ani do školy nechodil. Nechodil jsem do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
1: Tak toto...
0: Toto nie je moja, to je staršího brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu lirickú melódiu.

me čas. O chvílu, slunko vstane, svrbiama obe dlaně. Domeček sa dotmí halí, spínka je len synček malý. Ráno v kutě zvolen.

0: stojí tím mojím polenom. Ach, Juin, tím mojím polenom. Carmen!
1: Bravo,
0: gracias,
1: bravo,
2: tak jsem přijel tuhle taky do Karlových Varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takovej, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam už uvidíte zdáky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílém plášti. Já pám, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. No tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tamhle curacao, co vidím odsaď, z té flašce šestí hraný. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pam, nekřičte člověče, když všecko spí, noc. Co pak musí?

0: takhle hulákat tady. Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý, pane okoloidouci. Já jsem se snad zbláznil. Zněl, já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčovi. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pan, pro Krista pana, co tady hulákáte, tak kdy to není klíčová dírka, když je to šváb.
1: Raní ptáče dál doskáče. Dneska jsem po dlouhý době rád, že jsem v práci.
2: No taky.
1: Nehraj nebyla. Cože? A nic, to byl for. Kolik je hodin?
3: Tam na ty židli mi visí sako a v kapse jsou hodinky.
1: Ty vole, dít jsou bez ručiček.
3: No, tak do práce jsou dobrý, ne?
4: Je 7:30.
1: No, tak to ještě v klidu posnídám.
2: Co to máš?
1: A co bych měl, termosku?
2: Termo co?
1: Termosku, ty nevíš, co to je, nebo co?
2: Že když mě rozkrájil, tak nevím.
1: Brouza, vysvětli mu, co je termoska.
4: Je to nádoba, do které, když se dá něco studeného, vydrží to studené, a když něco teplého, vydrží to teplé.
2: Ale to je dobrý, člověči, to je vychytaný. Co v tom máš?
1: Litr horkýho kafe a 4 nanuky.
2: No jo, tak to je šikovný. Tož dal bych si trochu kávy. Včera jsem se nečekaně ožral.
1: Hele, na chodbě automat na kafe, sama málo. Ale mám štrůdl, dá si někdo?
2: Já si dám.
4: Tak abych neurazil, jen kousek.
3: Podej mi taky, maňas. Měl jsi s ruce?
2: Ne.
3: No ale na hajzlu jsi byl, ne?
2: Kadit.
3: No, tak já si podám sám. Nerad bych měl štrůdl s nutelou.
2: Hele, já nechci, já jsem teď nějaký marodný Češi. Nějak vůbec nefunguje metabolismus. Já třeba sním mrkev a jde ze mě mrkev. Dám si řekvičku, jde ze mě řetkvička. Včera jsem měl kedlubnu, no a ráno ze mě vyšla kedlubna. Ne, takže rhovna.
1: A lékař radí, vem si taky Demeter štrůdlík, tak, habiky, papiky, vidíš, no a už není, to měla matka strachu, že se vyhodí štrůdl od Loňska. Bůh vás vidí, Ježíš vás slyší a Allah vás miluje, vole, halleluja. Tady je po ránu nějak veselo, tak vám ještě vylepším náladu, vole. No, tak ty těžko, draku. Jdu od načelníka a byl rád, že se mu požehnal. Všechno je na dobré cestě a co nevidět, rozšíří naše řady, voli. Bude z něj kvaker. A prozradil mi tajnou směrnici ministra vnitra, voli. Naše oddělení dostalo do své kompetence boj s terorismem, voli. A asi moc dobře víte, co to znamená. Haleluja.
2: A to znamená, že bychom tě měli hned po ránu sebrat a zašít.
1: Hele, co bylo, bylo. Už jsem se mírně odklonil od islamu. Talibanu jsem nefandil nikdy. Myslím, jako nemoc dlouho. Taliban mě oslavoval v mém raném stadiu islamistý a pak mi začal připadat nějak směšný a nemoc radikální.
2: Ne, to je péšem nebo nějaký školení, vole?
1: Jo, o co jde? No tak musíme dělat monitoring podezřelých osob kdekoliv a kdykoliv, vole. Nikdy nevíte, za koho může být terorista převlečen. A nemusím připomínat, že Usama dodnes nebyl nalezen. Prověřit zájemce a frekventanty o pilotní kurzí a střežit náboženské sekty, vole, haleluja. No, od něj to sedí teda. No, tak my jdem do terénu teda, jo? Nebo místí přednášky, prdne v kouli, jdeme.
2: Kam jdeme?
1: Jdeme, pávlbečku. Napadá někoho, kde máme začít?
4: Já bych začal v jeskyním systému Tora Bora.
1: No, tak drž hubu, vole. Ještě jedna debilní připomínka, Prouza, a vykecám ostatním o tvý vesmírný misi.
4: Ne, pro boha, ne.
2: O jaký misi? Tož miso no mors?
3: On měl inženýrský letěž do vesmíru, jo?
1: Jasně. Myslel si, blbeček, že je něco víc než my a bez našeho vědomí se přihlásil do vesmírný mise.
4: Neříkejte to.
1: Já to řeknu. Hele, školili ho 3 měsíce, pak se dozvěděl, že s ním letí jako kolega v obyčejný prase.
2: A co dál?
1: Nerůž. Kdybys byl na Prouzově místě, tak letěj prasata 2. No, i každý dostal v obálku s instrukcema. Prase mělo ve obálce, zkontroluj palubní přístroje, uveď modul na oběžnou dráhu, nastav solární panely a stovky dalších pokynů. A náš inženýr Prouza měl v obálce pokyn, nakrm prase a na nic nešahej.
2: Ne, a najednou jsme mu dobrý, Dilina.
3: A ty nekecej, ty jsi chtěl taky zdrhnout.
2: No, ale já chtěl dělat v Anglii policajta na podpoře a nebejt kosmonaut s prasetem.
5: Tož všude dobře, doma nejlépe, kur na Moravě.
2: Já jsem chtěl taky odjet.
1: Jo? Do Čičelic k babičce, ne?
2: Ne, do USA a chtěl jsem dělat náčelníka apačůch a chtěl jsem mít pržáka.
1: Bába mu dávala makový cumly, díky tomu byl poslední 26-letý indián v Čičelicích. Ale jinak je v poho. Hele, Maďac, nemyslíš náhodou grošáka, ne? Koně?
2: Ne, poršáka, auto.
1: Hele, tak vím, kde dneska začneme. Ještě nemáme dobrý skutek, tak Maďasovi něco ukážeme. Tramvaj nebo krtek?
2: Poršák.
1: No, tak jedeme metrem.
6: Ustupte prosím za bílou čáru.
1: Ježíš, já vím, neřvi, ne.
6: Pane, za bílou čáru, ale na druhou stranu.
1: Ježíš, tak mluvím jasně, ne. Jenom mě zkouším.

Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmasi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, který se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kol mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.

0: pane majore!
1: Ne, stop! Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Se tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji neodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi.
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to vyřízený.
3: Nejlepší,
1: takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano tak. Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky, jo. Jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Hav, hav.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment,
3: ten, no.
1: Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo, jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysokej, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha. Ten byl vysokej, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo, protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Rozumíte? Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme no, tam taky neseděli.
1: No to, že? Ještě, to no, není problém. Takže, že jo, takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo?
3: Jo?
1: Takže... Takhle?
3: Ne, ne, ne, takhle, takhle ne, takhle ne, helejte, takhle. Jo. Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Ježíš, víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. On by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky. Nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden, z prsta, uchy, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Pan František Šlápota byl pořádný člověk a prodával bombony. A protože pan František Šlápota byl velmi pořádný člověk, měl pořádek i v bombonech. Pralinky a jim podobné věci obecné obliby měl pěkně po ruce, jenom sáhl a vážil. Turecký med pěkně po levici, sučuk visel nad pultem, atlasky ve sklenici po pravé straně, cink! Do krámu vešel zákazník.
5: Máte, prosím vás, ta cukrátka taková, co když se... Cucaj, jak jsou vevnitř ty takový čtverečky černý, tak to tak foukne do nosu, to tak foukne příjemně.
4: Ty myslíš s mátou peprnou?
5: Ano, s mátou peprnou za 2 koruny bych prosím prosil.
4: Za 2 koruny s mátou peprnou? Máta peprná je nahoře v nejhořejším fochu. Prosím, pan Šlápota veme žebřík, vyleze po žebříku nahoru, vezme z nejhořejšího fochu plechovou krabici, sleze z plechovou krabici dolů, Postaví plechovou krabici na pult, sejme, prosím, víko, vezme lžici, nabere cukrdlátka, dá je pěkně do pytlíčku, naváží, přidá tady trošku ubere, zabalí, dá chlapci, vezme 2 koruny, dá do šuple, zavře plechovou krabici, vezme plechovou krabici, vystoupí s plechovou krabici pěkně po žebříku nahoru, dal do nejvyššího fochu, slezl ze žebříku, vzal žebřík, postavil pěkně do rohu, postaví se k pultu, cink, vyjde zákazník.
5: Máte, prosím vás, taková cukrátka, jak si bral Pepík, co když se to cucá, tak to tak fouká jako do nosu vítr. Máte za 2 koruny.
4: Pan František Šlápota vezme žebřík, vleze po žebříku nahoru, sejme plechovou krabici, sleze s plechovou krabici dolů, postaví plechovou krabici dolů na pult, otevře plechovou krabici, vezme lžici, nabere cukrátka, dá do pytlíku, přidá, tu zase ubere, zabalí, dá chlapci, vezme 2 koruny, dá šuple, zavře plechovou krabici, vyleze z krabicí nahoru, dá do fochu, sleze dolů, vezme žebřík, dá do rohu, postaví se k pultu, cink.
5: Máte, prosím vás, takový cukrátka za 2 koruny, jak to v tom nose dělá bouřku.
4: S mátou peprnou chceš?
5: S mátou peprnou.
4: Pan Šlápota vezme žebřík, vyleze nahoru, sejme z nejhoršího vlhu, se z krabici dolů, postaví krabici na půl, otevře krabici, vezme lžíci, nabere do pytlíka, zabalí, tu máš kluku, dej sem 2 koruny, dá do šuplete, zavře šuple, vezme víko, chce to zavřít, cink! Do krámu vyjde holčička.
5: Máte, prosím vás, taková cukrátka, co když...
6: Ty chceš taky ty cukrdlata, co foukají do nosu mátu peprnou za 2 koruny?
5: Ne.
4: Pan František Šlápota vezme víko a zavře krabici. Vleze po žebříku nahoru, dá do nejvyššího fochu, sleze bez krabice dolů, veme žebřík, dá do rohu, usměje se na holčičku a ptá se, a co pak by si přála?
5: Já chci za 1 korunu.
4: A 3 dny po této příhodě nad krámem visela nová firma. Bylo na ní napsáno Františka Šlápoty, vdova.
1: Dobrý večer. Vážení přátelé, já předpokládám, že asi budete chtít vědět, jak se mám. Tak vám musím říct, já jsem na tom opravdu velice dobře. Teda teď nemyslím jako chlap, jo. Jako chlap jsem na tom podobně asi jako moje manželka. Ale jako chlap jsem na tom rozhodně líp, než můj soused, jo. Nějakej Muller, jo. Páč mám, všechno mám větší, než má on, jo. Mám například daleko větší třeba postavení, než má Muller, jo. Třeba, a mám daleko větší barák, než má on, jo. A to je úplně hrad, jo, tam je cimbuří a když naštvu manželku, tak jde na cimbuří a tam se vyzuří. A taky mám to zabezpečený, celý to mám zabezpečený, že kolem dokola toho hradu mýho tam je příkop a tam jsou jedovatý hadi, 2 pitbullové a 1 na doživotí odsouzený vrah škrtič. Jmenuje se Kája. Já mu říkám Kájinku. No. No. A co tam ještě mám? Ještě tam mám taky takovou skříňku zabezpečovací a tam, když nakóduju datum narození mojí tchyně a někdo naruší ten prostor, jo, tak ona začne ječet ta tchyně a ječí, že já musím vzít palici a rozmlátit tu skříňku. No a taky, co ještě mám, jo, představte si, můj tchán, jo, to je taky škrtič, ten zase škrtí prachy a někdy i tchýni, jo. A představte si, oni, oni mě slíbili, že dostanu ke svatbě věno, teda od nich jako, oni jsou zvenkova, že dostanu krávu. Místo toho jsem dostal jejich dceru. Ta přišla s holým zadkem. Naštěstí s velkým teda. No, řeknu vám, ten Müller, jo, ten soused, ten nemá vůbec nic, co by nechal hlídat. Leda svoji starou, jenže tu stejně neuhlídá, páč, ta je jako fazole. Když nemá pořádnej klacek, tak se odplazí k sousedovi. No, ale ke mně těžko. No a co ještě mám? Jo, taky mám obrazy třeba od Pižláka. To je nádherný obraz. Jmenuje se to Fialový hnus. Nádherný. A nebo, jo, a co ještě mám? Představte si, máme 4 mobily. Jo, a 2 debily. My s manželkou jsme na tom tak, že si bereme mobil i do postele. Jo. Představte si, že moje manželka, ta má tak dobrý mobil, že se někdy, teda výjimečně, jo, se stane, že i pod tou peřinou, jo, zachytí i ten můj slabý signál. No a tohle všechno mám ještě taky, máme bazén, jo. Tam sedíme, popíme suchý víno. Ten můj soused, jo, ten Müller, ten ani neví, co to suchý víno je. Jo, ten ví jenom, co to je suchý záchod. Představte si, že já jsem mu z toho jeho suchýho záchodu, jo, udělal polosuchý záchod. Víte, co to je polosuchý záchod? To je normální suchý záchod, jo. Akorát má počuraný prkínko.
7: Vážení přátelé, prosím, abyste nyní zachovali naprosté ticho a věnovali pečlivou pozornost zvukovému záznamu, který právě uslyšíte.
8: Tomáši, hned jsem zpátky. Musel jsem si někam odskočit.
7: Děkuji. Jistě rádi omluvíte sníženou kvalitu zvuku, když vám prozradím, že byl pořízen fonografem. Ano, pradědečkem gramofonu a magnetofonu fonografem. Hlas, který jste slyšeli, byl zachycen na tento váleček, který jsem objevil při exkurzi v bývalých laboratořích Tomáše Alvy Edisona v Menlo Parku, nyní Edisonově muzeu. Na pouzdře fonografového válečku je uvedeno datum nahrávky 17. říjen 1889 a označení Unknown Voice, neznámý hlas. Mohu vám s radostí oznámit, že se mi podařilo tento neznámý hlas identifikovat. Zjistil jsem totiž, že v době od července do listopadu onoho roku 1889 pracoval u Edisona kromě Jugoslávce Nikoli Tesly jediný Čech, Jára Cimrman. Proč tehdy zanechal Edisonovi vzkaz na zvukovém válečku, to bohužel nevíme. Patrně ve spěchu zapomněl, že Edison neumí česky. No ale díky tomu se lidstvu zachovala vzácná kuriozita. Autentický hlas Járy Cimrmana. No a není-li nám dopřáno spatřit mistrovu podobu, můžeme ho alespoň, byť jenom na okamžik, slyšet. Dopřejme si tedy neopakovatelný zážitek ještě jednou a poslechněme si mistrův hlas, tentokrát ovšem zpomaleně, abychom jej mohli plně vychutnat. taky vás to vzalo, že? A prosím kolegu Šebánka, aby pokračoval.
9: K Cimrmanově činnosti v laboratořích Tomáše Alvy Edisona bych ještě rád poznamenal, že Jára také spolupracoval na vynálezu žárovky. Proto se také původně nazývala Járovka. Kromě toho se podílel i na řadě dalších vynálezů, nesoucích značku TAE, Thomas Alva Edison. Připomenu několik z nich. Dvojsměrná lokomotiva pro jízdu tam a zpátky. Využití ležících pacientů k pohonu dynama. Inovace pštrosů jako tažných ptáků. Kleště k přenášení žhavých meteoritů. Přenosná fotokomora umožňovala vyvolávání snímků zachodu. Vagón k vyklápění vagónu. Odpalovací rampa na přípravu vagónů pro železniční neštěstí. Cimrmanův umělý pacient Krankenstein dokázal simulovat 67 různých nemocí, z toho 9 nakažlivých. Vedle něj pro srovnání je úplně zdravý člověk. To je víceúčelový tachometr. Kromě ujetých kilometrů ukazuje krevní tlak řidiče a hladinu bílkovin v jeho moči. A nafukovací kombinéza pro aviatiky. Předchůdce padáků. Kombinéza se během pádu sama nafoukla a zajišťovala měkký dopad. Na snímku je francouzský aviatik Marcel Paté, který tuto kombinézu vyzkoušel jako první. Při druhém pokusu jako poslední.
10: Ano, děkuji. Děkuji. Opona! To funguje, to je rado.
11: Armáda za mnou! A levá! Levá! Levá! Levá! A pravá! Pravá! Pravá! A levá! Levá! Stát! Stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní, my jsme tak šťastní. Taky, paní, víte?
10: Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezbylo, uniformy máme nový den. Akorát ty třírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Do deště, víš, člověk neví, on to teče tadyhle. Člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář. Výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
12: Koho hledáte?
10: Vás, mlináři.
12: Mě?
10: No.
12: A co chcete?
10: Co?
12: Co chcete?
10: Aha. Jo, nesu sandáta ze zámku. Hrgo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
12: A komu?
10: No komu? Vám, mlináři. Vám od pana vrchního.
12: Mně? Mandát od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
10: Ježíš, to byla pecka.
12: No takhle, sandáta kdybyste přinesl, to by bylo zajímavý.
10: No jo, tak to já kdybych jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem přes to něco upytlačil. No. Ale vždyť mi náři nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, vždyť já taky, mlináři, o robotě nic, o kontribuci nic. Ani o tom soudu, o té vaší lípě. Nic, mináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijede paní kněžna, co panství zjedila.
12: A No, zděděla, co jsme jí to teďka vrátili, jo? Líte mi náři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne? Víte, restituce řádí, no? Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, flákl to sníhy z kobylama, to je. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
13: Ke komu?
12: Potěmkin, znáte?
13: Ne.
12: Ne? Úžasný architekt. To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám lítá popanský mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a neopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je slejthársky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
13: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
12: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináři, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
13: Vy máte ještě nějaký?
12: Co?
13: No tak máte nebo nemáte.
12: A co máte na mysli?
13: No, ten mandát.
12: Já mám ještě druhý mandát.
13: No, ale...
12: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Helejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Almarou? Já jsem jí tam nedal. Ta půjde za družici, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletějí. A to vaše děvče taky, mlináři.
13: Taky nikam nepojede.
12: Ano, já jsem si to myslel.
13: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
12: Co se jí stalo?
13: Zimou prokřehla!
12: Já myslel, že spadla z bicyklu a...
13: Sebral jsem jí jako...
12: Třeba jako ptáčka.
13: Ne třeba.
12: Ptáčka netřeba?
13: Ptáčka třeba!
12: I na mlejně, že jo?
13: Ano! I na mlejně. Jako... Ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
14: Mrcha to... jedna!
13: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
15: Lásko, Bože, lásko.
12: Hanička.

0: jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod radu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen. Aby má ze všech nejmilejší dorníčka. Už nemusela čekat.
2: Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No váš muž není, ne?
3: Tak tady není. A u vás nebyl.
0: Klásek?
3: No, řekněte ne.
0: Ne.
3: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mletí. Najednou taková starost dvomletí, jen jsem se ohlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
3: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a Frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
3: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
5: A kdo?
3: Karty.
5: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
5: A co říkají?
3: No vždycky to samý, mlináři.
5: Kde jsem, Klásková? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
5: ale...
3: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
5: Haničko, prosím.
6: Ne, vochechula rozhodně ne.
5: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
5: No myslím tak, jako normálně. No na to uvážené, nechačo.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
3: No já ho taky uvítám, votipéra.
5: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec ženská.
7: Haničko, sluníčko.
5: A je tady.
3: Kdo?
6: Michal.
5: No ten Hasselmann, tatomanská, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
3: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, obklíčíme ho.
6: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
3: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
6: Ale babičko, Libor se nedá.
3: Libor je hodnej, Libor dá.
6: Ale no tak babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
3: Do.
6: Libor.
3: Náš Libor, no ten se nedá.
8: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
9: Je, pozdrav vám, Haničko.
6: Je, dobrý den, Klásku, co mi tady?
9: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde je cíl. Já jsem tak urajtovaný.
10: Jo, nebyl tady učitelský.
6: No jo, byl, ale už šel pryč.
9: Je, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak až ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
6: Jo,
9: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majeste se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
6: Ale pozor, vás tu žena hledala.
9: Co, mě?
6: No jo, vás a tu ze zle.
9: Mě, žena moje, mě?
6: No vás?
9: Mě, moje?
6: No jste Klásek, ne?
9: Co?
6: Jestli jste Klásek.
9: No jak když, jo, ne.
6: A teď?
9: Teď se mi to zrovna nehodí, ne. Moje, zlé, je, Ježišmarja, je. No já cítím, jako by se páhlo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ježišmarja, ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Hodnou, no, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
6: Až jste si vybral, co?
9: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. A... Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na bomak jenom takhle. No. Já jsem musel něco strašného províc, pane Bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem provedl. No, no, to... Ale já mám doma slovo, svobodný, když se ho koupím. No, ne. A já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím. Hele, ne. Tuhle jsem, Haničko, představte si, přišla k nám návštěva. Já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
6: To
2: Cože jste řekl?
5: No jo, ježiš, ona si tam ráda hraje. Tak se říká. Mámo, vylez bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím háře. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
4: No.
5: Ježišmarja.
4: Co kdybys třeba řekl?
5: Ne, nic, maminko.
4: Co kdybys třeba řekl?
5: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru, voda nahoru. Sigma pumpa, sigma pumpa, sigma pumpa.
4: Já ti dám voda nahoru, já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, mrouskavej.
5: No.
4: Zasutý zemánkový, co?
5: Ne. U zemánkový ne.
4: Ne, tak u kerý.
5: No, ale u zemánkový ne. Já žádný zemánkový neznám.
4: Ne. A Haničkovo nezná zemánkovou.
5: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký zemánkový?
1: Já teda jo.
5: No, tak Hanička tam chodí, jo. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, že jo. Zemánková, že jo, to je ta, jaký chrastě bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte. Počkej, neblbni, ale že. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá, diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe, spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se nabíče i pita rozpíchá. Já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
4: Já ti dám letí.
5: Ano.
4: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu.
5: Ano.
4: Ale až doma.
5: Ano.
4: A domů.
5: Ano.
4: A domů.
5: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů, ano.
7: Kde k vám návštěva?
11: Snad ne mušketýr.
7: O ne, sám pan vrchní.
12: Hele, mlinář! Ale no podívejme se, mlináři!
7: Byl tu mušketýr?
11: Byl! A vyřídil.
7: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
11: To doufám také vyřídil, ne?
7: No to taky vyřídil, to jo. To teda tak, to jestliže dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se, teď poroučím já vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
11: To neuvítám.
13: Pane vrchní, cvakněte si.
7: Ale sakra již matko, cvaknul bych si.
11: Nic mu nedávíte.
5: Kluci, to je obsluha.
11: Nikam nepojedu a vinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
7: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec nic se platí. Mináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
4: My máme všeho dost.
7: Jo. Kavičku. A to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
11: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
4: Měli bysme mít psa.
11: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
4: Pošel.
11: Už nechci toho pořád. Že i vy jste naší krve.
7: Kdo?
11: Vy.
7: My?
11: Vy.
7: Vy?
11: No vy ne.
7: My ne? Tak kere, Ježišmarja. Tak ramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Tak kere, Ježišmarja! Tak ramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne?

0: kdyby chtěla jít. Nenechám jí.
1: Ježišmarja. Ježiš, ty podaný si žijou.
0: My si můžeme na zámku akorát mačka klopit. Mináři, nehraj si na Zemana.
1: A i oni pochopili, kterýho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plynáříčku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
2: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
1: Jo, personál, pane Franc.
3: Ježiš, pane Franc, kluci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
1: No tak pojďte mezi nás, pojďte, pojďte, pojďte.
3: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
1: No pojďte, spuste raport. Všechno pořád na to vítání.
4: Prosím všechno, jak se patří.
3: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
4: Ovšem zahradič.
3: Teď už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
4: Ovšem zahradniček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost nebo co?
3: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. Všechno, to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Na mě nosej zpátky mě kutálej, jo.
1: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
4: No. Ježiši, co to měl?
1: Muhu?
4: Huh?
3: Hejte, vám než bych to vysvětlal, se to rozplyne, to nemá cenu.
1: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání.
4: No, prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň Fábor Družice, kuň Fábor Družice.
1: Jako malý dítě, kuň Fábor Družice, kuň Fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
3: Ono ještě je, že jo?
1: Hejte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic?
3: Hejte, co ten pacholek mlynář? Kluci, a co to jeho děvče?
4: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
3: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Tak Klemente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
4: Ano?
3: No to víte, že jo. Ta vymetla nějakou dňou. Jako zjezdila svět, že? Vy musíte mít chláp.
4: Ježiši, chláp? No fuj.
3: Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky.
1: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
4: Ano.
1: Hejte se, umyslně bych na potlesku netrval.
3: A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
4: Tisíc kulí...
3: Jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
1: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
3: Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám.

0: Pane Franc, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
1: To jsem si prosím nechal já sám, že?
0: Jste snad zešílel, člověče?
1: No proč?
0: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
1: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
0: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska bouřeme. Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátil jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
1: Já.
0: Nebudem se hádat, já.
1: Já.
0: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
1: No, sesumíroval, že jo.
0: Jsem nic nesumíroval. Jsem vzal starý projevy a změnil se jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
1: Božinku, já?
0: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní Kněžna.
1: Ježiši, to jo.
0: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
1: Já jsem Kněžna, jo?
0: No.
1: Já jsem Kněžna, no.
0: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo? Ježi, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
2: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám.
0: Jsem pasený.
2: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady.
0: Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co?
2: Jezdili k nám rádi,
0: jezdili,
2: tak co? Měli si co odvážet?
0: Se to odváželi, člověče? Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni radě. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence. Tak, tak pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kotletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, jeho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, vstyk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
1: No ovšem, prosím, na tom já trvám, že...
0: No a teď je to proba.
1: Tak si to probněte.
0: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou větek tí štípanou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklona v těch pátrch funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní, paní Kněžno.
2: To je paměť.
0: No, ale blbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
1: Táže mě, prosím.
0: To?
1: Táže mě.
0: Tam je táže mě, he?
1: Táže mě,
0: no. Kátuška s někým hrotem, nebo... Skovat! Kdo jsem pustil?
3: S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor.
0: Jak se sem dostal?
3: Vaší milosti poníženě netajím.
0: No to ještě, abyste nám něco tajil.
3: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
0: Teda učitelské, vy to drmolíte. Vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní Kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. To by se časem našlo, ale... No podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franz, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v trakárně? Čemu se smějete? Vážně, vážně!
4: Pani...
0: To nemůže nadvedávat.
4: Pani kněžna jedle.
0: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! Tohle si odskáčete, to si odskáčete, pane Franz! To si odskáčete!
5: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
3: Žel, nemohu být veselý.
5: Tak jako já.
3: Jasnosti.
5: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
3: Ano, ne, ano.
5: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat, já ano, ven, ven, ven, vine. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
3: Kyselo.
5: Kyselo? Bože, oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco mi vrchnost, abychom jedli nadívané holuby. Šneky, ústřice, lanůže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala, pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní ros. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
3: Prací.
5: Prací.
3: Tady.
5: Tady.
3: Vyloučen.
5: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
3: Takový je tu lid.
0: To se to valí jasnosti. Chytelský s námi, radši se posadit. Korporativně. Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bojde. Srovnat úsměvy nejjasnější, to je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno.
3: Ne, paní.
0: Já jsem zase zapomněl. Já jsem tu zase zapomněl. Jak je to dál? Poraďte mi. Dlouho. A mě. Já chci poradit a ne. Dlouho. Já pešo, se tlačíte na mý místo, pane Franz. Dlouho.
5: Toužebně.
0: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
5: Pan Vrchní.
0: Ano, prosím, přijďte si platit, nebo... Jo.
5: Všem pánům za slavné uvítání.
0: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. No se to tak rychle stříhá, já to nestačím taky děkujeme. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franz, promiň, no. Nějaký povrádlo najde, nebojte se to. Já co s tím, my máme takovou radost, že jste přijela. Popravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba. Nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zase maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
4: Můžu?
0: To je spíš otázka pro vás, pane Franze. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
4: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
0: Co to kecáte, vy se dívejte třeba. Ježíši, mane, ano, držte se rendlík, já jsem si hodl. Humberto jede, co tu blázdíte, bože? Pane Francis, nevím, dutáme za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
4: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
0: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Francis. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu zevně, běžte. Co vás to napadlo, člověče nešťastná, člověče málo šťastná, on jí řekne pano, jsi často? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy, stará motika. Jasnosti, promiň. Jasnosti, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na verce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale jasnosti, schválně se mi nedostavil. Mohl problém, ne? Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... Pochopitelně podanej není jasnosti, že? Má svobodnej mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
5: A co je to?
0: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, naveč, posvať, jak to na panstvo hupne. A svítit rozjatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
5: Ten zámeček je zařízen?
0: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz. Tedy tak, zařízený je, ale bez nábytku.
5: Děkuji vám.
0: Prosím vás.
5: Lid, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, švanda.
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale...
1: Juču, ale, už jsi držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane Franz, trachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proplastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. Ale vy jste trachtal dobře, teda to je. Co? Dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste ráčila nechat bývalit soudků piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Pět?
4: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, jde. Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že...
1: Pane Franz, vy jste diplomat! Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zamávejte jim taky.
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení... Jeden sud piva!

0: Rakakaka! Rakakaka!
1: Myslíte, můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hasterman, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf.
0: A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hru, já věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hele! Počkej, neblbni. Hele! Ne, počkej, vydrž to. Hele! Já jsem šel jinou lesní pěšinou. Fakt, čepeče.
0: Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt.
1: Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná odbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají. Fakt, čepeče, fakt, čepeče. Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 odboček, jediná značka tam nebyla, člověk.
0: Fak, fak.
2: A, oh, Hastermane, pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se krade i pod vodou, člověče. Jsem seděl na vrbě, šefcoval jsem a dole mi bílili kvartír. Jsem tam blíd, jsem zachránil tenhle mantl. Tady si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. To mlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych se chtěl ženu. Jsi přece nevím u chlapa. Já bych chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, prčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký, široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak bydra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pojď, dáme si panáka zelený.
2: A kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Hle. Nech už je tady.
1: Ne, já se jenom učím lodní sirénu.
2: Kuro, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Tak, člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal?
1: Strana zelených.
0: A víte, proč tě vyhnali?
1: Že jsem málo zelenej.
0: Já říká, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
1: No, to mi řekli, že je blbej argument.
0: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
1: Ne, já nebyl, já jsem a se utopím.
0: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. Ale to furt jeden a ten samej chlap. Přišel starosta, já mu pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
1: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a učte se pádlovat. Je, pánové, ale já mám pro vás informaci disgrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat
0: bez. Normálně bez.
1: Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, člověk.

0: Brakakaka!
1: Je dobrý den, Michale.
0: Mě se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru. Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
1: Moc asi ne.
0: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
1: Dětí? No.
0: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
2: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
1: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
2: Už je tady.
1: No co, když přijde k nám na mlín?
2: Když přijde, tak přijde.
1: Co když bude krásná? A bohatá? A co když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucerno! Až k zámečku! A v noci!
2: Budu muset.
3: Žaby si se neponížil, Libore.
2: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
0: Brakakaka! Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu. Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěný tenisky.
1: Pane, to jsou moje dřeváky.
0: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky. Podívej.
2: Počkej, sakramenty.
0: Jeden dřeváky dám.
1: Druhý tak.
2: Ne.
1: Jo.
2: O druhý si ke mně přijdeš.
1: Ne.
2: Jo.
1: Ne.
2: Teď zase já, jo, a ty ne. Ty divná situace. Přijď si večer na zámek. Přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní amore. Náš Vrchní amore.
1: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevíčky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
0: Ježišmarja.
1: Co? Ještě jednou?
2: Ne, třeba opakovat, ne.
0: Ježišmarja.
2: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne?
0: Porád žeru nějaký pilule a si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košili noční, vemu dřeváky a... Ha!
2: Bože. Zrušení pominulo. A ona jak malina. A ne vesnicky hloupá, to já poznám.
3: A pan Vrchní.
0: Ke jasnosti.
3: Co vy tu?
0: No, já venčím čokla.
2: Jasnosti. A co vy tu, co vy tu? Co vy tu? Co vy tu? Vy tu co?
3: Chci vidět...
2: Ježišmarjo.
3: Toho vzpurného mlináře.
2: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
3: Ne, ten mlinář, ten zámeček v lesích nezajímá.
0: Jo, zámeček, mlinář, párcha, jeden.
2: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlinář není doma.
3: To byla má poslední naděje.
2: A už je po ní. Pojďte, já jsem si...
3: A to děvče.
2: Děvče doma je, ale mlinář to nechce pouštět. Pojďme, jasnosti.
3: Pane Vrchní.
2: Ano?
3: Kam odešel mlinář?
2: Nevím, jasnosti. Vy mě neustále testujete.
0: Kde to český mlynář? No někde mele.
2: Já jsem s tím mlynářem nebezpečný. Pozor, to je muž.
3: Ano, muž. Jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
2: No hlavu možná, no.
3: Toť síla.
2: Síla, já jsem s tím, ale hrubá síla.
4: Paničko, paničko, co jste to
2: skrýme se.
4: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude neuklízet.
2: Ještě k tomu dvou.
3: Jak je urostlý a samý sval.
2: Já nevím, já jsem s tím, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
3: Pane.
2: Ano.
3: Vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
2: Ne, já jsem s tím nemohu to dovolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
3: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
2: Končíme s hygienou.
5: A pan Vrchní.
2: Ano, pan Vrchní.
5: Dobrý večer.
2: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer. To my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Takhle chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu její jasnosti.
5: A co si ráči přát?
2: No, už měkne. Jsem zde stran Lípy a stran té...
5: Haničky.
2: No. Dobrou noc. Dobrou. Sakra.
3: Za ním.
2: Co, jasnosti, bych se tady, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám. Důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlynáři. Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
5: Co si načne přát?
2: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré Lípy.
5: To neučiním.
1: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
5: Uklidněte se, babičku, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
2: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám donesl mlynáři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, ti jsou to samé výplody tmy.
5: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
1: Tomu vy nerozumíte.
5: Děkuju.
2: Prosím. Ta Lípa padne, mlýnr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako že vydáš to děvče, toho sirotka.
5: Ha! Ha! Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
2: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
5: Nemáte mi co poroučet.
2: To bys teda viděl.
1: Ale já.
2: Jasnosti, kde se tu berete?
3: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
5: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
2: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
3: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
5: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném líně.
3: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
1: Di, Libore, di.
2: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a skrotila jste ho?
3: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
1: Já do vás vidím.
2: Kecá babka. ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
3: Můj světlonož. A sluší mu to.
0: Sluší mu to.
2: Klesaj vám měřítka.
3: Ale to není všechna tvá povinnost.
2: Jasnosti.
3: Posvítíš mi.
2: Sluší považně teď v noci k zámečku u jezírka.
3: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
2: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím, ale...
3: Ne, není třeba, abyste mě doprovázel.
2: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
3: Ne, děkuji. To nemohu přijmout. Dobrou noc.
0: Dobrou noc! No to tedy, až budu do zámku vypravovat dobré trasy, pokud se do ruky, jak já jdu po dobré
3: Nože, my půjdeme.
6: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Libore, necho!
6: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
1: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne? No.
6: Hanka, pusť!
0: Paní kněžno, kde jste? Paní kněžno!
2: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník k zemi. Já sypu pepře, to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. Ne. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Ne. Opravdu. Představte si, ona si popatří nějakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanou. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku, víš, zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mámo!
7: Klásku!
6: Jo!
7: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
2: A ty si furt někde ulevuješ. Musí si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
8: Ale už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo. A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
2: Co blbneš? Co to rozmlžuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat.
9: Moment, počkej. Pojď sem, to byl posun.
2: Já jsem býval jak ziponňáky. Teď já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. Tady. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
8: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
2: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu a tam jinak zůstávám, víš? Slyšel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve smívá, čovače. Tak jsem to příteli brachu vzal domů kolem hřbitova.
8: Ježišmarja, dych tam straší.
2: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš. Ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kam... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, teď ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylez jsem nahoru, co špricl, špricl mine. Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
8: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
2: No, pamatuj si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. Tady chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaní. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali k noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá... Pauzu, pauziruje, jo, on takový dřevař tam s tou tekerkou, vy tam sedí někde u toho spalko, no to nevidí na to práci, jo, to nemůže tekat. No to viděli, to nejde, protože oni no, tam podávají spalky, jo, tak ono toho těká, to těká, to lítá, ti políká, ti mají, a on těká, jak ti neví, tak jde těma, těká, těho, podívej, a ještě těkou, těká, detektor, raděj, to detekne, tu detektor, spalku a konec, čeče. No. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Hej, rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
8: Co?
2: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, najednou se nazvíhla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, zajíce! Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země! No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? ze mě matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, Zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvírat drn. Drn, drs. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic.
0: No nezvedlo si to?
2: Země se odklopila. Tamhle najednou vykouká hlava velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dědka. Ba, počkejte, jiná je. Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás.
0: A říkalo to něco?
2: To víš, že jo.
0: Co?
2: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovouhle chamrať jsem to ještě neviděl.
7: To myslelo tebe, viď?
2: Ale ne, to myslel nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
7: Myslel,
2: to byl hejkal. Už podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na drezu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
7: Nebyli.
2: A kdo to byl?
7: To nevím.
2: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají, no.
0: Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraji hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zdobáček a zvolá.
1: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
2: Pryč pocaj, to je jiný zobák. Pryč pocaj!

0: Bojíte se mě, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
0: Kde? Ano, to je ona.
1: Krásný strom.
0: Že?
1: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
0: Připomíná velké křivdy.
1: Křivdy?
0: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
1: Vždyť lid je spokojen.
0: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
1: Ale vy se nedáte, mlynář. Jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
0: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází
1: mlináři,
0: tam.
1: Mlináři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
0: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Povídej. Co tu slýchat?
0: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
1: O čem?
0: O ztracené koruně.
1: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranu.
0: Jak poručit?
1: Stranou za strom.
0: Za strom, myslíte? Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost?
1: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
0: Mám ji zahodit?
1: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
0: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
1: Což pak tam byste mě nedovedl?
0: Kdybyste poručila.
1: A což, kdybych si to jenom přál?
0: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
1: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář. Mlynáři.
0: Paní kněžno. Kde jste?
1: Tady.
0: Kudy?
1: Kudy?
0: A tady jste, paní kněžno!
2: Mlynáři, nezalejzejte! Já jsem vás viděla! Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic! Helejte se, pojďte na světlo, nech si tam pro vás kárnu!
0: Klásku a dobrý večer!
2: Teda mlynáři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
0: A co by se měla dovědět?
2: No, ona se to doví.
0: A od koho by se to dověděla?
2: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
0: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
1: Mlynáři, křivdíte mi.
0: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům.
1: Mlynáři,
0: běda jim.
1: Mlynáři, promáhat. Mlynáři, křivdíte mi.
3: Fuj, to jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A jděte, zajíčku. Pan nevíte, kolik je mě už roku. Tak...
5: A co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem, vede kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta buzola nás nesklame. To je ta lípa, vemte sekery a lení.
5: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě!
3: Haničko, schovej se do lípy.
5: Do lípy? Jo.
6: Pojďte, chlapi. Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na křiba satana.
3: My jsme chtěli hrát kasací.
6: Kasací, jo? A komu pak, šelmo? No, kde pak je to děvče zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
3: To prosím nevím.
6: Aha, jak by nevěděl, že má s mlynářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
3: Já prosím o skrejši, nic nevím.
7: No, jsem si mohl myslet, kde je to děvče, to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídit, kam on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, občas starší redispéro, od sedláku husí stehno.
3: Rozenosti, smilujou se.
7: Smiloval se on. Na svojí dorničkou se smiloval. Aby se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, Zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
3: A když povím,
7: no?
3: Co s Haničkou bude?
7: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
3: Ne, to ne, nepovím.
7: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři, zaň moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, Zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
3: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
7: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajíček, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedná, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
3: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
7: Se hne, pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
3: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
7: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
8: Ano já.
7: Sekera za dva zlatý a to půrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
8: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
7: Vinaři, nerozčujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. A dejte se dobrovolně.
8: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
2: Vinaři, vydržte.
7: Vydržte, vydržte. Vydržte.
2: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
7: Na děti.
2: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
7: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez mercajíku.
8: Nebojte se, nic není pravda.
7: Zpátky.
9: V tom horu na staré lípy zazáří, zazáří. Světla v ní splanou, splanou. Líba se otevře, otevře. A z lípy vystoupí Hanička,
2: Hanička. Libore, Libore, ty jsi mě naše. Vrátil jsi se ke mně.
10: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásku.
4: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
1: Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
10: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Prosím vás, neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady.
0: Víte, ono nevýhodou...
1: Takhle jsem tady.

Tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizotu vedete, a co chcete mě? Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dále, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty analfabeti. Hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš. A ti jsem dělal, ťu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sám, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Aha, druhý. Druhý den jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou důdku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
1: Jízdenko. Prosím. Soudru, prosím vás, kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
2: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
2: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
2: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerský.
2: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tam nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
2: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec.
2: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.

0: Veď já vím, se dívám. Tak, Lužec, počkej, to tu není?
1: No musí to být Lužec pod smrkem.
0: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíkám, podívejte se ještě jednou.
0: No, teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
1: Lužec.
0: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
1: Ne, proč?
0: Co?
1: Proč boč?
0: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Odloh?
1: Ne, nechci brloh.
0: Jeďte do brlohu.
1: A proč?
0: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Dejte tomu bude...
1: Tak,
0: no jo.
1: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
0: Jo, jo, v dušičkách na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod smrkem. No, Lužec?
0: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
1: Teď v zimě?
0: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
1: No,
0: jo.
1: Ale ne.
0: Co?
1: Jo, tak počkejte, se na Lužec.
0: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlohu.
1: Tak dál, Lužec.
0: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
1: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
0: Herko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
1: Soudru, podívejte se.
0: Až.
1: L?
0: No,
1: Herko, L.
0: To bych
1: Lužec, L, Lužec.
0: Jo.
1: No tak hledejte L.
0: L, to je po ST, víte.
1: Ne, co pak neumíte abecedu?
0: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
1: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K
0: a L. Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
1: No to já nevím.
0: Jo tak, mě spletla postel.
1: Jako?
0: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Hledajte, i do kobyly jezdíme, to se divím.
1: No a Lužec chci!
0: Do kláštera, nechcete je?
1: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
0: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
1: Lužec!
0: Tady to je, Lužec.
1: No ví... Ne, pod...
0: Taky absolutní.
1: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod smrkem a nenad...
0: No, ale pod smrkem.
1: No tak, ale pod smrkem.
0: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
1: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
0: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
1: Ale ujišťu vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyznám.
0: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
1: Co je to?
0: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
1: Spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
0: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
0: Já to vytočím.
1: No.
0: Haló? Jde nádraží? Jsou to informace? Truško, prosím, po Lužec pod Bukem.
1: Pod smrkem.
0: Pod smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
0: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto.
1: No tak.
0: Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22.10.
1: No tak sláva.
0: Máte čas.
1: No tak mohu jít.
0: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
0: Prosím, na shledanou. Haló, počkat, co to nesete?
1: To je židl.
0: Dobro, zpátky.
1: Ale já vezu židli, tečice, dolů.
0: To na to musíte mít stěhovací vagon. Samozřejmě, samozřejmě. Když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu...
1: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
0: Jo, v novostavbě, víte?
1: Vy mě znáte?
0: Ne.
1: Tak jak to víte?
0: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tečičce a vezu jí k ní do Luce pod Smrkem.
0: A vlakem?
1: Přece nepůjdu pěšky.
0: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
0: To pak, to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
1: Autobusu židle neberou.
0: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
0: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
0: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
0: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
0: Argo, tak to já posvačím. já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
0: Budete tak láska.
1: Ježišmarja!
0: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
0: Co, nová židle?
1: Jo.
0: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle, no vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
0: Šťastnou cestu.
1: Děkuji. Děkuji.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hergot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám jí říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV., Zdeněk Štěpánek, to, vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení neuvidím v životě.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, lomcovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být to nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primár nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla, a řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale.
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pač to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec, telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Thain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 11:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: martýrů 10 byl, by jeden voják poradil, abych si volno vzal z polení dešára.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru borčů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto. On mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo on. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, jdeme pejzánku. Ano? Oui?
1: Oui.
0: Mohu vás představit?
1: Ano.
0: Herečka, francouzská, Chantal Puno, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
1: Enchanté.
0: Lenka Filip.
1: Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
0: Jako Linka?
1: Linka, ano, Linka.
0: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně zajímavý. Taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějací Francouzi z Brna, no? Jo, a tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
1: Samozřejmě, že to vím.
0: My spolu hrajeme několik her.
1: Ano, viděla jsem.
0: A třeba
1: Šaška a královnu.
0: Do toho
1: třikrát, taky. Dvakrát česky, jednou francouzsky.
0: Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
1: Ano.
0: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá, ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, já už nemůžu, tak si řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
1: Deformateur.
0: Anglicky, nevím, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Puno, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář?
1: Ano.
0: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď, Lenko,
1: Ne,
0: Lenko, musí,
1: v žádném případě,
0: musíte,
1: ne.
0: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
1: Ano?
0: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
1: Ano.
0: Ano.
1: No, aha, takhle.
0: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
1: To je jak u zubaře trošku. Ježišmarja.
0: Opatrně?
1: Ano.
0: Tak. Kamera je tam, Lenko.
1: Tam, škup. Ježišmarja.
0: Opatrně?
1: Ano.

0: Můžete zpívat, ne, ale spíš v rozhlase.
1: Já to si nejsem.
0: Ano, pozává.
2: Ça me déforme pas trop, tu crois pas?
3: Ça me déforme, en fait.
2: Ça tire un peu. Mais je me sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois? Oui, c'est un peu mal.
0: Louis Franzos.
3: Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
2: Oui, mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Mais non, ça m'a frappé, hein.
3: Parce qu'il aime déformer les autres.
0: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapík. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
3: Co kecáš, ale?
0: Já překládám, co říkáte.
2: Ne, ne, ne, my toto vůbec neříkali.
0: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
2: No.
0: Francouzsky. V mém deformátoru.
2: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
0: Lenko, ale ne, to by
2: ne,
0: byla...
2: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
0: To mohu?
2: Ale v deformátoru. Co?
0: No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci. No. V deformátoru, ale česky, ano?
2: No, dobře.
0: To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, položte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
4: Přátelé, před přestávkou se pokusíme zkomponovat jeden velký Cimrmanův živý obraz, který zhotovil pro vzájemně pojišťovací banku Slávii a který nesl název Škodu nezjistí, kdo se pojistí. Bankovní úředníci ho předváděli ve dvoraně pojišťovny každou sudou hodinu jako náborovou akci. Já tady mám náčrtek a popis, takže bychom se pokusili tento výjev zkomponovat. Tak, uprostřed scény je pojišťovací agent. Myslím pojišťovacího agenta. A zde vpravo je skupina nepojištěnců. Vlevo stojí pojištění rolník. Tím jsme vyčerpali naše kádrové možnosti a musíme se obrátit o pomoc k vám. Prosil bych lavičku. A na tu lavičku bychom potřebovali tři dobrovolníky, tři muže. Nebojte se, je to jenom kompoziční vyvážení obrazu, budou tady jenom sedět. Takže pojďte třeba vy. Jenom budete sedět, nebojte se. Tak ty nám budou představovat trojici pojištěnců. A vedle pojištěného rolníka stojí jeho žena, takže bych potřeboval ještě ženu při mě stáří. No, stáří vlastně nerozhoduje. Nebojte se, bude to jenom tak. Začneme tady tou trojicí nepojištěnců. Ti se charakterově odlišují. První nepojištěnec je rozhodnut, pevně už rozhodnut dát se pojistit a hlásí se o příslušné tiskopisy. Ano. Druhý nepojištěnec se také chce pojistit, ale váhá, zda má uzavřít pojistku úplnou nebo částečnou. To váhání vyjádřete nějakým gestem. Ano. Třetí nepojištěnec se také chce pojistit a už kontroluje výši své hotovosti, jestli se pojistit může a na kolik peněz. Peněženku, něco podobného. Tak. Teď tato trojice pojištěnců. Tak první pán nám představuje zatvrzelého odpůrce pojišťovací myšlenky.

vyhořel, pojištěn nebyl. Takže na to, jak se patří, doplatil. Ale ani toho nepoučilo. Pojistit se nedá, je to postava tvrdošíná, záporná, nesympatická. Možná, že by bylo lepší, kdybyste si přesedl s tím pánem. Ten pán se mi zdá na toho odpůrce lepší typ. Ano, tak. Druhý pojištěnec je smutný. Vyhořel, byl sice pojištěn, ale proti krupobytí. Takže teď je smutný, ramena svěšená, obličej protažený. Ten obličej by nešlo víc protažený. Třetí pán, ten také vyhořel, proti požáru pojištěn byl, ale nezaplatil včas pojistnou splátku. Takže od pojišťovny nedostane nic a teď si drbe hlavu. Tady pojišťovací agent ukazuje váhajícím nepojištěncům a zdrceným pojištěncům šťastně pojištěnou rodinu. To jsem také Tato rodina byla pojištěna proti požáru, sice vyhořela, ale včas splácela pojistné splátky, takže může být po požáru plně spokojená. Mladé paní bychom byli ještě šátek, aby vypadala skutečně jako rolníková žena. Michal teď bude tak laskat a udělá vás maminkou, ano? Tak a teď bychom potřebovali ještě ústřední postavu celého obrazu, totiž Slávii. Symbol banky Slávie. To vždycky, jestli si pamatujete na ty pojišťovací plakáty, byla mladá, hezká žena. Takže bych prosil ještě jednu dobrovolnici, třeba diváků. Nebojte se, bude tady jenom stát. Bude tady tedy stát a v ruce bude mít tento nový domek, který pojišťovna dává tedy šťastným pojištěncům, vyhořelým. Myslím, že to je celkem skutečně jednoduchá záležitost. Nic zvláštního. Je tu jenom ještě takový detail, že ta žena musí být nahá. Si pamatujete z těch obrazů, že? Tedy úplně nahá není. Má přes prsa, respektive mezi prsy, šerpu v národních barvách. Takže nebojte se, je tady teplo, hřejí nás reflektory. Vy jste se hlásila? Já myslel, že už se rozepínáte. Jsem upravovala límeček. Tak než se ještě rozhodnete, já bych vám chtěl říct, že na základě účinkování v tomto našem živém obraze se jedna slečna vdala šťastně. Ten její nastávající, který ještě neznal, tady byl v divadle a viděl jí tu vůbec poprvé ve svém životě a hned jako banku Slávii. Už spolu žijí 2 roky. Paní nám píše, že manžel často vzpomíná, že si koupil tedy lísky do zadní řady a že prý dneska lituje, že nesehnal lísky někam blíž. No. Tak opravdu by se nenašla nějaká dívka, která by odložila skrupule? Nenašla. No, jste sami proti sobě. Tak my zase budeme muset udělat to, co děláme vždycky. Prosím vás, svlékněte doktora Pence. Uvidíte, že to nebude tak pěkné, jak by to mohlo být. Teď prosím vás, zaujměte ty pozice. Ano. Tak. A než si uděláme přestávku, tak tu chvilinku necháme na sebe obraz působit, ano? Plně soustředěně. Ještě maličkost, prosím vás, než bych jenom nerad rušil. Všimněte si jedné zajímavosti na tom obraze. Tady ten prostřední nepojištěnec, tenhle ten, co váhá,
ten má takovou zvláštnost, že ať ho pozorujete z kteréhokoliv místa sálu, vždycky se na vás dívá. Můžete se o tom přesvědčit. Tak nejprve se přesvědčí tato polovina sálu. Teď se přesvědčí tato polovina sálu.

0: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
1: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
0: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
1: Ano.
0: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
1: Ne, to bude asi nějaký omyl.
0: Já zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
1: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
0: Jak jako vůbec?
1: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
0: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
1: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
0: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
1: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
0: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
1: Ale já jsem u moře nebyl.
0: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste páté. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
1: Byl, ale to nebylo letos.
0: No a umíte o tom povyprávět?
1: Umím.
0: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
1: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
0: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
1: Jo, on to nikdo asi nepozná.
0: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
1: no,
0: ne?
1: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
0: Tak jste připravený.
1: Ano.
0: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
1: Ano.
0: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
1: Ano.
0: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
1: U moře.
0: U moře, ano. A u jakého moře?
1: Já jsem byl u velikého moře.
0: Ano, moří je víc, že?
1: Ano, moří je hodně.
0: A vy jste byl u velikého moře. Moře to je vždycky veliká záležitost. Veliké. To je něco jiného než naše rybníky. Ta plocha, to je nedozírné.
1: Kde?
0: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
1: Ne, to bylo modré.
0: Ano, jaderské?
1: Modré, takové modré.
0: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
1: Ano, ale bylo modré.
0: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
1: Převážně bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
1: Ano.
0: Sami jste si vařili?
1: Ano.
0: Bábovky a ryby?
1: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
0: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
1: Ano.
0: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
1: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
0: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
1: Ano, spolupracovníci ze stanu.
0: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
1: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
0: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
1: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
0: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
1: To snad jo.
0: A to se nikdo nepohoršil?
1: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
0: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
1: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
0: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
1: Ano.
0: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
1: Ano.
0: Máte klobouk, jak vidím.
1: Kde?
0: Na hlavě máte klobouk.
1: Aha, ještě ho tam mám.
0: No máte, samozřejmě.
1: Jestli mě neslí vítr, jestli
0: ne,
1: ho nespouk.
0: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
1: Je tam.
0: Máte taky baloňáček přes ruku.
1: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
0: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
1: Ano?
0: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
1: Pěknou koženou vepřovici.
0: Ano, co máte v té aktovce?
1: Bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
1: Nic, že ne.
0: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
1: to. Tak vám děkuju. Tak
0: ano, můžete jít.
1: Jo, můžu jít přímo za nosem.
0: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
1: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
0: Můžete dopředu a rychle.
1: Děkuju.
0: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
1: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
0: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
0: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Luďku!
0: Ano, stop, stop, zastavte. To je to ztracení. Zastavte se. Jdem domů.
3: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
4: No jo. No jo. Teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupá kerivu, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic. To ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s troucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale to my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on pak koho by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
3: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
4: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou novinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel novinář. A tam mu ještě ti zvinová říkali, je pravda, že tady byste se naučil teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a příběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, aby, co, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologické zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni pojí na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni pojí, no a co, on pojí, no, nebyla to špatná neděle. A jedna moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto a v tom vstoupil Ilja Racek. Takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, on pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělejte dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený, Hanzlíku, a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněm a pán Hanzlíku, pocit, nevíš, co jsem říkal vzpomenout.
3: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
5: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se dostal smí říct. To jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel, pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou Lomozíka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali, a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá: ať uhořím, jen když nejdu.
3: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
6: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo
4: loutkář, jo, loutkář. Ty myslíš, ano, ano.
7: To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
6: Plnovous.
7: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto. plný vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra plácí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
8: vypil,
7: no, tak skvašenej.
8: Ano.
7: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
8: Klích?
7: Ne polivku, klích.
8: Ty máš rád klích, ne?
7: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
8: No.
7: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
8: Jo.
7: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
9: Já jsem mockrát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
3: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
10: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
11: A to u nás?
10: Ne, to nebylo u vás.
11: Ne.
10: Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
11: ne,
10: teďka, protože...
12: Proč ne?
10: Ale, tak se...
12: Proč ne?
10: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice, říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka ta to určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali později. Celkem s odezvou se to nesetkalo, ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa ode vedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Na... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice odvízta a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem řekl, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako, jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuješ, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
3: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
8: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
3: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
8: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
12: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Verichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Verichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo, a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zigmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
13: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
12: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na jedna vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal, a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohle to přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský a říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tolem to po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prýma.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

opona. Jo, to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá. Řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupne tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptýz a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 16:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem s sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávají.
1: Dávali. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. A Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu. Tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk. Nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? Já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
4: Pardon, můžu?
5: Pojde, první!
4: Neraskáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obličeji, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, ona tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
5: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš. A říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se.

0: něco, aby měli pocit, že pokaždý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No, kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dělám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobel autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk, no a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
1: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli.
3: Promiňte, co je? Vás...

0: Dostě, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
0: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
0: Člověče, vy nejste lupič. A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
0: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
0: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat. Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
0: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
0: Nať potřebujete přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
0: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
0: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
0: Ne, jakou?
1: Taťána.
0: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
0: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
0: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
0: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
0: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
0: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
0: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
0: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
0: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
0: To je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
0: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
0: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
0: Smrkový háj.
1: Bez háje.
0: Co to? Jděte.
1: Kam?
0: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, 6 voků z Rožmberka, 3 Talafusové a malý Pepíček.
0: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
0: Nožičky.
1: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
0: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
0: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
0: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechci držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
0: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
0: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
0: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
0: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
0: Čtěte, položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Dost, beru. To je hra ohromná.
1: Vážně?
0: To budou návaly.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
0: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
0: Mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
0: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
0: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
0: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
0: no,
1: bych...
0: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
0: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
0: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
2: ...90% písniček, přátelé, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer a první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
3: Co říkáte?
2: Co tady hledáte na jevišti?
3: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malej aluminiovej, tak ho tady hledám.
2: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
3: Takhle veliký byl asi z aluminia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
2: A já to mám ten uzávěr.
3: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček,
2: no, klíček jsem měl v kapse.
3: A vyndal jsem také kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
2: A byl pryč.
3: A byl pryč. Jak to víte?
2: No, když spadne, tak je pryč.
3: Ano, jo, a on spadl, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout. On spadl dolů a byl pryč vám.
2: No jo,
3: ale malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
2: No jo, ale prosím vás.
3: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takovej zámeček
2: na kole. No ten uzávěr, to
3: ten
2: už jste říkal.
3: A na to
2: no,
3: jsem měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapci ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
2: No ale teď...
3: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Ale já ho mám totiž na kolo,
2: no
3: víte,
2: já
3: mám
2: zarezervovanou. No jasně.
3: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl. Aluminiovej z aluminia.
2: Myslíte hliníkový, ne?
3: Co?
2: Hliníkový.
3: Ne, aluminiovej to byl.
2: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
3: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
2: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
3: No jo, ale s mojí hlavou. No.
2: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte...
3: To není, to je od holuba něco, no nebo co. Ne.
2: No tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
3: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho.
2: No a proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu? No,
3: tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Dobrý, jo. Nezdán Windu. A útežba, ještě si včera mankli, co? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrže.
1: My vám to přijdem máznou.
0: No, to bych jo, zítra sloučím celý den na chodníku, ne? No, jsi s dětku nějak chytrý, pane člověče, ale radíš si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buružálko, jo, nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
3: Je dobytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvíkačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele, sestry, člověče. Neměla půl?
1: No, já nevím proč.
0: Hele, neměl půl, co ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubovák, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až to uraním nosití.
4: Ne, to je vymenu jak jaký.
5: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nabili zoňák.
5: No.
0: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašinfíra, jo. A lokomotivu let celou od vodvobilí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, no, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A utřebují na kolejích jaké, šele. Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bych mohl udělat v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utekl do pole.
5: To už soudruzi hraničí s pučem, abych si soudruzi neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvraceči výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele jo.
5: Hele, bacha, už je tady.
6: Debatujte, abychom se rozsešli na osobním výpovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
5: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob.
6: Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazíte všichni, zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž.
6: Zajmeno, soudruh, generálně tajemník Jakáš.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká?
0: No ne, no, my už dejme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase, kam teď?
7: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení.
8: Dobrý, jo, nepřeřekl jsem si nějak nebo.
5: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví.
5: My straníci, na rozdíl od vás, čili Pavlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi z UV, že jsme údržba uvědoměla.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, nezabloudíš. Ní, proč by bloudil, ní, tady jsi ználi. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš, to víte, jak zabloudil Brezně v lese, nevíme. Ní, tak ho hledali, rozumíš, potkali zadice, a pro jestli neviděli Brezněva. Prejženě. Pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaile.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk. Nikde, ticho, já bych to stejně zapřel.
4: No, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
4: No, dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
4: No ale ty počasíčko májový dneska, člověč. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to co se mi zdá, jo? Dneska by mohli jít.
2: Hele, je čas, pojďte, ať to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
9: No vot, soudruzi. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhovi ředitelovi. Soudruhu Janisovi.
6: Sešli jsme se u příležitosti zítřejšího slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svoji atmosféru do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme. Vždy připraven.
4: Něco tím těli. Půjte nějak. Nějak tě smrdí plitutně.
6: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím.
10: Já tady prostě soudruži dítěj zkrátka. Předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
3: Já vás taky vítám za všichni.
4: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
3: No tady Anna, máte malou dětičku.
10: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
4: Ní, hele, jaký vokukuje kozí.
6: Takže prosím, do zkoza.
1: Vy jste tý lokomotivě utek?
10: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ač prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
6: No, další dotaz, nastavte se, prosím.
4: Nebudu jít na záchod.
10: Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
4: Ne, já si z ní snad podojí.
2: Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
6: Další dotaz.
4: No, on nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžem za peníze fabriky přestavět novou, jako jo.
10: Tady furt smrdí plyn víc a víc, víc. Soudruzi, tam přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
4: No, tak to má rejt zase. Jo, ještě bychom mohli tady rozdálit si koupit nový plotny.
10: No, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
4: No, to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
10: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
4: No, Magnum čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odbíral, nebo?
1: Ne.
4: No, já že tady prutnák ten plyn cítím, ví.
9: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko.
3: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že kde mám holku, no včera mi...
10: Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut pozdě a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový klidánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
6: Další? Sodrhu, otevřete dveře, nějak to celcem plen.
0: Ne, můžu se jí převlíknout, už jsem se podojí.
1: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
10: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
3: No a tady máte sodru chlebíčky, zákusek a kafíčko.
10: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko.
6: Samo sebou prosím, já vám přepolím.
10: Ježiši prostě!
6: Ura! Da zdravstvuje krásné armie!
10: Udržba, kurva!
6: Hele, tu je paráme všichni pryč.
4: No, ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
0: Nikdo zase.
4: No, jenom, já když byl malý, když mi part, víc, tak mi táta říkával, že jednoho krásného dne půjdu komunistí do prdele.
2: Je, první máj lásky čas, všude plno fízlů a on zase reje.
4: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubové.
4: Jsi prasák, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě.
6: Máte černý bot na úvěsa, draze, a u mě dva. Vy si koledujete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty. Jedna...
1: Jedna a jedna jsou...
6: Co je to za vytvor?
4: No, my jsme to včera zmrvili, noci jsme svoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikála.
6: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené soudružky, vážení soudruhové, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svátku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robotě domů.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, a i tam.
2: Ty ho nemůže slyšeli, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, Bajs. Já cítím, malér, velký kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářstva.
2: Vům fakt slyší.
1: Nech žije a skvěte naše socialistická republika. Nech žije a skvěte komunistická strana ČSSR. Nech žije a skvěte pracující lid této krajiny. Nech žije a skvěte naše socialistická republika.
2: Ne, vům furt měli to sami, vům. Není divu, ty včera nasrali jak keši.
3: Jak to?
2: Mě se ptali jak keši, co jako, a on, že prý Husák kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ty z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A jak keši, no jo, ale ona je moje.
4: Hej, Maxam. Odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnici vnuk z večeři. Nechcete jít se mnou, Rožárko?
5: To vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bys to má vátko vyndat z toho nosu, co?
4: Nechtěl.
6: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky, nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, hned ti psychoračky povolili, kdo to přidělával?
4: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
4: Ne, dva jsem zapíchnul.
7: No vod, ničeho. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelní.
2: No, ne, kladivu, hřebík, au, další, tak, je tam na furt, člověče.
4: Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadali.
2: No, je to maně přidělá, ne? Přestane se aspoň vrtat v nosi.
6: Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivou. A každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
4: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
6: Lékař, je tu někde lékař, teče krev.
5: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
8: Rybiate, prvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je jelo, hele, drčni do mě.
8: Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice. Hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo Leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? A co všichni vyjrál?
7: No, vod upoutali jsme pozornost, paňat, no.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
6: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj. Máme tam nápis učení do hoven.
9: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu.
4: Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
7: Není to obrněný transportér?
2: Ne, tě je multikárny.
7: Myslím před námi.
2: No prdele.
6: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
2: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
8: Už nás obkličují.
7: To je slušný malér, panět, no.
4: No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
2: Ne, jak jsi poznal?
4: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

0: 4, 3, 2, 1, 0, zážeh. Počkej, Jeffe. Ty, Jeffe, ještě než začnem, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Jeffe, tehdy, když bylo admirálu Fergusonovi, tak 3 nebo 4, možná 5 nebo 6, maximálně 7 nebo 8. Rozhodně ne víc než 9 nebo 10. Stala se taková nemilá věc.
1: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
0: Přesně tak, Jeffe. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
1: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
0: Jeffe! Jeffe! Vím, že to víš. Chtěl jsem jen, abys to věděl.
1: Já vím.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na dvojce.
0: Plyn zvýšit na trojku.
1: Zvyšuj o plyn. Plyn na trojce.
0: Pánev.
1: Aktivovaná.
0: Olej.
1: Teflon!
0: Promiň, Jeffe.
1: Už o tom nemluvme.
0: OK. Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na trojce.
0: Plyn zvýšit na čtyřce.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na čtyřce.
0: Vařečka.
1: Dřevěná akut.
0: Aktivovaná.
1: Seš hluchý, Jeffe!
0: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
1: Alright.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
1: Plyn na čtyřce.
0: Plyn zvýšit na 5.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na 5.
0: Pánev nasadit.
1: Násadba provedena. Vajíčko.
0: Vajíčko.
1: Vajíčko. Vajíčko.
0: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe. Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy došlo?
1: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
0: Přesně tak, Jeffe. A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat z kořápka.
1: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plácli na to, že se nám tam nesmí dostat ta skořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
0: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, pak se nám tam dostala ta skořápka.
1: Ty, Jeffe, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej se to. Za žádnou, ale za žádnou. Cenu nesmí stát.
0: Ty, Jeffe. Tak ale ruku na to.
1: Jo.

0: aby dal Ferguson.
1: Ano, přátelé, dobře. Já jsem tady nyní nahmátl nadmíru zajímavý, i když na první pohled velice stručný dotaz. Jak správně telefonovat? F. Poupě se ptá. Stejně, přátelé, je to zajímavé, kolik občanů nám v tomhletom ještě tápe, i když v každém telefonním seznamu máme vlastně jakýsi návod, jak správně telefonovat. No, vyjádří se, kolego.
2: Vážení přátelé, i když v každém telefonním seznamu jaksi máme pokyny, jak správně telefonovat, mnoho občanů nám ještě tady v tom tápe.
3: Kolego, to už jsem říkal, kdyby si laskavě k tomu přidal něco nového ze své vlastní tykve.
2: No podívejte se, přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Chápete to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi odzve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já vám něco račky vytrestávám, jo. Tak, on řekne halo, jo, a já řeknu, těší mě. A směj se. Přátelé, já se směji.
1: No, já myslím, že by neškodila praktická ukázka telefonního rozhovoru.
2: Přístroj.
1: Přístroj.
4: Prosím, zde je Belův přístroj.
2: Tak, přátelé, zde je přístroj starého Beli, že... A já myslím, že nebude od věci, když si nejprve přístroj popíšeme pro ty, kteří vidí přístroj.
1: Prvně. Popíšeme, kolego, jistě, já zde mám tušku.
2: A je se jedná o ústní popis přístroje, kolego.
1: Kolego, prosím tě, to jsem pochopil, buď rád, že se vtipnou narážkou snažím obracet věci v žert. Tady přeci nemůžeš popisovat, kolego, telefon, to je podceňování diváka. Tady všichni diváci snad telefon znají, ne? To je nošení dříví do lesa.
2: Ale jaký dříví, prosím. Ale prostě, kolego, ty se na ně neznají nic, podívej
1: to. Kolego.
2: No prosím vás, rozsvítáš, na ně vidíme. No.
1: Ty se zapomínáš.
2: No teďka už vidím, že nevědí vůbec nic. No podívej tamhle na toho, ten například neví úplně vůbec nic.
1: Laskavě toho nech na pokoji, to je můj bratr. Nech laskavě naši rodinu na pokoji, to neděláš prvně, kolego.
2: Nazdar. No tak to ne, to je tamhle, já myslel na druhý straně, a je, to je Jindra.
1: Ano, to je od vás zase, že jo.
2: Nazdar, Jindro, kde se tady bereš? Je, kdo tě sem prskl? Je. Jindra je tady, ty příbuzní jsou jako vši. No, jsem rád, že tě vidím, pozdravujte tu. Prosím vás, zasněte, ať na něj nevidím. Jindra je tady. Vážení, my, příbuzní.
1: Teda. Neděláš pořád to příbuzní, ne?
2: Pardon. Milé vši.
1: Kolego, zpamatuj se, dokud je čas.
2: Milý Jindro.
1: Nech Jindru už.
2: Vážení přátelé, tento přístroj, který se zde nalézá před mými zraky taky.
1: Tak on to bude popisovat. On to bude popisovat. No tak to kolegovem rychle aspoň.
2: Tak ten spočívá na stole, neboli jak my odborníci říkáme též na stolní desce, že ano, která je elipsovitého charakteru, ze které vybírají čtyři nožní části, které jsou zakleknuty do podlahovité části, že ano, z podlahovité části potom...
1: Ano, tam je strop, kotelna, kotelník a koks. Kolego, laskavě zůstaň u přístroje, když už musíš něco popisovat.
2: Přátelé,
1: jen to rychle řekni, jaká je to typa.
2: Přátelé, typa to je známý, tady to není, ale to je H2SO4. Ano. Takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, která spočívá vlastní vahou na elipsovi, to je tabuli.
1: Nech tu desku být, i tabuli.
2: Ano. Která spočívá vlastní vahou, to je část nazvaná těžká, neboli sedací, až ona vlastně ve skutečnosti nám sedí.
1: Latinsky, kolego?
2: Sedací latinsky bidetní. Ano. A tato část, kterou já držím v ruce, která je z mého pohledu vůči vám momentálně levá, tak to je část nazvaná lehká, neboli zvedací, neboli taky latinsky rukodržadlová, že ano. Ta se ještě skládá z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
1: Co si myslíš ty, kolego? Zítra půjdeš s hlavou. Už volali třikrát.
2: Přátelé, je to skutečně tak, zítra půjdu s hlavou. Něco mi tam klepe. To už budou zase ventily.
3: To oni ti řeknou,
2: no,
3: kolego.
2: Oni to trošku obrousí. No, tato část, kterou momentálně vůči vašim zrakům pozvedám. Žán, to je část zvaná těžká zvěda. Má zde ještě číselnicový okruh. Zde jsou například čísla jako například 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nebudu je jmenovat všechny.
3: Kolego, nezapomeň na šňůru.
2: Já se ke šňůře, kolego, dostanu. Zde jsou zase písmena, jako například A, B, C, D, kočka přede, že ano, potom F, liky, mlk, fk. Potom. Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Betnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, že ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená kupředu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, klid. Že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
3: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domovu. Klid.
2: Jak malí chlapci někteří. No poslechněte, já mám času dost.
3: Kolego, to jsou jedni a tichíš, vy byste měl přesadit.
2: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme se zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím, kolego, hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
3: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
2: Kolego, se svačinou. Kučero, co to u vás bučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor Kučery. No a
3: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
2: No ne.
3: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
2: Já se snažím látku zpestřit.
3: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
2: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni, kolego, s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné, i tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Tis prska zde teď. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? A to jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
3: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
2: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře dostal, říkej si to sám.
3: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Ergo, co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zoubky. Kolego, podej mi motiku, budeme šroubovat. Motiku, dlá...
0: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
3: Vevnitř je místo.
0: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
3: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
0: A jak tam asi vlezou?
5: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
0: Šňůrou, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůrou.
3: No to jsem nelez.
0: No víš to, a kde jsi
3: my? Místnosti.
0: No jenže tam jsi dostal samočině, ta šňůra, ta kroucená páče, zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
5: Ozdobí,
0: to se urve.
3: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
0: Ta šňůra je kroucená, protože je zbytečná, to je stejně všechno jenom automat.
5: Automat? Jako bife.

0: No co hrajete? Ale kapelní, dal někdo pokyn, co někdo pokyn, dal jsem já pokyn. Podívejte se, jak to tady vypadá a vy hrajete. Muzikanti, muzikanti, či myslíte, co, čím, kudy? Tady bude klid, jako v hrobě. Prosím, pánové, můžete pokračovat. Zajistil jsem klid.
1: Fuj, širák, odhazuj dál. I z krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Až stále mi ještě mě halí.
2: Můžeš mi vysvětlit,
1: Ručku? Já to za sebe neservu.
2: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
1: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
2: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Ručku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. Od tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
1: No, Otely, jsem snad herec, ne?
2: Herec, herec, na to zapomeň. To z tebe udělali. Od přírody si milej, prostej, upřímnej chlape. Takový o tě lidi znají a takový o tě chtějí.
1: Jo? Co mám teda dělat?
2: Nic. Stůj a mile se usmívej. No prosím, teď to stačí. To je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
1: No jo, ale to snad není žádný herectví.
2: Jak to? To je to největší umění, ani se nehnout a zaujmout.
1: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, nepředpájí
2: nebudu
1: stát jako nějaký.
2: Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
1: Kde?
2: No tady někde. Tak se ožeň.
1: Kvůli mouše. Se musím ženit.
2: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
1: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějaký pantomy. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
2: No, tak si snad broukej nezávazně.
1: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně. Brum,
2: no vidíš, a to je ono.
1: Brum, brum.
2: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
1: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
2: Proč, prosím tě, vždyť jsi milej. Klidně broukej proti všem.
1: Proti všem. To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
2: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
1: Brum, brum, nezávazně. Brum.
2: No, jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, a kdyby si k tomu takhle dělal.
1: Jako když šroubuju žárovku?
2: Třeba no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
1: Do tance?
2: No.
1: To by musel aspoň 500.
2: Ale ne, pro, stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozenej. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
1: Jo. Co si mi dělat chce?
2: No.
1: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
2: Natáhnout? A chce se ti? No, tak se natáhnu.
1: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
2: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
1: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
2: Jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
1: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu. Třeba tady?
3: No jistě.
1: Já se tady natáhnu. Jak širokej, tak praktický.
2: To je pohodička, vy?
1: Je, to je pohoda.
2: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
1: To je lahůdka. A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě zbudit, až bude konec představení.
2: Pro?
1: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
2: Jen se neboj, on tě vzbudí potles.
1: Potles?
2: No jistě.
1: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
2: Ty mi nechceš rozumět.
1: Si?
2: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený. Tak jsme domluvený, jo?
1: Tak jsme domluvený.
2: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
1: Tak dobrou. Já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už jsem přítal. Brum, brum.
2: Dobrou, brum, brum.
1: Kluci, já nějak nemůžu zabrat.
2: Je s tebou hrozný.
1: Neuspal bys mě, prosím tě.
2: A to víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat. No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
1: Normálně jako doma, ukolébavkou.
2: Ukolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřibylí prostý a taky přirozený.
1: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
2: No jo, Luďku, ale spí.
1: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl bys si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát a ti lidé byli, mě mají tak upřímně rádi.
2: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil, když ti to vysvětlu už dobu, tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci. Přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej.

0: natáhni.
1: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
0: Dobrou.
2: Brum brum.
0: Brum brum.

Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou.

0: Jak vidíte, kolegyně, mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
1: Děkuji.
0: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
1: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
0: Kolegyně, kdyby moment, vás... moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
1: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
0: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
1: Tak, že bych zkusila dát diktát.
0: Výtečně, čeština a diktát, od jak živa spolu souvisely.
1: Tak, děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
2: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
1: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
2: Kalhous.
1: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
2: No, ale mě by to zajímalo.
1: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
2: A co tam šel dělat?
1: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
2: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
1: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
0: Počkejte, to řekl syn?
1: Ne, to říkám já.
0: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do pl. No, jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
1: Tak pilný syn to. Pílil na lesní pych.
0: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
1: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
0: Třeba.
1: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
0: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
1: Pilný syn pílil na lesní pych.
0: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil. ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
1: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
0: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
1: Ano, všimla.
0: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
1: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
0: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni, a ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrad svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
3: Neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou. Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
3: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky proto, že ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
6: Jaké by bylo vaše poslední
3: přání? Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
7: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
3: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím?
8: Tady je ta žena.
3: Ano?
8: Žena slabá se hlásí o slovo.
3: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
8: Jsem od Tisku.
3: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
8: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
3: Na tohle?
8: Máte snad jiný?
3: Ne.
8: Škoda.
3: No, začala jste, Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
8: Jak jste se dostala k divadlu?
3: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
8: Co si myslíte o vlastním herectví?
3: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
8: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to? Co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
8: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
8: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti, tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
8: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
3: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
8: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
3: Ne, no tak to není přesně. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mi nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, ne, já to nic neříkal. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. Ale ona o tom nevěděla.
8: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
3: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
8: Nedo, chtěl byste být krasavec?
3: Chcete tím říct, že nejsem?
8: Zapomeňme na to, ano?
3: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně, na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídala a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože lidi máme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znamenko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuju. Najednou ty očička prostě se dívej, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Žal. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění, je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, to ale prostě ne, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jste přišel, pozděl se mě, pak jde, smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Vater to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fát. Vater to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je vater. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejč. Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku to je.
1: Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví vonňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, Lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělané takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele,
2: No jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších.
1: Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre séparée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami to se mě podařilo poprvé.

Mikuláš. Kdo na ten neuvážený nápad přišel, se už dnes neví. Ani otec, ani matka se k tomu nechce přiznat. Vlastně k tomu došlo jen kvůli Michaelovi, který byl ještě malý, a tak rodiče usoudili, že ho překvapí. Že Mikuláše dělal zrovna pan Denner, bylo způsobeno patrně tím, že dělal po léta Mikuláše vlastním dětem a měl jednak zkušenosti a jednak to byl soused, který takovou službu naší rodině velmi rád prokázal. Paní Dennerová tvrdila, že jejich děti jsou na otce už zvyklé a že scéna vždycky velmi dobře vyjde. Je pravda, že se začátek panu Dennerovi poměrně vydařil. Lehce bratra pokáral za to, že se nezrovna rád myje a že sem tam odmlouvá rodičům a pak trošku improvizoval. Na závěr se zmínil o pekle a o nebi, očekává je, že takto na bratra zapůsobí. Ukázalo se však, že se mýlil. Řekl bych, že bratr zpočátku pana Dennera trpěl, ale to jen za předpokladu, že ho Mikuláš nechá na pokoji. Tohle právě pan Denner neodhadl. Požádal bratra, aby prosil za odpuštění. Avšak ten se k ničemu neměl. Přece poslechneš Mikuláše, ne? Pravil lehce otřesen bratrovou reakcí. Bratr si ho nedůvěřivě prohlížel a pak si začal hrát s autíčkem. No, hochu, teď se ukáže, jestli jsi poslušný, řekl pan Denner, změnil taktiku. Ale bratr se k ničemu neměl. Mikuláš tedy pravil co nejvábnějším hlasem, že ví o chlapečcích, kteří také neposlouchali, a dodal, že by mohl vyprávět o tom, co se s takovými dětmi dělo. V tu chvíli začal bratra příběh zajímat. Matka se pokusila dát panu Dennerovi znamení, protože se domnívala, že by právě teď měl využít příležitosti, která se nabízela. Zamávala na pana Dennera, který však nechápal, co má matka na mysli, a upřeně na ní zíral. Bratr se podíval na matku, která se rozkašlala. Tak dobrá, já ti tedy povím, co čeká nehodné děti, začal Mikuláš, kterému svitlo. Nehodné děti i děti, které neposlechnou Mikuláše, když se mají modlit, přijdou do pekla. A v pekle to není žádný medhošičku, to teda ne. Pokračoval nejistě soused, který, jak se zdálo, nevěděl, jak dál. Bratr si dal hlavu do dlaní a byl zřejmě připraven na vyprávění. Jenže pan Denner se nemohl dostat k tématu. Tam v pekle, dole, tam je vedro a horko. Dole, tam je vedro a horko.

A matka viděla, že situace je vážná a nabídla Mikulášovi skleničku vodky. Ten ji přijal s radostí. Mikulášovi je špatně? Zeptal se bratr. Mikuláš se potřeboval napít, vysvětlila matka pohotově. Mikuláš se po alkoholu vzpamatoval a ujal se iniciativy. Tak, chlapče, teď se pomodlíš a pak něco dostaneš, anebo zavolám čerta, oznámil světec. Já chci čerta, řekl bratr hlasem, prozrazujícím radostné očekávání. No, rozmysli si to, pravil Mikuláš, který viděl, že teď jde do tuhého. Pan Denner čerta zná, zeptal se bratr matky. Já jsem Mikuláš, pravil pan Denner podrážděně. Nejseš. Ty seš pan Denner, řekl bratr s naprostou samozřejmostí. Světec si sahl do míst, kde nosíval opasek. Matka ukázala nový nápis. Nerada bych dítěti lhala. Mikuláš si to přečetl, ale vědomí porážky ho hnětlo. Vzchopil se k novému útoku. Tak já budu muset čerta zavolat telefonem. Oznámil bratrovi, očekávaje, že si to v poslední chvíli bratr rozmyslí a padne na kolena. Ano, ať sem přijde, řekl bratr a otočil se radostně k matce s dotazem. Když pan Denner čertovi zavolá, tak čert přijde? A matka přikývla. Ale ty přece nechceš, aby sem přišel čert, ptala se bratra nejjemnějším hlasem, připomínajícím unavenou vílu. Chci, řekl bratříče. Tak ty opravdu chceš, aby sem přišel čert a odnesl tě do pekla? Zaúpil pan Denner, otíraje si obličej kapesníkem. Chci čerta, řekl bratr a radostně zatleskal ručičkama. Tak dobře, řekl pan Denner. Vytočil jakési číslo, vzal do ruky sluchátko a pak řekl s námahou. Haló, je to peklo? Tady čert, totiž Mikuláš. Má sem přijít čert, protože je tu zlobivý kluk. Je to Klášterní ulice 22. Pak si uvědomil složitost situace a otočil se znovu k bratrovi. Oni se ptají, jestli jsi to doopravdy nerozmyslel. Řekl a bylo vidět, jak touží potom, aby bratr své přání odvolal. Já si budu s čertem hrát, řekl bratr a šel připravovat autíčko. Mikuláš zavěsil telefon a zapálil si cigaretu. Třásli se mu ruce. Nechte toho, zaprosila matka šeptem v nestřeženém okamžiku. Ale pan Denner je hezký, Mikuláš, řekl bratr, když se vrátil s autíčkem. Já jsem svatý Mikuláš! Rozlobil se muž v kostýmu a uhodil berlou o zem. Mami, kdy už přijde čert, zeptal se bratr. Brzo, brzo přijde a odnese tě do pekla, hrozil pan Denner. Matka pochopila, že teď už je situace beznadějná a běžela honem o patro níž k paní Dennerové telefonovat. Otec slíbil, že přijede taxíkem. Když se matka vrátila, žádal bratr zrovna Mikuláše, aby si odlepil fousy. Světec se prý po dítěti ohnal berlou. Matka dala Mikuláši ještě jednu vodku a ukázala mu nápis Otec na cestě, vydržte. Bratr chtěl vědět, kdy už přijde čert. Pan Denner ho ujistil, že už je na cestě a zmínil se o metle a řetězu. Bratra zpráva zjevně potěšila. Mikuláš, otřesen bratrovým chováním a klidem, začal najednou vyprávět a do detailu popisovat čertovo náčiní a jeho schopnosti, vztahující se k zacházení s uličníky. Bratr chtěl vědět, zda čerti hrají fotbal a zda mají rádi bombóny. Pan Denner začal tvrdit, že má dojem, že přijde celá tlupa pekelníků, kteří si to s bratrem vyřídí. Bratr se pustil do úvahy o tom, zda se všichni čerti k nám vejdou a kde budou spát. Matka napsala postupně tyto nápisy.

0: Nechte toho. Změňte téma. Co kdybyste se odmaskoval? Nemohli bychom mu to nějak vysvětlit? A není vám špatně? A pan Denner na všechny zprávy jen vrtěl hlavou. Konečně se dostavil otec. Hned u dveří zamrkal na pana Dennera a řekl, že potkal hlavního čerta, který vzkazuje, že mají moc práce a že se zastaví jindy. Pan Denner zřejmě nepochopil otcovo znamení, nebo ho prostě přehlédl, protože otci chladně oznámil, že on je Mikuláš a čert přijde co nevidět. Otec tedy znovu zamrkal a pak se pokusil vylákat pana Dennera do kuchyně. Nejdřív na obložený chlebíček, nezabralo to, pak na salám, opět bezúspěšně, a nakonec nápisem sejdeme se v kuchyni. Mezitím bratr začal otci vysvětlovat, že mu pan Denner slíbil, že přijde čertů víc, a řekl otci, že se už hrozně těší. Otec řekl, že celá věc prostě nevyšla a že si z toho pan Denner nemá nic dělat. Že to bude zřejmě v kostýmu nebo v masce. To se pana Dennera velice dotklo, protože právě na svůj kostým a masku byl velice hrdý. Také řekl, že se mu něco takového nikdy nestalo a projevil přání bratra střískat. Otec se pana Dennera snažil uklidnit a naznačil mu, že by Mikuláš, který bije cizí děti, mohl skončit před soudem pro ubližování na těle. Potom přiběhla paní Dennerová a prosila manžela, aby šel domů. Otec dal panu Dennerovi meprobamat pro uklidnění a slíbil paní Dennerové, že zavolá známému nervovému lékaři pro případ, že by šok pana Dennera neopustil. V noci jsme slyšeli, jak pan Denner bouchá dveřmi a křičí do světlíku obhroublé výrazy. Bratr spal klidně. Avšak trvalo ještě hodně dlouho, než se přestal ptát, kdy konečně přijdou slíbení čerti. Nakonec se o ně přestal zajímat, když mu otec řekl, že přijdou jen tehdy, když bude moc hodně.
1: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. Pětikilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný pětipokoják. Potřebovali peníze, proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. Pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí Petr pod plnovous. Prosím, pískne papiňák. Povídám, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá. Petr přisedá, pohladí Pavlu po parovodním potrubí. Promiňte průmyslové přirovnání. Pohladí Pavlu po paži, pak políbí Pirelku. Počkej. Poodsedne Pavla. Přinášíš prachy? Potřebuju prachy, prudí. Prachy. Proč pořád potřebuješ prachy, pindá Petr? Pro Patrika. Podívej, předej prachy, pak přidržím. Podej párek, potřebuju papat. Petra přepadá poměrně příjemná představa. Připraví policejní pistoli, povolí pojistku, pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr představu poliká, předává Pavle peníze, Pavla přidržuje. Pak přijde pondělí, pátek, pořád pryč. Petr pracuje, pochlastává, předává Pavle peníze, podle předem připraveného postupu Pavla přidržuje. Podělaná perspektiva. Pokračovat příště? Pro Boha, proč?
2: Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
3: Já to věděla.
2: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte první klavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
3: Nechte to.
2: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
3: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
2: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
2: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzim.
2: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
3: No v listopadu říkám.
2: No 17.
3: 17. no.
2: A kde?
3: No kde? No.
2: Na Al. Al.
3: Na Al Jašce.
2: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
3: Holky, nechte to.
2: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
3: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
2: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
3: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
2: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
3: Jo.
2: No! Přesně to. Opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
3: Ne, no prostě...
2: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
3: No. To se tak blbě učí.
2: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
3: Tak hlavní hesla...
2: No, to zase bude.
3: Byly jako...
2: Na Štěpána, bez Štěpána.
3: Bez Štěpána.
2: Jak ještě, do koše, no
3: a dál, no. Pak to, svobodné dolby.
2: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
3: Teda volby.
2: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
3: Máme holé v ruce.
2: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
3: Na Václavském náměstí promluvil
2: no.
3: Lid.
2: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? Kdo byl vyloučen ze strany?
3: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa. Zapa.
4: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
3: Osvobození Fojtíka.
4: Ale prosím tě!
3: Ne.
4: Tak si tipni se ještě jednou.
3: No,
4: jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
3: Očekávám funkci.
4: Ale už! Občanské fórum!
3: Jo, občanský fórum.
4: Protože tohle to nevíš, ale to zásadní...
3: Já jsem to věděla, no, ale... To vypadlo, no, tak to byl... Ty kraviny.
4: No, jmenuji některé členy vlády.
3: Jako tehdy, jo.
4: No, jmenuji, no, tak.
3: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej... No. Tak blbý má. Takový ten... No, takhle, jak furt takhle... Jako...
4: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
3: Dinsbier.
4: Dalšího jmenu.
3: Pak tam byl tán, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
4: Správně. Cída. Cída Kusnova. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
3: Jak?
4: Klaus, no jste. A ještě někoho jmenuj. No,
3: a pak ten,
4: důležitou ten, osobnost ten, nějakou.
3: Ten, takový ten, no, takový ten...
4: No, ano, ano, prezident, prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
3: Malá.
4: Ale prosím tebe! To byla velká strana, to byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
3: Byla to ta strana...
4: Komu?
3: Komu zvoní hrana.
4: A prosím! Komunistická strana!
3: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, já jsem to věděla.
4: No, prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka!

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět. Protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky měna. Celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím,
0: hlavou, ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě. Prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já no, u nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně, co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin,
1: a jistě, že
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál. Naposledy, la la la, la la la, la la la. La la la.
1: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
2: Ano.
1: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
2: Ano.
1: A navzájem řekneme své...
2: Ano.
1: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
2: Ano.
1: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
2: I snoubenek.
1: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
2: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
1: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
2: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
1: No a přesto stále dojemná.
2: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
1: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
2: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
1: A co tedy navrhujete?
2: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuju. Mohlo, prosím. To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu Jene Vodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
1: Děkuji za ukázku.
3: James?
4: Prosím, paně.
3: Co myslíš, James? Už přišel koniec roka?
4: Nevím, paně. Zámok barona Fusakila ještě nehorel. A ani zvony v městě ještě nezvonili.
3: James!
4: Prosím, paně.
3: ty posledné číslo slepého kůzelníka. Já se tě nepýtám, či v městě zvonili, ale či už je koniec roka.
4: Aha, už vám rozumím, pane. Víte, někdy to jde dost ťažko. Koniec roka ještě nie je, ale už budou Vianoce, pane.
3: No, ako to vieš tak presne?
4: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
3: Ten istý, čo sme mali v lani?
4: Áno, pane. Tak, ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
3: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
4: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
3: Mhm. Dynamitu máme ešte dosť? A čo granáty? No, rýchlo to nezoznam, James.
4: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak, najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta.
3: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
4: 2 padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
3: No tak teraz jej pošlem 2 výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
4: Áno, pane.
3: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Póla Dobšinského?
4: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
3: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
4: Ďakujem vám, pane.
3: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
4: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
3: No a čo? Za to nemôže mať gramofón. A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
4: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
3: No, máme tam ešte niekoho?
4: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
3: Ach, áno, už si spomínam. Smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
4: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru. Jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
3: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj, a čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
4: Žltačku, pane.
3: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa, tohto roku ti darujem osýpky.
4: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
3: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
4: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
3: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
4: Áno, pane, kanón je na balkóne, nabitý.
3: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.

0: Já nevím, pane Darček, ještě nemám.
1: James! Ty poslední nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj tolko a švihaj na balkón! Dělo připravit!
2: Dělo připravené!
1: Dělo namieriť!
2: Dělo namierené!
1: Šťastnou cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nějaká nová hvězda.
0: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak jako každý rok na Vianoce.
1: A krásné Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase běhat v nočnej košeli okolo rybníka.
0: Zdá se, že už běhá, pane. Prosím, tu je váš dalekohled.
1: Krásný obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel se určitě pokouší hasit, čo? Nádherně běhá ta jeho žena jako mladica. No, člověk by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
0: Ano, pane. Má skvělou kondíciu.
1: No a čuduješ se? Každé Vianoce takto běhat? Můžu by být vděčný, že jich takto otužujem. Tak pojďme, James.
0: Ano.
1: Dopijeme tu whisky. A ak se nemýlím, aj tej vody ti ještě ostalo. Však.

0: Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu bugy-vugy. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu, a prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19.10 jsem měl vybráno asi 200. V 19.30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni, víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Proboha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako krušný hory po těch kyselých deštích.
2: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
1: Ale pomalu, pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
2: ano,
1: říkala jste
2: Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
1: No a co,
2: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
1: Mech?
2: Ano, mech.
1: Říkáte mech?
2: No jistě.
1: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
2: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
1: Moderní sportovní
2: jistě,
1: účes?
2: Ano.
1: No tak ten by mě možná slušel.
2: No jistě.
1: Já totiž nejsem tak starý a z vlasa bych byl poměrně zase mladší.
2: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
1: Cože?
2: A ještí,
1: co to?
2: Ještší hormony.
1: Ještší hormony?
2: Ještí. No.
1: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
2: Nebo
1: abych měl na hlavě bodliny,
2: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
1: No tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
2: Jistě.
1: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
2: No.
1: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
2: Je. Yeah.
1: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
2: No,
1: a mouchy, že mi dají pokoj.
2: Yeah.
1: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
2: No, tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
1: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje.
2: Ale.
1: Dokonce mi nedává,
2: ale.
1: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
2: Nerozumím.
1: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
2: No,
1: rozumíte,
2: no.
1: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
2: Ale no tak. No,
1: je to prý ze švesté?
2: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
1: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
2: no,
1: protože
2: ano.
1: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
2: Proč?
1: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
2: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Schůzte ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
1: Ráno nebo večer?
2: Večer,
1: jo?
2: No. Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
1: Moment, jo? Já si to píšu. Tak
2: z blínu a durmanu,
1: no.
2: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
1: No jo, no, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
2: No to
1: no a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
2: No počkejte.
1: Čím budu rozdávat?
2: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
1: Po půl hodiny.
2: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
1: Já myslím.
2: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
1: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
2: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
1: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
2: No, samozřejmě.
1: Víte co?
2: A jak ráda.
1: Já radši dostanu plešaty.
3: Vítám vás, soudruh Prebindo, do 7. kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
4: Tohle vám prosím posílají státní pitlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
3: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
5: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pitlíky.
3: Výborně se mi,
5: ano, výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
3: Ano.
5: Ale...
3: ale teď už k věci. Ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kde
0: byl. Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a mámí mohli smavaje, smavaje, aje. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: To je všechno, ano? Končíte? Soudru Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tedy máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy... Soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně. Soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano. Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru Co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám. A naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem... Dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Oh, vodka moskovskája.
3: Správně.
0: Dětka?
5: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Oj,
5: já. Francouzský koják. Ano. Le Frason. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že?
5: Ano. No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek. Takže já myslím, že penzujme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře. A napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Ano, děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.
8: Ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého, netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal, prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to jsem nestratil. Na řebičku, teď si to může kdykoliv vyzvednout, jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to jsem nestratil.

0: 20., 30., když přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49 odlet Praha New York. Opakuji, inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49 odlet Praha New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... jsme vypadali jako takový rytíři a, to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak a říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal?
1: Není tady říkat.

0: Já Franta. Jak není, je napsaný, tož musí být, ne?
1: On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
0: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
1: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez chrostala, ty horší.
2: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit?
0: Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce, chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob.
1: A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne, ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metrkrát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padaly na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No to bylo halo samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákový šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bohám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme teda rádi věděli.
2: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonou a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
1: Ne, jo, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odporný sen, cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil. Že jo? Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8 až 15, ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo. Každých 5 minut, jo. Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo. Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Bylo to takový krásný, takový sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava, doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův?
2: A to ja widziałem pierwszy raz, żeby ktoś przyszedł i chciał kupić drewniaki dla siebie. No to jak panowie chcą, no to proszę bardzo, panowie mogą miał. Dobrze. Jaki kolor, proszę bardzo? Czerne byśmy chcieli, to jest modni, nie? Tak, no czarny kolor to jest taki bardzo seriozny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mnie żyje. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną, a weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, protože poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil.
3: Vážení, piděvají zličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
4: Spartko, Spartko.
3: A tak to já počkám.
4: Hele, jen se nedej přece dorušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
3: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
4: Ježišmarad.
3: No tak po dobrým, vraťte mi to.
4: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
3: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
4: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
5: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
3: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek? A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
4: Počkej, to by mě zajímalo, proč jsi mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou v malém.
5: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
4: Kolik?
5: 6 gramatických a ani jednu politickou.
4: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
5: No a?
4: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
3: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
5: Ale ne.
3: Štěchní do něj.
5: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
4: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
3: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
4: Je to dobrý anebo špatný?
3: Dobrý.
4: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat. Ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. My jsme prostě utlučený dobrýma zprávama.
3: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
5: Jo, a co to znamená?
4: No, že budeme platit větší daně.
3: Ale ne, to znamená čest.
4: Aj, tak to je ještě horší.
3: Tak tedy, Vidivajzlice byly vyhlášený městysem. Má to svý výhody.
5: Jaké?
3: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
5: No tak povídej.
3: No tak například, mám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
4: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili, potom z toho museli udělat šušárnova vsa.
3: Ale ne, to
4: mohli
3: musí...
4: by ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
3: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
5: No a další bod?
3: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
4: Co to je za akci?
3: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
5: To je mi nějaký povědomý číslo.
3: Počkejte. Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městyse Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroch. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení.
5: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
3: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
4: No,
3: lidsky.
4: Samozřejmě. No. Je, lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ si vždycky s každou akcí věděl rady.
3: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
6: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
3: Dneska to bylo bez hlasování, no, jo.
6: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospaný už uprostřed diskuze a... Teď člověk sotva zabere, tak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
3: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
6: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
3: Toho, co budeš zítra připouštět.
6: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
3: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.

0: Vážení rozhlasoví posluchači, hlásím se vám z Kulturního domu Národního podniku Špuntana. Letos už po desáté pořádá Národní podnik Špuntana jakousi oslavu Vánoc v podobě předvánočního karnevalu. A já bych vám rád v krátké reportáži přiblížil tu nádhernou atmosféru, která tady v tom sále Kulturního domu panuje. Ano, už se k nám blíží zajímavá maska. Je to skutečně chlapec poměrně nevelké postavy a já už ho vidím, jak k nám klopítá, je převlečený za palmu. Pojď, chlapče, posaď se a odpověz mi na několik otázek. Jak se jmenuješ, kde pracuješ a kolik je ti let?
1: Já jmenuji se Sergio Mario Martínez Juárez Ferdinando a je mi 27 roku. Ale mohlo mi být i 28, ale byl jsem rok nemocen. Protože mě kousla moucha cece sem do ucha, když jsem jedl rýži. A já pracuji zde jako většina lidí v tomto sále a jsem špuntařem. Již druhým rokem sbírám zde zkušenosti, které odvezu k nám domů do Tichomoří. A tam za vodou v Rakosi. A zkušenosti, které jsem zde nazbíral, budu používat i na výrobky, které my potom budeme dovážet k vám do Československa.
0: A co bys nám ještě o sobě řekl? Máš nějakého koníčka?
1: Já jsem vášnivým cyklistou, babetistou. A hrozně rád cílím ze vzduchovky.
0: No to je pěkné. A zajímáš se o něco také hlouběji? Máš třeba nějakou funkci?
1: Já hlouběji zajímám se o to, jsem vedoucím kroužku Urob si sama. Každý týden pořádáme hloubkové výlety do širokého dalekého okolí Ústí nad Labem. U nás jednou za 100 roku sopka udělá bim bum bac a několik malo čmoudíků a pár jeskřiček jde ven se sopky. A my celá vesnice odtěhujeme se o několik kilometrů dále. Ale zde každý týden valí se spousta různobarevných čmoudíků, různobarevných jeskerek, na nás valí se blíž a blíž a nikdo nikam nestěhuje se. Červený bílý zimě, bo moc se líbí.
0: No, ty jsi zvyklý na subtropické podnebí, jak snášíš zdejší zimu?
1: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na výběrovou rekreaci do Krkonoš.
0: A jak se ti v Krkonoších líbilo?
1: Mně moc líbilo v Krkonoších a ještě se mně líbilo pod Krkonoš.
0: Co se ti tam líbilo nejvíce?
1: Mně moc líbilo se tam... Líbilo se krojovaná jídla.
0: Myslíš krajová jídla?
1: Krojovaná jídla mě moc chutnala, líbila se.
0: Která nejvíc?
1: Nejvíc je kulajda a hemendex.
0: A co s nich?
1: Ten jsem nejedl, ten byl na mě moc studený.
0: Ne, já myslím, jak na tebe působil, jistě si ho viděl poprvé.
1: Působil velmi hezky, moc hezky, sympaticky na mě působil. A tak jsem ho nazbíral trošku do krabičky od broku Diabolek. A poslal jsem jej svému bratřičkovi do Tichomoří. K tomu, k narozeninám.
0: A věnuješ se nějakému sportu?
1: Ano, jak řekl jsem, jsem vášnivým cyklistou, babetistou. A každý na silnici mě pozná podle zvláštní speciální helmy z kokosového ořechu. Kterou pro mě maminka udělala k Ježíškovi.
0: No, kde jsi se tak hezky naučil česky?
1: na jazykovém soustředění češtiny v Košicích.
0: No. Chlapče, děkuji ti za rozhovor. Promiň, že tě neoslovuji jménem, ale nezapamatoval jsem si ho.
1: Já jmenuji se Sorio Mario Martinez Cuerez Ferdinand.
0: Opravdu je to trošku dlouhé na zapamatování. Jak ti říkala maminka?
1: Já, když byl, jsem ještě malé miminko. Moje maminka, když mě koupala ve škebli, vždycky zpívala. Jedna, dvě. Sorio Mario Martinez Cuerez Ferdinand dojde. Nese pytel z brouky.
0: No, to si mě, chlapče, moc nepomohl. Půjdem na to jinak. Jak ti říkají třeba naše zdejší děvčata? Nebo vůbec líbí se ti naše děvčata?
1: Mně moc líbí se naše děvčata zde. Moc se líbí, hlavně velké blondinky mě moc se líbí. Protože já jsem velmi malinký zde, měřím 151,5 cm. Ale u nás v Tichomoří jsem nazýván čahounem. A jsem jmenován velitelem pro boj ve vysoké trávě. V naší sobkové armádě mě děvčata zde moc líbí se.
0: Ano. A jak ti tedy říkají naše děvčata?
1: Ty bejku.
0: Děkuji za rozhovor.

0: váma pracoval, my jsme vás... spolu dělali někde.
1: Ale kde?
0: Angažmá jsme byli.
1: Vy jste přece Papulus.
0: Vy jste Bulova.
1: 2000 let.
0: Já jsem se vás nahledal. Já jsem se navtěloval.
1: 2000 let.
0: Já jsem vám chtěl omluvit, já nemohu přijít do ty hospody. Ale zabili mě.
1: Já jsem čekal tady celý večer tenkrát.
0: No, když už se rozpadají bílkoviny, tak se dá těžko chodit do restaurace.
1: 2000 let, já už ani nevím, čím vším jsem byl a kde. Ale jedno si pamatuju, jedno vím. Mně vám se nikdy nepovedlo narodit se z bohatých rodičů. Vždycky chudé.
0: No ale to je báječné.
1: No jo, teď.
0: To je pravda, jo. Ale teď se zase tím můžete chlubit.
1: Chlubit. Já z toho teď žiju. Aha. Já o tom i píšu v tom, no jak se to píše, to kadrikulum vitae.
0: Ne, ne, curriculum vitae. Kadrikulum mortis.
1: No jednou se mi podařilo pořídit si bohatý urozený rodiče. To bylo v Paříži.
0: Paříž.
1: Jo. 24. srpna 1572.
0: 1572.
1: To jsem byl svišť.
0: Svišť?
1: To jsem byl svišť.
0: Tatrách.
1: A já v Paříži.
0: Já svišť v Tatrách.
1: Já zase takhle jsem ležel na hedvábí.
0: Já takhle. Maminka nás vrhla v noze. V noze nás vrhla. Maminka. Tatínka pak vyspali. Ale krásně to měl udělat, měl ořechovou deštičku pod sebou a měl svoje jméno celý, svišť skalní. A byl dlouhý leta, byl v kabinetu.
1: Oh.
0: Ne ve vládním, ve škole jedně. No. A dávali ho kolovat žacma, děti ho hladili a vyhladili mu pleš.
1: No mýho tatínka tenkrát vyhladili úplně.
0: No ale to byli dospělí lidi.
1: Ano, ano.
0: A tohle byli děti, ty se to teprve učili.
1: No. Tedy já vám... Já byl sám.
0: Nás bylo 7.
1: 7.
0: S maminkou oktáva. Ale můj sestřičku a bratříčka sežral vorel. On to byl sokol, ale my to tenkrát nesměli říkat.
1: A proč?
0: Já nevím. U nás u svišťů každou chvíli nesmíme něco říkat, proto my děláme...
1: Já jsem takhle ležel... Takhle na hedvábí. Ležel. Takhle koukám, ležím, koukám, takhle. Slunce zapadá.
0: No co má dělat?
1: Na stěnách se nám blejská zlatý nádobí.
0: A paní matka rodila v kuchyni, že ano?
1: Ano. Vaše paní máti v noři.
0: Ano.
1: V noře.
0: My neměli kuchyň.
1: No my neměli noru.
0: No to bylo ještě před Ibsenem, že ano?
1: Ano. Tedy zlatý nádobí se blejská na stěnách. Já si tak ještě v duchu počítám, jak draho to prodám, až to zdědím.
0: Ano, ano.
1: A najednou vám, jak takhle ležím, tak takhle, jo, takhle jsem ležel, takhle vejde noc.
0: Noc?
1: Noc! Jo, tak.
0: A jen tak?
1: Jo.
0: Černá noc?
1: Jo, černá, ano. A já vám jak... Takhle ležím, jo, a ona jde. Tak já po ní takhle kouknu a povídám si. A hele, noc.
0: To vy jste si řekl?
1: Jo.
0: Vy jste si řekl.
1: A hele, noc.
0: To není možné.
1: Jak to? No řekl.
0: Vy jste si řekl a hele, noc.
1: A hele, noc, no.
0: No tedy na nemluvně to je projev teda. To už by se dalo vysílat.
1: Ne, ne.
0: No všem, kolikrát se vysílají delší a horší, že ano?
2: Prosím vás, to jste si řekl francouzsky tohle?
1: Když v Paříži, tak francouzsky.
2: Se ptá, ano, ano. A jak se řekne francouzsky? A hele noc.
1: A hele noc.
2: Máte pravdu. A hele noc. No, Francouzi nevyslovujou H.
1: Ne, ne, ne, ne.
2: A víte, že ho hodně přijdou?
1: Jo. Například, jak můžou hodnotit?
2: Jo, nebo, to je zabrouka omnival. Omnival, to pak je brouk.
1: Tedy já si povídám Elinos. A ještě si tak pro sebe dodávám a krásná.
2: Já rozumím francouzsky.
1: A ještě jsem si tak dodal inu letní.
2: Inu letní.
1: Inu, inu, jo. Inu. Už zapomínám. Prosím tedy všecko pravda. Elinos krásná vla a inu letní. Jenže na neštěstí Bartolomu.
2: Ajajajajaj, a tatínek byl Hugenot, ne?
1: Teď o tom mluvíme, v Paříži Hugenot. Tatínek byl Hugenot.
3: Hugenot, mon dieu, quel malheur. Un petit bébé juste mon nez, et tout à coup assassiné, non, nez.
2: To jste jistě, už nikdy nechtěl být zase člověk.
1: To nikdy dlouho.
2: Já taky ne, já jsem byl moc krát na světě, moc krát, ale já na tom nelpím, bejt člověk, já mě nejde o to bejt člověk, mě nebo to bejt.
1: To, bejt.
2: Bejt, cokoliv,
1: bejt. No jo.
2: Nebejt, je nuda, jak si bejt, a já byl věci, já byl bolvan dlouho. Bolvan, dlouho, já byl bolvan, pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, aby se pomstil. Pak jsem byla kapradina, já byla kapradina, tajnostnubná, já byla samec. Pak jsem byla kráva.
1: Ale ne.
2: Ano, já byla kráva a udojil mě k smrti zlý kulak.
1: Ale to...
2: Ale já jsem ho vypekla.
1: Jo.
2: Já spod letním litrem ve vemeni jsem přeběhla k jezeře. A nejvíc jsem se měla, když jsem byla mouch.
1: Mouch?
2: Mouch, já byl vždycky samec. Ale já jsem nebyla taková ta obyčejná moucha, taková, co se dá venku na všechno. Já jsem byla ta malá, černá, čistá, kuchyňská, civilizovaná, kulturně zapojená moucha.
1: Kulturně zapojená moucha?
2: Ano, já jsem dělal na obraze, ano. Se mě nějaký obraz nelíbil, pár dobře zvolených puntíků a z mocnáře byla selka. Nebo ze selky mocnář, podle toho, jaká filozofie v té domácnosti převládala. Řeknu vám, že já jsem byl na světě moc krát a v různých formách.
1: Jo, jo.
2: Byl jsem na světě, vyskytoval jsem se v formách organických a anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se, ale přišel jsem než na jednu a jedinou zkušenost, a totiž tu, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé.
1: Velmi správně jste tady slova nakladl. Vesmysl ten, že nezáleží na tom bejt to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají bejt tím nebo tím nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
2: To je ale hlub. To jste četl někde nebo?
1: Ne, já že jsou
2: tací. To jste si vymyslel?
1: Ne.
2: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někaď, to je, tohle jsem někde... No všem, to je hra na to napsaná. To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
1: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
2: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou.
1: Mladý pane, hulem na šance, straší vám tam tatínek.
2: A on tam jde a ten otec tam dělá A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
1: Bratr toho?
2: A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
1: Med?
2: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte, on chodí s takovou blondýnou. Ona je mešugé. Jeho pak pošlou do Londýna a přepadnou ho. Piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov, potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
1: To on neví.
2: Ne, to je tragédie.
1: Jo, to je tragédie.
2: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi to vědí a ten herec to neví.
1: To neví.
2: Máno, který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verši.
1: Jo, to je ve verši.
2: Celý ve verši.
1: To je tragédie, to jo.
2: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lebku toho komika Jorika.
1: A je, lebko, komik byl sťatej?
2: Ne, komik ne, ten hrobník je sťatej, ten komik. A tam je ta scéna s tou matkou jeho.
1: S matkou?
2: No, ona ho musela mít za mladá, až ona ještě kus, teda vám to. Ona takhle sedí a ona si sedí na tom loži. Tak pololeží a polosedí, no jak ženský, tak bývaj. A jednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá, a najednou vidí, že to je syn, tak honem takhle udělá. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši. A ona říká, co?
1: Tak je ve verši.
2: No to je, já to necituju přímo, já to jen tak nadhazuju.
1: To je hezký takhle, jo.
2: Já to nadhazuju. A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. A ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
1: Čí?
2: To je to nikdo neví. To je nějaký Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel študovat a vrací se. A ona byla pošuk, ona. A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? Proto to tak je. On tam. Ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy a... Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má nazýv, protože to bylo jediný, co se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina a... On má vytasí takovej korbel.
1: Korbel.
2: Kordel, jo.
1: Kordel, ano.
2: Teď nevím, kordela nebo hůl. A on vám tam píchne a ten dědek vám vypad, ale jak kordel. To bylo nádherné.
1: A mrtvej.
2: A on vám roloval, jak zajít. Já zval. Dál to nevím, pašně vyvedl, já jsem se pak hádal ještě v šatně, ale...
1: A vrátili vstupní, ne?
2: No. Ale já mu krát svrchník, takže mě se to krylo. Ale přeci to znáte, taky z toho byl film. Slavnej film!
1: Film?
2: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavnej. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
1: Jo!
2: Ženský to po něm nosí.
1: Jo!
2: Vypadá jako když juknou ze sudu s volejem.
1: Ano.
0: jmenuje? Mladým to sluší a starý to nosej, no!

jak mama dodrbala mikrovlnku. Po Vánocích si mama mezi řečí postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je burdel. Ona ju má a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát a jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do sedmého kolena, před očami hvězdiček jak v unii a zaspomínal jsem na anabazu před páru rokami. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil indě a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil jsem mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tuž začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roku a funguje dobře. Tuž jsem mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude hůvno v programě, může čumět na to tisíce talíř. Zrobil jsem mi školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyzkušala. Druhý den v tým pri uvaří oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že pri jí mám zjistit číslo do opravní, bo ta mikrotruba je jaksi posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí a ona, že nic. Ani ťuk. Což jak to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ní? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli enem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a malem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si v tom iskři. Zas se ptám už celkem nasraty, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v žití. Tuž fotér to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci. A jak se zoptala, jestli ani panev. Tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potom už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama prý, jestli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli jí to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla zrobiť fotrovi ráno vajca na snídani. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zapla čudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídani. 4 jeby, jak zděla na celý barák. A fotér tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona.
Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já, co i tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz, jak to má růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. Ba měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušina. Pán v létech, táhlo mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působili. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bojíte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak bojíte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
Strach nebo strachu? A strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to je, když ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne, začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy radšte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Už vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte.

A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, mám vstát. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Teodor Brán ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý. A mřížovi těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat, nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera Jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
1: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
0: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
1: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
0: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
1: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
0: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
1: Čeho?
0: Zítra hrajete s Kanadou.
1: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
0: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
1: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o 1 gól víc než soupeř.
0: Snad nám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
1: No, vyplašili mě 3 věci. Za první, Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci.
0: Jak to myslíte, trenére?
1: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
0: Proč myslíte horké léto?
1: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
0: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně. Přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
1: No, hlavně obránci Švédů.
0: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
1: No, čert ví, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky jméno.
0: Ivane, díky za rozhovor.
1: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole.
2: Kurva, že má ječ! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
0: No a nyní zpravodajství. Po počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
3: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
4: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
3: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím?
5: Tu jsou.
3: No já nikoho nevidím.
5: Tu, vo vedlejší kabině.
3: Kdo jste?
5: Co jsi ma nespoznal? Mám navíc iba fúd z Janku Liary.
3: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
5: Tak ma napadlo, že v tomto prostředí dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje něco zlého sebe.
3: No dobrá, ale teď k té odluce. Jak to chcete provést?
5: Co já vím?
3: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
5: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
3: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
5: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
3: No, něco málo snad.
5: Tak mi požij 20.
3: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
5: Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
3: No tak to je velký úvěr. To by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano. A...
5: Já bych jich nakopal do rytí.
3: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
5: Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing.
3: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
5: A co myslíš, kradnout?
3: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
5: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roku.
3: No pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
5: A půjdeme na pivu.
3: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
5: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
3: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
5: Čo se hambíš za svůj jazyk?
3: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
5: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A vím po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, mezi těch svojich hotnototů, čo nevěděl po našom, ano. Kolko je?
3: No bude půl čtvrtém, já už budu muset skutečně letištěm.
5: A já půjdem. Nemám fúzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš Klaus. Kebyže sa ťa moja stará opýta, áno, musíš jej povedať, že sme boli spolu v Davose.
0: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
6: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. S aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
7: Vážení přáteli, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přisvětit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením, a když to tak vidím, no, potěž koště.
8: Já, tyčko, drž ma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
7: Neboj se, Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
5: Připačte.
7: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
9: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
7: No ne, já jsem si chtěl učit. No nic, jede neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí, dokonce vyzvětné boty, co pak, vy jste ztratil botu?
10: Ne, já ji našel.
7: Ano, tak ty sice neuteče, ale zase si nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
10: Ne, pasáci, vale.
7: No jo, tak to jsem šla trošku vedle. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopte to proti vás. Ať to diskusit raději, Zuzanka, protože nejsem já ve formě. Takže kamera?
9: Jede.
7: Dobrý den.
9: Já, Wi-Fi?
7: Já těším a Bubílková. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten cejk do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: Vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepciu, alebo antikoncepciu, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilišek. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo filkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám s tou takový pocit, že se na vás splnilo to známé rčení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty, somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, čo se tam robí. Cigáni běhají za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedí ještě aj ty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dvaja jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. Ani máme svoje vaše, ano. Aj keď to je není prezident, je do vašu patejdl, sa volá, ano. Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí. A nekrkve sa do politiky, ako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od hajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zas naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, áno. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mně se zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovat přece jen více na hospodářský silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky velmi špatně.
1: Neboj se nič, stačí chvilku počkat a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť, ano? Poliaci vexlují, Čehuňu jsme nasrali, Maďarů těž, Rakušania nevědí a hovorí po našom, tak to nám ostává.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už málo nevytače, lebo ti rebra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, ano. Diváci se dívají.
1: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští...
4: Pánovi, díky a příští ty nenavidím.
5: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
0: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
5: No, tady jsou nějaký lidi s kuklama.
0: Co se tam děje?
5: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
0: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
5: no to je hruze,
0: letadla, probo, co tam dělají ty lidi?
5: Strašný.
0: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režii?
5: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsáď, tady se nedá dělat.
6: Izora. Vidíte s rukami von, nad hlavou, nic se vám nestane. Zbožong a Dobrodinský už odvolali.
7: A co je to za lidi zase?
6: Som tvoja stará mama. Máš 15 sekúnd. Toto štúdio je obklúčené. Nemáte šancu. Však musíte vedieť, že to delá zmysel. Vidíte, von, dajte ruky nad hlavu, či môžete aj nohy. Dosť bolo srandy, sir. Dosť už bolo srandy, teraz vážne. Sir, nahrá.
8: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako krušný hory po těch kyselých deštích.
9: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
8: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokán. Říkala jste to.
9: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku. Ukažte. No, a co? A víte, že
8: něco?
9: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
8: Mech?
9: Ano, mech.
8: Říkáte mech?
9: No jistě.
8: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
9: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
8: Moderní sportovní
9: jistě,
8: účes?
9: Ano.
8: Tak ten by mě možná slušel.
9: No jistě.
8: Já totiž nejsem tak starý a z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
9: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
8: Cože?
9: A ještí,
8: co to?
9: Ještší hormony.
8: Ještší hormony?
9: Ještí. No.
8: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
9: Nebo
8: bych chtěl na hlavě bodliny,
9: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
8: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
9: No jistě.
8: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
9: No.
8: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
9: Yeah.
8: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
9: Yeah.
8: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
9: Ale tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
8: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje. Dokonce mi nedává,
9: ale...
8: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
9: Nerozumím.
8: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
9: No,
8: rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
9: Ale no tak.
8: No, je to prý ze švesté?
9: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
8: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
9: no,
8: protože
9: ano.
8: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
9: Proč?
8: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
9: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
8: ne,
9: jo?
8: Ráno nebo večer?
9: Večer,
8: no.
9: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
8: Moment,
9: jo?
8: Já si to píšu, tak z blínu a durmanu, no.
9: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
8: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
9: No to
8: ne. Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politickým blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
9: No, počkejte.
8: Čím budu rozdávat?
9: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
8: Na půl hodiny.
9: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
8: Já myslím.
9: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
8: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
9: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
8: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
9: No... Samozřejmě.
8: Víte co?
9: A jak ráda.
8: Já radši dostanu plešaty.
10: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
11: Dobrý večer.
10: Lenka Stuniková, dobrý večer. Tak, jdeme v pejzánku. Ano?
11: Oui.
10: Mohu vás představit?
11: Ano.
10: Herečka, francouzská. Chantal Puno, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
11: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
10: Jako Linka?
11: Linka, ano.
10: Jako, no to jako v Brně tak, kdybyste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli tři Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
11: Samozřejmě, že to vím.
10: My spolu hrajeme několik her.
11: Ano, viděla jsem.
10: A třeba
11: Soška a královnu. Třikrát, dvakrát česky, jednou francouzsky.
10: Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
11: Ano.
10: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku. Potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá. Ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Ne? Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu, my jsme dva, já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, já už nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
11: Deformátor.
10: Anglicky, nevím, deformátor. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Puna, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru. Zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář?
11: Ano.
10: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď, Lenko.
11: Ne,
10: Lenko, musíte.
11: V žádném případě.
10: Musíte.
11: Ne.
10: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
11: Ano?
10: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
11: Ano?
10: Ano.
11: No, aha, takhle.
10: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
11: To je jak u zubaře trošku. Ježišmarja.
10: Opatrně?
11: Ano.
10: Tak, kamera je tam, Lenko.
11: Tam?
10: No můžete, ještě bych, já bych ještě deformoval, ano.
11: Ale slin tam trošku.
10: Ne, to nevadí.
11: Není to vidět?
10: Není vidět, z zadní řady nevidí. Krásně, a takhle. Krásně, Lenko, takhle, hejte už tak, krásně.
11: Ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
10: Že nebude moc zpívat?
11: Co?
10: Hele, ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
11: Já to si nejsem.
10: Ano, prostává.
11: Ça me déforme pas trop? Tu crois pas?
12: Ça tire un peu.
11: Je me sens pas très bien
10: à l'aise,
11: hein, tu vois?
12: Non.
11: Oui, c'est un peu mal.
12: Vous voulez français? Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
11: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça? Mais non, ça m'a frappé, hein.
12: Parce qu'il aime déformer les autres.
10: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlap. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
12: Co kecáš, ale?
10: Já překládám, co říkáte.
11: Ne, my toto vůbec neříkali.
10: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
11: No.
10: Francouzsky. V mém deformátoru.
11: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
10: Lenko, ale
11: ne,
10: to by byla...
11: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání. Kdybyste mi uvedl francouzsky.
10: To mohu.
11: Ale v deformátoru. Co?
10: No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci. V deformátoru, ale česky, ano?
11: No dobře.
10: To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, pomožte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Tam výslovnost je dokonal. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
13: To je náhoda. Pane. Jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl. No Vrána přece.
14: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
13: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
14: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás odněkaď znám.
13: No jo, právě. Víte, už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
14: No, jo.
13: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
14: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane? Pane Brabec?
13: Vrána.
14: Vlastně Vrána. Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
13: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
14: Ale co pa, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte? Já jsem vám byl včera u doktora.
13: Jo.
14: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
13: No to je horší. No,
14: něco jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
13: Ze skla?
14: No. Nějak jako sklo. Sklo.
13: Jo, tak a sklerózu.
14: Sklerózu. No jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
13: No jo.
15: No tak to je právě ta skleróza, pane Hooker.
14: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
15: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
14: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
15: Jo.
14: Jména, čísla. Čísla teda?
15: No.
14: No a to třetí už jsem zapomněl, to ne. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
15: Jak, vrána.
14: To byste ne... Co?
15: Vrána.
14: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
15: Ne, já se jmenuju Vrána.
14: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
15: No, ne, jo, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
14: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
15: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
14: Na hlavu, že jo? No, jo. A víte, už mě šediví, no jo.
15: No taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hooker.
14: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
15: Cože?
14: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá, no to je, co mi to zase ta,
15: no, tam... ta,
14: jak se to jmenuje, co mám?
15: Skleróza.
14: Skleróza, no co mi to zase dělá, no vidíte. Zkrátka a dobře, kde jsem to přestal?
15: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
14: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
15: Jo. No.
14: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
15: No, to jste neřekl ještě.
14: Aha, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
15: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
14: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
15: Jo.
14: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
15: No tak asi k jídlu, ne?
14: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu, jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
15: Jak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
14: No tlačenka je k jídlu,
15: jídlu,
14: to se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
15: no,
14: tak
15: ano,
14: se
15: k ano, správně.
14: To vy nevíte, tohle?
15: Všem, že to vím.
14: No bylo, to bych se divil.
15: Já vím.
14: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře, zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal?
15: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
14: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
15: Svíčkovou z tlačenky?
14: Co?
15: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
14: Z tlačenky?
15: No.
14: To já nevím, si ho to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
15: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
14: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No. Ne, vlastně tam jsem byl včera, já jdu, já dneska jsem jdu tady. Do toho jdu tamhle, do té...
15: Do samoobsluhy?
14: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
15: Jo,
14: ne,
15: tam,
14: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky... Kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
15: Já nevím.
14: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
15: Tadyhle no, máte nějaký lístek.
14: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedky... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
15: Lístek v pravé kapse saka.
14: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strejček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
15: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
14: Na tom telegramu, ano,
15: všim, že tam máte něco rukou, tak...
14: No jo, tady to je, hele, ta manželka mě to napsala na telegram, no jo. Čekejte, zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
15: Naschledanou. No,
14: jak bylo vaše jméno, pane?
15: Stehlík.
14: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
15: Stehlík.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová...
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se ale statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji v lásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říká, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Vážení přátelé, já jsem k vám přijel přímo ze zájezdu na Slovensko. Já tam jezdím rád, já se tam nebojím jezdit ani teď, protože mám auto s poznávací značkou PZ, že? To je Praha Západ a oni se tam myslí, že je to Pezinok. A Já se za to nestydím, že jsem na Slovensku, myslím, že jsem z Pezinku, já mám k Pezinku docela hezký vztah a mám na Pezinok docela hezké vzpomínky. Já jsem v Pezinku asi před 20 lety prožil lásku a láska k tomuto děvčeti mě později inspirovala k napsání písničky, kterou možná někteří znáte, písničky, která se jmenuje Já mám holku z Pezinku, ta má zuby ze zinku. A ona teda měla svoje, ale se to rýmovalo, že já mám holku z Pezinku, ta má svoje zuby, to by se nerýmovalo, to by to nebylo. Já jezdím na Slovensko bez obav už proto, že mám čisté svědomí, protože já byl odjakživa pro samostatné Slovensko, že? Protože budu mít konečně nějakou tu cizinu, kde se domluvím, že? Na těch pár let, že? Než se tam zase začne mluvit jenom maďarsky. Vážení přátelé, já jsem... Já jsem k vám přijel s takovým krátkým zábavným blokem. Můj krátký zábavný blok trvá asi 5 minut i s jedním přídavkem, který si vynutíte. A prosím vás, seříte si přesný čas, já mám 1:45, je to možný, 1:45. Seříte si všichni. Mladá paní, vy se hezky usmíváte, neseříte. Já to myslím vážně, protože potom Ondřej Havelka bude chodit po řadách, že bude to kontrolovat a kdo nebude mít přesný čas, tak tomu ty hodinky zabaví, bohužel. Ale já potřebuji, abyste měli všichni přesný čas, že abyste si potom mohli zkontrolovat, že to skutečně trvalo 5 minut, že aby potom náhodou zase někam nepřišel nějaký dopis, že Mládek to má krátký. Vážně zábavu. Já jsem byl původně pozván do Slaného s hudebním číslem, ale bohužel kapela, která mě doprovází, nemá čas, že už nemají čas chlapci se mnou jezdit po zájezdech, že protože podnikají, že mají peep show. A já jsem do toho jediný nešel, že protože mám už starší manželku. Vážení přátelé, tak Je to škoda, že kapela už se mnou nejezdí, vám je to jistě taky líto, tak já jsem vám aspoň přinesl ukázat jejich fotografii. Ne. No. Pardon, já jsem jenom diapozitiv, tak já myslím, že bylo slušný, že chlapci se mnou pořád hrajou, kdybych vám je představil. Tak tohle je náš bubeník Tomáš Procházka, tenhle nahoře. Říkám Pašek, Tomáš Procházka je vynikající sportovec, gymnasta, ještě dneska skáče velice pěkně přes kozu, přes koně i přes další sportovní dobytek. Jinak tohle je náš, tady ten nahoře, klavírista Zdeněk Kalhous. Zdeněk Kalhous je zajímavý tím, že je jediný z naší skupiny plešatý. My si z něj přesto neděláme legraci, že je mrzák a... chováme se k němu jako k sobě rovnému, že? Je to dokonce můj oblíbenec. Zdeněk Kalhous říká, že není plešatý, ale že chodí nahoře bez. Tohle je náš... Ten s tou malou pihou tady na zadku, to je náš trumpetista Vítězslav Marek, říkáme mu tlustý cigáro. Prosím vás, abyste si nemysleli, že jenom já dávám jednotlivým členům naší skupiny přezdívky, já mám ve skupině také přezdívku, mě chlapci ve skupině můžou klidně oslovovat taky přezdívkou a vůbec mi to nevadí, já mám ve skupině přezdívku charakterní Ivan. No a tohleto, ten poslední, to je tubista Václav Dědina. Václav Dědina, bývalý voják z povolání. Václav Dědina, když byl na vojně, tak tam chodil s jednou hezkou praporčicí. To bylo taky pěkné číslo, byla to průzkumnice a ta zase byla degradovaná pro styk s nepřítelem. Že? Já jsem si, ještě než odejdu, tak bych vám řekl jednu příhodu. kterou nám vyprávěl Václav Dědina, je to příhoda, která se mu stala, když byl první den na vojně. Když byl první den na vojně, tak přišel do takové ty armádní kantýny, že do takové ty jídelny, a u okénka, co se vydává jídlo, stála dlouhá fronta vojáků a poslední v té frontě stál nějaký voják maďarské národnosti a chrlil ze sebe dlouhou řadu nějakých nesrozumitelných maďarských slov nebo nadávek, kterým Václav Dědina vůbec nerozuměl, až z posledních dvou jeho maďarských slov vyrozuměl, co se stalo. Ta jeho dvě poslední slova byla kurva risotto. Tak, vážení přátelé, to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říct a koukám, uteklo pět minut a takže naschledanou zase někdy. Když jinak nedáte, když mi nechcete pustit, vážení přátelé, tak teda dobře, já jsem sice na dnešek už nic dalšího nenadřel, ale... Tak já vám na rozloučenou řeknu, tak já bych splnil slib s tím přídavkem, že řeknu vám na rozloučenou ještě jednu anekdotu, kterou jsem slyšel, než jsem odjel sem od kamaráda Jana Kanizy. Je to taková anekdota starší, ze starší doby a myslím si, že je i dneska aktuální. Tak v roce 1948, už po vítězném únoru, přijde babička na Národní výbor a pozdraví. Heil Hitler. A předseda Národního výboru, zasloužilý straník, řekne, babičko, poslyš, nespletla jsi si náhodou dobu, a ona říká, dobu možná, vás určitě ne, jo.
3: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No, jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím, literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, Zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, Zajíčku.
4: Prosím, ale...
3: Nesvítila nám elektrika, že ano? No. To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií, četl. Zajíčku, prosím, dík svému orlímu zraku.
4: Ale já jsem to, prosím, též četl.
3: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám tedy, z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
4: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
3: Cože?
4: Ne, o v kroužku.
3: O v kroužku. Za ranč o v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny.
5: Černovlasou Marie.
3: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
4: Podle hvězdy na prsou.
3: Ptám se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr a já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
4: Když
3: no,
4: se...
3: Když po přestřelce vstoupí do nálevny a praví. Dejte sem tu bouchačku, cizinče. A muži kolem mu řeknou. O co řeknou muži kolem?
4: Dobrý večer, šerife.
3: Muži kolem řeknou, štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo, byl to poctivý boj.
4: Byl to poctivý boj.
3: Ale je to slabé, Zajíčku, to opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš bez 100% muže, širokých ramen, útlého pasu. Tak mi ještě pověz, Zajíčku, zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
5: Nic.
3: Chyť se rukama, oblohy skunku, ukaž! Cože? Ty mi čteš pod lavicí šiktance ničemu? A napíšeš 100krát. Nemám číst při hodině literatury šiktance verše a dáš to doma podepsat šerifovi! Otci! Zelený, zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
5: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se prosím učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
3: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
5: Ne, začátky taky, prosím, začátky. Taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
3: A co dělalo slunce, zelený?
5: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
3: No dobře. Dobře, hombře, hombre. Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, zajíčku? Zelenu!
5: To říkal jim.
4: Jack.
3: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto! A hrabal se přitom oběma rukama kde? Ve vlasech, Juano, ve vlasech! Tak vy takhle na mě, ničemové! Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesticové! Za trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.

0: Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonního vězení v Brně na Špilberku, rytmistr Friedrich Kužela, pojal nápad zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně mladého, talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za slunného počasí nacvičoval s vokální skupinou Náprava v poledních přestávkách mezi výkonem trestu na dolním nádvoří Josefinského traktu. Škrtič penzistů Ilja Karpíšek byl ze souboru vyloučen, protože neměl hudební sluch. Ze zoufalství si upiloval z řetězu kouli a vrhl jí po svahu z horního nádvoří. Železná koule podrazila nohy 5 členů vokální skupiny, kteří i hned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od velitele věznice několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami. Touto hrou si krátili víkendy na Špilberku. A když později v trestnici propukla epidemie cholery a hygienik města Brna uvalil na Špilberk takovou karanténu, že ani dozorci nesměli ven, vrhli se všichni v přemíře volného času na Kuželky. Po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se hra v Kuželky, žertovně se jim říkalo cholerky, po celé jižní Moravě, až do Rakous. Pane Velebný, nevíte náhodou, proč tenkrát Cimrman vyřezal pouze 9 kuželek? Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
1: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu žaláři za simulování invalidity, měl pouze jednu nohu.
0: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistr jí to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.
2: Teď si vám dovolím představit dívčí, pěvecký a hudební soubor, který k nám vážil cestu až z dalekých Filipin. Čili na scéně teď zazní filipinská hudba. Máte ráda hudbu, slečno? Jo, máte, jo? A co děláte po představení? Ne, pardon, já mám totiž doma spoustu krásných desek a jsem sám zrovna doma, že ne v lázních a
3: nejdu, nevhod.
2: Ne, ne, proč nevhod?
3: Koukám, že tady propuklo rašení jara.
2: Ale ne, já jsem se tady snažil prodat nějaký starý desky.
3: No tak na vašem místě aspoň jednu bych si nechala.
2: Kterou?
3: Nikdy se nevrátí pohádka má.
2: Podívejte, kolegyně, každý je tak star, jak se cítí.
3: No tak v tom případě vám je asi tak 70.
2: Poslouchejte, nebuďte zlá. Ale co ne. Pak vy nemáte radost, že se blíží nejkrásnější doba roku?
3: Ale to víte, že mám. Musím vymalovat, vygruntovat, zimní věci dát do čistírny, auto do opravny, vypučit si na dovolenou, to je radosti.
2: Ale ta poezie, podívejte, vzduch se rozvoní, skřivánek si brzne v koleji.
3: No. Zas budou k dostání sáňky.
2: Ale já říkám... Prosím vás,
3: ano.
2: Já říkám poezie, tak se držte žánru. Slunce bude pořád štědřejší.
3: Až jednoho krásného dne konečně nerozkvetou tulipány, který jsem na podzim zapomněla zasadit.
2: Ale prosím vás, ale všimněte si třeba Amorovi šípy
3: ale
2: budou svištět. No,
3: Amor
2: dost, zase pink, jo.
3: Amorovi pink šípy. Co pak se dá takhle postaru zvládnout ta současná poptávka? Amor, ten už je dávno vyzbrojený kulometem.

0: No a není to dobře, láska je to nejkrásnější, co v tom oboru existuje.
1: No to jo.
0: Já mám lásku rád.
1: Já taky.
0: Jenom manželky, poslouchejte, manželky, kdyby měly trošku víc pochopení.
1: No a manželé víc tolerance.
0: Oni životní druhové jaksi nechápou, že každá roční doba chce svoje, ale najmě vesna, že jo? Moje žena třeba vůbec neměla žádný námitky, když jsem chodil s myslivcema na zajíce, ale určitě bude mít, jak začnu chodit se zajícema na myslivce.
1: Mně zase připadají někteří manželé jako divadelní architekti.
0: Jak to?
1: Pro kde jakou volovinu musí udělat scénu. Jeden můj známý se měl vrátit takhle o 2 dny dřív ze služební cesty. Jo. Rozumíte? A pláče, dobře vychovaný, no tak o tom poslal manželce telegram. Vrátil se, přistihý s jiným, udělal strašný kravál a přitom ta chudá ženská v tom byla ale úplně nevinně.
0: Nevinně?
1: No. Ona nedostala ten telegram.
0: A pak se divíme, že je tolik rozvodů, jo? No se furt divíme, že je tolik rozvodů no. A může za to pošta.
1: Ale jenom pošta někdy, jenom zbytečný otázky.
0: Já pravda.
1: Se někdy zbytečně ptám.
0: To je pořád doma, kam jdeš, kdy no. Přijdeš, kdy se vrátíš, s kým jsi tam byl. Já vám řeknu, chytrá žena se manžela nikdy neptá.
1: A ptá se chytrý muž manželky?
0: Chytrý muž nemá manželku.
1: Helejte, na tohle téma se vedou věční spory. No. Bohémové tvrdí, že milenecký vztah je zajímavější, naopak prakticky mužové zase preferujou manželství. No.
0: Já jsem měl přítele filozofa a ten říkal, nejlepší je obojí. Mít manželku i milenku. On povídal, podívej, manželce řeknu, že jsem u milenky, milence řeknu, že jsem u manželky a hup do knihovny.
1: No jo, ovšem.
0: On ovšem počítal.
1: Ten váš přítel počítal tedy s velmi tolerantní
0: to
1: manželkou.
0: To jsem chtěl říct a taky s velmi tolerantní přítelkyní a takový samozřejmě neexistují.
1: No jistě, podle vás jsou všechny ženy saně, rafinovaný, nepřející, sobecký.
0: Podívejte, rafinovaný jste určitě.
1: No tak.
0: Jinak připouštím sebekriticky, že sobecký a nepřející dovedou být i páni. To mě vypravoval bratranec takovou příhodu. On totiž chodí, abyste věděla, vybírat pobytech předplatný na časopisy. A takhle nějak zazvonil u jistých abonentů Světa motorů a Vlasty. A Svět motorů byl zrovna někde v tahu. Vlasta sama doma, taková prej pěkná blondýna. A ta mu otevřela a povídá, budete muset chvilku počkat, než najdu peníze. Ale prosím vás, nezouvejte se, on manžel zase nasypal okolo postelí připínáčky.
1: No.
0: Jako,
1: rozumím. Já vám rozumím, jo. Hlavně, že už tu bude jaro, že?
0: No, já mám dojem, že už je jaro na dosah, protože já vám už, jako když cítím jarní únavu.
1: Jarní únavu, to
0: já se nemůžu dočkat, až přijdu domů dneska, tak si dám černou kávu s neslazeným kondenzovaným mlíkem, to mi dělá strašně dobře.
1: A tak to nebude jarní únava, to, co máte. To jste utáhnej, jak jste schánil to mlíko.

0: Karle, styďte se. Máte slovo.
1: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
0: Karle, nestyďte se.
1: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
1: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
1: No jo, ale jak?
0: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand. To k vám patří.
1: Ale to se nechte toho, jo.
0: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy? Kam jdete?
1: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
0: No tak to každý, to každý, no, máte po té hygieně. Kam jdete?
1: No, na snídani.
0: Ale kam?
1: No, do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
1: Ne, já bych prosil minerálku.
0: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černochce. Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou okurčičku tam máme.
1: Ne.
0: Nebo že jste to vy, 2 deci láku.
1: No, já bych prosil matonio kysilku a prosil bych kávu.
0: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady. No tak, to by byla matončička a kávička.
2: Jan, snad mi... To je Černoch. Karličku, kuci, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? Tu máš...
0: Dáš si se mnou panáka.
1: Ne, já už ano, mám objednáno.
0: Dáš si se mnou panáka a tady něco, pak to můžeš otočit.
1: Ne.
0: Karličku, dáš si panáka, jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď.
2: Karliček, Černoch je tady.
0: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
1: Ne, přece, to ne.
0: No, my to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme po snídani, že? Den je před vámi. Co děláte potom?
1: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
0: To se vám nedivím. No.
1: Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
0: Číst, co číst, dobře.
1: Přikoupím kousek salámu.
0: No salám, to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
1: No na obě.
0: Kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
1: a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
0: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás, ano? Já si to takhle to abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, no. už to máme.
1: Moment.
2: Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
0: Kaličku, popojedem, co tady?
2: Karle, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven.
3: Karličku, dáš si, pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
0: No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu.
0: Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jakom. Zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne,
0: já
1: to ne.
0: Maskovská stalička.
1: Ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal, laskám 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si skojíte, jatýrka uděláme. Co by dup. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak nám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, Buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: Co máte porád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
1: Do hotelové...
0: Restaurace! Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
1: To ne.
0: Vy si s tím poradíte.
1: Ano,
0: já si napíšu archivní. Ta společnost ve výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to
1: bude. Pane Vrchní, ale...
2: Je, Černoši! Kde se berete vy, kucí mourovatý? Vy jste si tady tak zvykli, vy kucí. Je, pojďte, musíte zahrát Maruste ve výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kucí, tam máte na točíno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Vrchní.
0: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonio. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: To je hrozné.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale já
0: to
1: jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
0: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský, prosím vás, ženský.
1: Ale no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit jsem
0: osvětlit
1: chtěl.
0: A v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen svolné divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
4: Unavený zpěvák, který jde o koncertě spát se Šiškou sámu.
5: No,
6: Františko,
5: kdo to přišel?
6: Františko,
5: ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, jo.
5: To
6: bych spíš čekala vyhubat, kde jsme ještě.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nevím.
5: No, co tam leželo na lavičce v čekárně,
6: tak si... No, dobrý, to tak.
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku, podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo byl?
6: Manžel.
5: Tvůj ma... Možem kon. Ty jsi se oženila, vybrala?
6: Dávno, Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože... Přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
5: No kdyby jenom do školy, chodím.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu,
6: ale no,
5: to se nehodí.
6: Ale no to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel, tak... No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram.
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spolu, jak mě říkali, Joe Zakusovač. To je pak, kde pak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád
5: událost.
6: Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to
5: no,
6: jsi vždycky to... přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františ. Jako,
5: já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybějí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, bude knoflíky, sundej sako, já ti to přijde.
5: Ne, když si tak to vůbec nepřikází v úvahu, musíš se vrátit tvůj manžel.
6: Tak se vrátí.
5: No já tady musím nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád když za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přijdu.